0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: magazín. Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
1: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
2: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
1: Tak to schválně zkuste.
2: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
1: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
2: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou.

0: Ostatně nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
1: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
0: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
1: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
0: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
1: Ano, teď jsme v té explozi života.
0: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
1: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
2: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát síkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostliny vzniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenu do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne, přisyp do bazénu sůl anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

snad tu schází, a snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

0: Vinařský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky. Tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla

měla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengo, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na dosmrti navždycky

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech,

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín za

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku je od středy v provozu. Návštěvníci Valašského muzea v přírodě si dnes poprvé můžou prohlédnout opravenou Hodslavskou stodolu. Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ředitelství silnic a dálnic zve lidi na slavnostní akci u příležitosti zprovoznění úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. První řidiči se po 7-kilometrovém úseku projeli poprvé ve středu popoledni. Akce se koná od 10 hodin na parkovišti v průmyslové zóně Holešov. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Přijďte s námi oslavit tuto pro řidiče, ale hlavně pro region mimořádnou a významnou událost. Těšit se můžete na mažoretky, orchestr, všechny důležité lidi z ředitelství silnic a dálnic a hlavně se můžete s námi těšit z toho, že jsme po 18 téměř nekonečných letech soudních sporů s odpůrci stavby došli do cíle a dálnici jsme mohli zprovoznit.
3: Hodslavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se po velké rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům, kdy si sloužila jen jako vstup do valašské dědiny. Dneska je v ní výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
5: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
6: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
5: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
7: Kuchyň bude z tradičních surovin, bude to pojaté v modernějším stylu.
5: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
3: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si přece vzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína odehrají první přípravné utkání před novou prvoligovou sezónou. Ve Spytihněvi se od 11 hodin dopoledne utkají se slovenskou Petržalkou. Trenér Bronislav Červenka mluví o tom, co od přípravných zápasů očekává.
8: Taková ta živelnost a dravost dopředku nám v některých zápasech chyběla. A měli by si hráči víc věřit, protože fotbalisti to jsou. I ti, co tady byli, i ti, co přišli. Takže si myslím, že budeme pracovat hlavně na té sebedůvěře toho, co se týče kontroly hry, kontroly míče a věřím, že to bude lepší.
0: Počasí.
3: Dnes očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost a poté se mohou objevit bouřky nebo také přehánky. Teploty jsou aktuálně mezi 22 a 14 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ulice Partizánská u zámku v Holešově na Kroměřížsku dnes bude neprůjezdná kvůli festivalu. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a po nich už začíná Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré ráno, první víkendový den je v našem regionu přímo nabitý zajímavými kulturními akcemi. Dívám se, že právě dnes třeba v našem regionu vystoupí takové hudební hvězdy jako Jiří Korn, Tomáš Klus nebo MIG 21. Kde? Tak o tom konkrétně budeme také mluvit v našem ranním vysílání. Pokud jste hodně zvědaví a zajímá vás, kde můžete tyto legendy vidět, tak se na to můžete podívat na našich webových stránkách na adrese zlín.rozhlas.cz. Teď už necháme zahrát a zaspívat buty.

Několik významných osobností pojících se s dnešním datem si připomeneme v našem vysílání ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě teď 11,5 minuty po 5. hodině. Jenom pro jistotu připomínám, dnes máme 20. června a právě v tento den roku 1848 se narodil sochař Josef Václav Myslbek. Jeho nejvýznamnějším životním dílem je jezdecký pomník svatého Václava v horní části Václavského náměstí v Praze. Roku 1892 se potom narodil podnikatel Rudolf Jelínek, majitel vizovické palírny nesoucí jeho jméno. V roce 1935 se narodil herec Karel Augusta. Po absolutoriu na pražské Damu nastoupil angažmá v moravských divadlech, v Uherském Hradišti, v Jihlavě a nakonec v Brně. Po roce 1970 definitivně přesídlil do svého rodného města do Prahy, nejdříve do rokoka a poté do divadla Na zábradlí. Zahrál si v řadě filmů, ze kterých si ho určitě dobře pamatujete. Můžu jmenovat třeba Kamaráda do deště, Lásku z pasáže, komedii Vrchní prchni nebo seriál Nemocnice na kraji města. 59. narozeniny

právě dnes oslaví zpěvák Petr Kolář. Přejeme samozřejmě hlavně zdraví. No a ještě připomenu dvě významné osobnosti, které už odešly do uměleckého nebe, a konkrétně tedy herce Vladimíra Dlouhého, který zemřel 20. června roku 2010. No a 20. června 2021 zemřel pedagog František Trnka, děkan Zlínské fakulty managementu. Yes, man.

0: Co v učebnicích nebylo, tak to je název rubriky, která nás čeká v našem ranním vysílání už za malou chvíli po následující písni v podání Petra Spáleného. No a to dnešní vydání této rubriky, tak to bude patřit vzácným alergiím. Tak na to jsem já osobně hodně zvědavý, protože právě v uplynulém týdnu jsem byl na alergologii na kontrolních testech, napíchali toho do mě tedy požehnaně a ještě teď mám na ruce fleky od reakcí. Více na toto téma řekne za chvíli herec Martin Písařík.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji se většinou pohybují na meteostanicích pod 20 stupni. Nejnižší teplota, která byla před chvílí naměřena, tak to je 13 stupňů Celsia a ta je konkrétně hlášena z Hošťálkové a ze Štítné nad Váří. Nejvyšší hodnota se přehoupla přes zmiňovaných 20 stupňů a je to 21 stupňů Celsia a je to teplota, která je hlášena konkrétně z meteostanice Maruška a Hostýnské vrchy. Už ty ranní teploty naznačují, že dnes bude hodně teplo, tak s tím počítejte, připravte se na to, buďte na sebe opatrní, dodržujte pitný režim a další zásady, protože maximální teploty v našem regionu dnes můžou stoupat až na 34 stupňů Celsia. Konkrétně by se měly pohybovat mezi 31 až 34 stupni. Obloha bude převážně jasná nebo skoro jasná, v průběhu dne se poté můžou objevit také bouřky nebo přehánky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Skalničky zdobí řadu zahrad. Víte ale, jak o ně správně pečovat a co jim naopak škodí? Nejen to probereme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už 22. června. Hostem pondělní poradny bude Michal Klácel, předseda Zlínského klubu skalkařů. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V pondělí začne výstavba úseku stezky pro pěší a cyklisty, která propojí místní část Otrokovic k Vítkovice s navazující sítí polních cest směrem na Zlín Malenovice. Stavba za necelých 7 milionů korun včetně DPH by měla být hotová v říjnu letošního roku. 100 let od narození odbojáře Břetislava Krále si dnes připomenou ve Vsetíně. Vzpomínkovou akci, na které odhalí kámen ze vzácného červeného pískovce, připravili studenti tamního gymnázia. Král se po únoru 1948 postavil komunistům a skončil ve vězení i v uranových dolech. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí. Organizátoři závodu MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a taky tramvaje. V případě špatného počasí nebo otevření záchytného parkoviště na staré dálnici dopravní podnik zajistí i posilovou linku P. Dnes očekáváme v našem regionu jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne se bude postupně vyvíjet kupovitá oblačnost. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na území Zlínského kraje hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Před námi je celý víkend a tak si možná uděláte čas, abyste se podívali na online přenos z Čapího hnízda. To hnízdo se nachází v našem regionu a teď konkrétně aktuálně jsou v něm hned 3 mláďata. Opravdu zajímavá podívaná. Více na toto téma vám řekneme za chvíli v našem vysílání. Teď je tady skupina Modus.

0: Čepice, svetr nebo mikina, i z toho si čápy staví svá hnízda. Čím vylepší své bydlení čápy na střeše ve Valašském Meziříčí, teď můžou lidé zjistit díky online přenosu, který spustila tamní radnice. Ornitologové už mladé čápy okroužkovali a jedno ze tří mláďat si zblízka prohlédli děti ze školky i studenti gymnázia. Ti budou dění v hnízdě dále sledovat a zaznamenávat.
1: Teď pojedeme nahoru zkontrolovat čapí hnízdo, okroužkujeme tam dvě mláďátka a jedno jim stáhnu tady dolů, ať se podívají děcka, jak se kroužkují čápy a podívají se na mladého čápa hlavně.
2: Říká ornitolog Miroslav Dvorský. To, jak mu hasiči upevňují záchranné pásy, pozoruje místostarostka Ivona Vojačková z hnutí ANO. Děti teď budou pozorovat kroužkování, samotný život čápů, ale můžou pozorovat také lidé doma na kamerách.
3: Asi před rokem jsme rozjeli projekt pozorování čápu na komíně v Gobelince. Chceme k tomu přizvat samozřejmě i děti, studenty gymnázia, protože máme na webu online přenos z toho, co se na hnízdě děje.
2: Plošinu stoupající ke střeše Gobelinové manufaktury sledují také studenti.
4: No, my teďka, že se díváme na to kroužkování, tak to je důležité pro ten monitoring.
2: Karolíno, co budete pozorovat?
5: Jak se ty mláďata líhnou a jak vlastně krmí ta samička a tak různě, všechno by možná.
2: S napětím čeká na návrat plošiny a Miroslava Dvorského od hnízda také velká skupina dětí z mateřské školy z Valašského Meziříčí. Po chvíli přináší ornitolog čápa v pošatce vyslané slámou.
1: Nebudeme na něho šahat, jo, ale úplně krásně se podívejte na mladé čápátko zblízka.
2: Teď se nám děti porvali pomalu, aby viděli čapí mláďátko.
1: Jsou tam tři mláďátka, toto je nejmladší, o něco menší než ti ostatní.
6: A ten čáp neublíží mu, když teďka ho tady tak máme pryč?
1: Ne, neublížíme. Já jsem dvě okroužkoval nahoře, tak jsem vám toho jednoho tady vzal dolů. Dáme mu takový černý prstýnek. Tak, luplo.
2: Ještě než ornitolog vrátí mladého čápa zpátky do hnízda, vysvětluje mi, čeho by si měli lidé všímat, když budou čápy pozorovat doma na internetu.
1: Já jsem říkal, že by bylo zajímavé vysledovat, co ti čápy vlastně nosí na to hnízdo, jaké třeba tam nosí věci přímo na dostavbu hnízda, protože já jsem třeba v hnízdě našel čepici, svetr, dokonce kdysi aj mikinu. A pak samozřejmě, jak je ty staří ptáci krmí.
2: A taky čím je krmí?
1: Čáp je pták, který je, já říkám, všežravý v té živočišné říši, čili dokáže sežrat od malých brouků přes kobylky, hraboše. Takže on má fakt široké spektrum potravy, tak jak to děti si myslí, že se čáp živí jenom žábama, tak by umřel hlady, protože u nás je těch žáb v přírodě už relativně hodně málo.
2: Plošina stoupá nahoru ke střeše moravské Gobelinové manufaktury. Lidé budou moci čápy pozorovat na webu města Valašské Meziříčí. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: Karel Zich dospíval ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v 5 hodin 46,5 minuty.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká klasický letní den se vším všudy, dá se říct, má být jasno nebo skoro jasno. V průběhu dne se můžou objevit přehánky, dokonce i bouřky, tak s tím pro jistotu počítejte. No a počítejte také s tím, že teploty dnes odpoledne budou v našem regionu stoupat hodně vysoko na 31 až 34 stupňů Celsia. Buďte na sebe opatrní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Že existuje kniha Stařec a moře, to si určitě všichni moc dobře pamatujete ještě ze školy, co ale takhle Stařec a kaluš. Tak na toto téma teď budou v našem vysílání hovořit Bolek Polívka a Tereza Kostková.
1: Mně bylo, musím to přiznat, už mě bylo takových asi 17-18, že už bych to jako měla vědět, ale já jsem jako emocionálně založená, takže prožitek převýšil jaksi vědomosti a byli jsme s tátou v Itálii u moře, mě vzali, jenom sami dva jsme jeli. A táta ví, jak já miluju moře, takže hned mě tam vzal někde k moři a že se jdeme vykoupat, nikde nikdo nebyl. Já jsem vlítla do toho moře a jsem opravdu tak strašně unešená tím mořem, tak šťastná a takhle plaveme a já, tak je ten nádhera, ten oceán, viď, to je krásný. A tato se zastavil, naštěstí pod ním byla ještě zem a písek, postavil se, prosím. Já jsem teda taky postavila, já jsem si asi něco řekla špatně, říkám, no, že to je krásný tady, kdeže jsme, co jsi to řekla, to jsi neřekla moře, jsi řekla oceán, takže kde jsme, kde plaveme, jsme ve Středozemní moři, samozřejmě, jo, a já jsem úplně, jsem vůbec netušila, a tak jsem začala jako, no, přece každý moře se vlastně ve finále odstne, je součástí oceánu a pokrývá plochoty. Jsem se zamotala do toho zeměpisu, prostě úplně strašně. A opravdu se tatínek málem tam jako vsteky utopil. Ty jsi tak blbá, že jsi... A já říkám, ne, já jsem tak šťastná.
2: Ale to tak, že já napíšu pro tatínka tvýho pana Kostku, mistra Kostku, napíšu takovou hru, bude se to jmenovat Stařec a kaluš.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: bych se vzní.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Ve Zlínském kraji v přepočtu na jednoho obyvatele připadá druhý nejvyšší objem odevzdaného elektra v Česku. Fanoušci parních vlaků se můžou svést z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty dosáhnou až 34 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Obyvatelé Zlínského kraje loni odevzdali k recyklaci téměř 2,5 tisíce tun starých elektrospotřebičů. Vyplývá to z údajů společnosti Rema System, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. V celkovém množství je to čtvrtý nejlepší výsledek v republice. V přepočtu na obyvatele ale kraj obsadil druhé místo. Každý člověk v průměru odevzdal přes 4 kilogramy vysloužilého elektra.
6: K recyklaci lidé nejčastěji odevzdávají vysloužilé pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny nebo mobilní telefony. Ve Zlínském kraji se díky recyklaci elektroodpadu podařilo loni ušetřit tolik elektrické energie, kolik za rok spotřebuje zhruba 1400 domácností. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes vyjede historický parní vlak. Půjde o první ze 4 jízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kousalové přiveze cestující přímo na městské slavnosti Rožnov mě baví, které jsou dnes v okolí společenského domu.
7: Parní vlaky budou z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm odjíždět v 9.45 a ve 13.20. V opačném směru, tedy z Rožnova zpět do Valašského Meziříčí, pojedou spoje v 11.32 a v 16.07. Jízdenky, včetně rezervace místa k sezení, je možné zakoupit v předprodeji u pokladen Českých drah.
5: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Už pátým rokem je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu.
8: Půjčovna nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují od kamerových lup až po chytrou navigační bílou hůl, říká vedoucí prodejny Andrea Hlaváčková.
9: Aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
8: Cílem projektu je podle ředitele nadačního fondu Jiřího Váni usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost.
10: Je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
8: V půjčovně totiž pracují sami lidé se zrakovým postižením. Výpůjční systém je teď taky technicky vylepšený, takže i nevidomí klienti si mohou vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
5: Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho čtvrtý ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z EU byl chybou. Britská ekonomika zároveň v důsledku Brexitu utrpěla 6% ztrátu. Vyplývá to z analýzy dat Bank of England.
4: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte jasno nebo skoro jasno, postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a poté se mohou objevit bouřky nebo také přehánky. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou až tropických hodnot 31 až 34 stupňů. A vítr povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: V této chvíli se dle dopravních serverů projíždí po cestách ve Zlínském kraji bez komplikací. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V České republice včera padaly teplotní rekordy, nejtepleji bylo na Litoměřicku, kde naměřili 36 stupňů Celsia. Jestli nějaký ten rekord padl také v našem regionu a kolik meteorologové naměřili, tak o tom podrobně uslyšíte v následující půlhodině přímo od odborníka z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Český rozhlas Zlín.

Co zajímavého se v minulosti událo právě 20. června, tak o tom teď podrobně uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. V roce 1937 začala v Uherském Hradišti národopisná a hospodářská výstava Slovácka

jste v Bělehradě po penaltovém rozstřelu ve finálovém zápase proti týmu Německé spolkové republiky titul mistra Evropy. Proslavenou se stala zejména rozhodující penalta Antonína Panenky, kterou jste určitě několikrát viděli na vlastní oči při opakovaných záznamech. Antonín Panenka tehdy poslal míč pomalým obloučkem doprostřed branky, zatímco brankář Majer se vrhl k levé tyči. No a díky Panenkovu dloubáku získali naši fotbalisté jediné zlato ze světového či evropského šampionátu v historii. No a ještě jedna událost 20. června roku 1996 byla uvedena do provozu unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně v pohoří Jeseníky. Nejvýkonnější vodní elektrárna u nás. Teď zpívá Dalibor Janda.

0: V našem regionu se toho v těchto dnech děje spousta zajímavého, vám nic podstatného neunikne, protože jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Jak vrátit život starým stavbám, tak o tom se můžou například ode dneška dozvědět návštěvníci Hoclavské stodoly ve Valašském muzeu v přírodě. Nový bezbariérový chodník zvaný Stůžka jim navíc nabídne úplně jiný pohled na jeden z nejnavštěvovanějších objektů Rožnovského skanzenu.
1: Otevírám těžké dveře Hoclavské stodoly. Přes velký schod vstupujeme s architektem Karlem Jančou. Je tady úplně všechno jinak, než bylo.
2: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Tahle úprava použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a vlastně měnit náplň toho prostoru a jeho funkci. Nabízí se tady třeba udělat i svatbu, nějakou přednášku, možná nějaké malé vystoupení.
1: Promění se také kuchyně, nový provozovatel.

0: A Ondřej Zeman už má vymyšlený koncept restaurace.
1: Ano, máme vymyšlený koncept, chceme se držet samozřejmě tradiční valašské kuchyně.
0: Nebude to jenom Kyselice, ale moderní gastronomie, která přiblíží tradiční valašské pokrmy.
1: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, halušky, brinza, slaní na špek a bude to pojaté v modernějším stylu.
0: Částečně tady na podlaze byl štěrk, také stará prkna, teď je podlaha mlatová a dřevěná a taky betonová tam vpředu. My jsme teď uprostřed toho polygonu s technickým náměstkem ředitele Valašského muzea v přírodě Milanem Gezerichem. Jak to tady před rekonstrukcí vypadalo?
2: Jak jsme už vzpomínali, kuchyň byla dožilá a nesplňovala technické normy. Nábytek byl taky opotřebovaný a vlastně byly tady staré vozy a my jsme chtěli změnit expozici. Teďka je tu nová expozice, která nabízí nový pohled na lidovou architekturu.
0: Je to výstava, která právě přibližuje, jak by na to lidé, kteří třeba rekonstruují starou stodolu, starý objekt, mohli jít?
2: Je to takzvaný nový život tradičního stavitelství, protože nemůžete stavět pořád starou roubenou architekturu, musíte vlastně v té architektuře pracovat i s novými prvky.
0: Vycházím ze stodoly ven a kolem nese vine nová stužka. Je to chodník, který se místy jakoby vznáší.
3: Je bez schodů a je to v podstatě dlouhá, dlouhá rampa od sušáku až k svému cíli. Vyhrála varianta, která byť nebyla nejkratší, našla možná nejpříjemnější cestu návštěvníka v tomto složitém valašském terénu.
0: Před námi je amfiteátr na stráni, který právě stužka chytře oddělila od zbytku areálu.
3: To bylo úkolem, aby jsme změnili původní trasu přístupu do dědiny tak, aby amfiteátr mohl fungovat samostatně. Takže stužka dneska vede návštěvníka kolem Hoclavské stodoly a vychází až nad amfiteátrem.
0: Dalším propojením moderní a rubené architektury je nový vstup do areálu Kolibisek, který se návštěvníkům otevře v příštím roce. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme. A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
5: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
4: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
5: Strom lásky mý.
4: Pavel Mašek
5: a Standa Hložek.
6: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili 2. ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme 1. prázdninový den v pondělí 29. června.
7: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
6: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vám rádi hrajeme také regionální hudbu. Toto byla skupina Argama a po ní se dozvíte, jaké v našem regionu bude panovat o víkendu počasí. Řekne nám to paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak o víkendu má být horko, o tom už jsme slyšeli v předběžné předpovědi počasí i včera. Naznačují ty vysoké teploty už teď, ty aktuální, které panují v našem regionu, kam až dosahují teď aktuální teploty?
1: Tak teďka aktuálně nejčastěji se to pohybuje od 15 do 19 stupňů, ale na kopcích máme už i kolem 20 stupňů. Nejtepleji teďka máme na stanici Hošťálková Maruška, tam máme 21,6 stupně Celsia. Máme malou oblačnost, jasno až polojasno, vítr ten nám vane převážně slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Jaký bude z pohledu počasí ve Zlínském kraji dnešní sobotní den?
1: Tak očekáváme malou oblačnost, jasno až polojasno, potom během průběhu dne se nám začne vyvíjet kupovitá oblačnost a hlavně teda v těch večerních hodinách se mohou vyskytnout bouřky, případně přehánky. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 31 do 34 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, postupně potom bude mírný jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám ale může přechodně zasilovat.
0: Tak milovní letního počasí, ti se určitě mají na co těšit ten první víkendový den. Ovšem určitě se mezi našimi posluchači najdou takoví, kteří až takové přílišné horko zase nemilují. Tak bude pro ně třeba příznivější ten druhý víkendový den, neděle?
1: Tak i tam stále ty nejvyšší teploty očekáváme od 30 do 33 stupňů. Na Vsetínsku je možné, že by lokálně mohlo to zůstat jenom na 28 stupních. A hlavně noci, ne za začátku noci, tam ještě zvětšená oblačnost, doznívající přehánky nebo bouřky, postupně teda malá oblačnost. I v té první části dne bude převažovat malá oblačnost a během zase odpoledne a večera očekáváme vývoj kupovité oblačnosti a je tam i šance, že lokálně by se mohly vyskytnout zase bouřky nebo přehánky. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, případně severních směrů do 15 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám může i přechodně zasilovat.
0: Jaké bude o víkendu ve Zlínském kraji počasí, to nám prozradila paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Bylo 6:30. Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dnes od 14 hodin se mohou lidé přijít podívat do secesní vily Kancnýřka v Luhačovicích. Během komentované prohlídky se návštěvníci dozví příběh jak této výjimečné vily, tak i celé pražské čtvrti v Luhačovicích. Další termíny prohlídek jsou 4., 5. a 11. července. Rezervace míst je možná na městském, turistickém a informačním centru. Zámek v Liptále na Vsetínsku dnes ožije svatojánskou nocí. Dobrovolníci pro návštěvníky připravili večerní program plný komentovaných prohlídek i hraného příběhu, který netradiční formou přiblíží historii zámku. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech bojuje ve svém druhém zápase Turecko s Paraguají. Po 65 minutách je stav 0-1 pro Paraguajce, kteří hrají po červené kartě pouze v 10 mužích. Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0, Spojené státy nad Austrálií 2-0 a Maroko nad Skotskem 1-0. V našem regionu dnes očekáváme jasno až polojasno, postupně se bude vyvíjet kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přeháňky. Aktuální teploty se pohybují mezi 21 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kvůli triatlonu počítejte se zvýšeným počtem cyklistů na silnici mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi na Zlínsku. Dále dnes bude uzavřena ulice Partizánská u Holešovského zámku kvůli festivalu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už opět Tomáš Perutka a dobré ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dnešní vysoké teploty budou určitě i mnohé z vás lákat k vodě. Podle hygieniků je voda ve Zlínském kraji v přírodních nádržích vhodná ke koupání až na jednu výjimku a tou je voda u pláže v nádrži Bystřička na Vsetínsku, která vykazuje krátkodobé znečištění. Hygienici proto doporučují, aby se lidé zatím na tomto místě nekoupali. Jestli tam bude vodní rekreace bezpečná, tak to se ukáže v následujících dnech. Další vzorky tady hygienici budou odebírat v pondělí 22. června. Teď už další hudba, Olympic a píseň Dej mi víc své lásky. Dobré sobotní ráno.

0: I dnes po ránu vám v našem vysílání, milí posluchači, přineseme aktuální informace z vašeho okolí. Ty dnešní budou zajímat určitě hlavně řidiče. Dopravní omezení u krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně před prázdninami skončí. Práce silničáři přesunou jinam. Kde všude ve Zlínském kraji mohou řidiči očekávat omezení a uzavírky během letních prázdnin, tak to vám řekneme krátce po 7. hodině, kdy se do vysílání přihlásí naše reportérka Tereza Chrastinová. A dálnice D49 z Hulína na Kroměřísku až do Frištáku na Zlínsku je kompletně hotová. Už ve středu se po chybějícím úseku z Holešova do Frištáku projeli první řidiči. Jak bude dálniční síť pokračovat, tak o tom bude řeč v našem odpoledním vysílání po 14. hodině. Teď nám zaspívá Věra Špinarová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré sobotní ráno vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za necelou minutu už bude 6:45.
1: Počasí.
0: Dnes očekávajte ve Zlínském kraji typické letní počasí, má být jasno až polojasno. K večeru se můžou místy vyskytnout přehánky, možná i bouřky, tak s tím počítejte. No a nejvyšší teploty, tak ty budou stoupat na 31 až 34 stupně Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Už je to více než 16 let, co odešel do hudebního nebe zpěvák Petr Muk, frontman kapel Oceán a Šalom a také úspěšný sólový interpret. Naštěstí nám v hudebním archivu Českého rozhlasu po něm zůstala spousta krásných písní, kterými si ho můžeme připomínat. Teď to konkrétně byl song s názvem All Amour. My vám v našem ranním vysílání pravidelně nabízíme také tipy na zajímavé výlety, zajímavé výšlapy. No, o tomto víkendu můžete také třeba někam vyrazit. No a co byste řekli na výšlap na vrchol Bařiny nad Prostřední Bečvou? Právě tam vás teď v našem vysílání ve svém pravidelném typu pozve pan Jiří Tomáš ze Zlínského klubu českých turistů. Mluvil s ním v našem studiu kolega, odpolední moderátor Pavel Vacek.
1: Ať jste podchytili 34. ročník akce s názvem Beskydský Mont Blanc od samého začátku, nebo se hodláte přidat až v průběhu, případně absolvovat jen nějaké etapy, určitě si všichni rádi poslechnete od Jiřího Tomáše pozvánku k další části tohoto turistického seriálu. Třeba klidně jen jako tip na pěkný výlet na Bařiny. Těšíme se na něj, pane Tomáši, hezký den.
2: Hezký den přeji vám i všem posluchačům. 34. ročník výstupu na Beskydské vrcholy pokračuje v sobotu 20. června na Bařinách do výšky 815 metrů. Pořadatelé SKČT odbor Nová huť Ostrava nabízí více přístupových tras. Z Podalánek zastávka autobusu Škola po žluté značce, to jsou 4 kilometry, z Pusteven po Červené 8 kilometrů a hned tři možnosti z Horní Bečvy po Zelené i podobně po žluté, je to 5 kilometrů a nakonec po Modré 6.
1: A přesně tohle jsou ty okamžiky, kdyby mohl leckdo váhat, jakou cestu zvolit. Naštěstí je tu Český rozhlas Zlín a pan Tomáš, který nám dá svoje doporučení. Kudy byste tedy šel vy?
2: No, osobně bych zvolil start od školy v Podolánkách, po žluté značce údolím potoka Magurky, po Radigastově okruhu číslo 5 k chatě Skurečena, jejímž majitelem je KČT odbor TJ Nový Jičín. Po 800 metrech dojdeme k rozcestí a kontrole v přístřešku na Bařinách. V provozu bude od 9 do 15 hodin. Potom po 550 metrech a po cyklotrase přijdeme k nové chatě Martiňák s možností občerstvení. Před chatou stojí zajímavý fotopoint v podobě dveří, od nich se vám naskytne nádherný výhled na Beskydskou krajinu. Až se dostatečně pokocháte, můžete pokračovat k rozcestí Lopůnka. Další úsek naší trasy bude bez značky, ale jedná se jen o 900 metrů. Po nich se napojíme na Zelenou s cyklotrasou 60-15 a údolím Mečůvky dorazíme k hlavní silnici číslo 35. Zde se dáme vlevo a po 330 metrech dojdeme k autobusové zastávce u hotelu v Horní Bečvě, našemu cíli. Celá naše trasa měří 8 kilometrů se stoupáním 209 a klesáním 293 metry. Přeji krásný den a příjemné zážitky.
1: O ty jistě nebude při výpravě na Bařiny v rámci akce Beskydský Mont Blanc nouze, tak ještě jednou zopakuji datum 20. června a připojím se k přání pana Tomáše, kterému zároveň děkuji za návštěvu v dnešním vysílání. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Volejbalisté v Uherském Hradišti dnes budou získávat peníze pro africké školáky. Nová letní městská hra provede účastníky zajímavými místy ve Vsetíně a okolí. Část političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 34 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Uherském Hradišti se dnes koná benefiční beach volejbalový turnaj Africa Beach Open. Veškerý výtěžek ze startovného i z prodaného občerstvení poputuje na projekt Kola pro Afriku. Akci v Uherském Hradišti pořádají už po 13. Dosud se podařilo získat přes 250 000 korun. Jak tradice vznikla, popisuje hlavní organizátorka Klára Cynádrová.
3: Manžel se zná a je kamarád s ředitelem, s panem Romanem Posoudou a byl v té Gambii při první převážce kol, když se tam vezla. A takže přímo byl v té Gambii u těch školáků, kterým ty kola putovaly, takže to taková srdeční záležitost a od té doby jim pomáháme.
2: Poznej Vsetín, tak se jmenuje nová městská hra, která začíná dnes. Připravil ji nadační fond HBC ve spolupráci s Vsetínskou knihovnou a turistickým informačním centrem. Jak se zapojit, vysvětluje mluvčí Masarykovy veřejné knihovny Kateřina Janošková.
4: Hra začíná dnes a potrvá až do 24. srpna. Zapojit se do ní mohou zájemci kdykoliv, stačí si stáhnout aplikaci Actionbound, načíst QR kód z plakátu a vyrazit na trasu plnou objevování. Určena je pro jednotlivce, rodiny i skupiny přátel.
2: Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
5: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
6: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
5: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
7: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
5: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisté Zlína odehrají první přípravné utkání před novou prvoligovou sezónou. Ve Spytihněvi se od 11 hodin dopoledne utkají se slovenskou Petržalkou. Trenér Bronislav Červenka mluví o tom, co od přípravných zápasů očekává.
8: Taková ta živelnost a dravost do předků nám v některých zápasech chyběla. A mělo by si hráči víc věřit, protože fotbalisti to jsou. I ti, co tady byli, i ti, co přišli. Takže si myslím, že budeme pracovat hlavně na té sebedůvěře toho, co se týče kontroly hry, kontroly míče a věřím, že to bude lepší.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude jasno až polojasno. Postupně se vyvine kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky nebo také přehánky. Aktuální teploty se pohybují mezi 21 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kvůli triatlonu počítejte se zvýšeným počtem cyklistů na silnici mezi Hulínem na Kroměřížsku a Otrokovicemi na Zlínsku. Dále dnes bude uzavřena ulice Partizánská u Holešovského zámku a to kvůli festivalu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Po Pokud nás posloucháte za volantem, tak přejeme šťastnou cestu a určitě mi dáte za pravdu, že jezdit autem v létě je velkým dobrodružstvím, protože člověk nikdy neví, kudy bude muset jet, kde bude nějaká ta uzavírka, nějaké to omezení. No a proto je rozhodně i dnes po ránu pro vás výhodné poslouchat naše vysílání, protože už za okamžik na téma omezení a uzavírky během letních prázdnin ve Zlínském kraji budeme podrobně mluvit, tak na to si určitě počkejte.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 5,8 milionů korun. Aktuálně se pracuje na části u Lidlu u krajské nemocnice Tomáše Bati. 29. června ale práce skončí a přesunou se do dalšího úseku silnice, a to u Terna v místní části Louky. Zde budou silničáři opravovat zhruba 800 metrů v obou směrech. Práce dokončí v polovině července.
1: Jaké další plánované uzavírky se budou ještě vyskytovat v létě na území našeho Zlínského kraje?
0: Na Uhersko-Hradišťsku čekají řidiče hned dvě uzavírky na frekventovaných silnicích první třídy. První bude na 1/50 od 13. července mezi Zlechovem a Buchlovicemi. Provoz bude vedený kyvadlově pomocí semaforů nebo pracovníků stavby. Silničáři zde budou opravovat povrch vozovky až do poloviny září. Opravy budou i na 1 kilometru vozovky 1/55 v Huštěnovicích. Zahájení prací odhadují silničáři na 15. srpna.
1: Některé opravy budou trvat asi docela dlouho, některé snad ne tak dlouho, tak které uzavírky ve Zlínském kraji silničáři otevřou řidičům znovu už během prázdnin?
0: No, těsně před letními prázdninami 30. června skončí 4,5 kilometrů dlouhá uzavírka silnice mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Hradišťsku. Aktuálně ji řidiči musí objíždět přes Uherský Brod. Další plná uzavírka je mezi Morkovicemi a Uhřicemi na Kroměřížsku. Ta platí do poloviny prázdnin, tedy do 31. července. Poslední uzavírkou ve Zlínském kraji, kterou silničáři dokončí o prázdninách, je úsek mezi Vrběticemi a Slavičínem na Zlínsku. Opravy tahu na Valašské Klobouky v hodnotě 100 milionů korun budou hotové 31. srpna.
1: A připomeň nám prosím také, na kterých místech už jsou a dále budou platná omezení, a to i po prázdninách.
0: Ředitelství silnic Zlínského kraje pokračuje v opravách mostů ve Vizovicích na Zlínsku. Provoz je tady kyvadlový a dokončení je plánované v polovině prosince. Další platné omezení je ve zlínské části Štípa. Úsek dlouhý zhruba 200 metrů je zcela neprůjezdný a řidiči jej musí objet. Práce potrvají do konce září. Mezi Luhačovicemi a Biskupicemi je částečná uzavírka na zhruba 2 kilometrech. Provoz je kyvadlový po provizorní komunikaci a pro nákladní auta platí úplná uzavírka úseku. S komplikacemi řidiči musí počítat do 31. října a ve stejný den se uvolní i aktuálně uzavřený průtah Neda Konicemi na Uhersko-Hradišťsku.
1: Dopravní situaci na silnicích Zlínského kraje v letním období jsme probrali s naší reportérkou Terezou Chrastinovou. Terezo, děkujeme za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
0: Děkuju moc za šťastnou cestu. Český

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Zlín, už máme 14 minut po 7 hodině.
1: Počasí.
0: A teploty nám v průběhu dnešního rána stoupají vzhůru. Teď se ty aktuální ve Zlínském kraji pohybují konkrétně mezi 16 a 22 stupni. Nejnižší teplota 16 stupňů byla před chvílí naměřena ve Vsetíně. Nejvyšší hodnota 22 stupňů je hlášena ze dvou meteostanic v našem regionu a těmi jsou jednak Staré Město a také meteostanice Maruška, Hostýnské vrchy. V průběhu dnešního dne půjdou teploty ještě nahoru a hodně nahoru, protože ty maximální odpolední, tak ty by se měly podle předpovědí meteorologů pohybovat mezi 31 až 34 stupni Celsia. Počasí bude připomínat léto, má být totiž jasno až polojasno, na večer se můžou místy vyskytovat přehánky nebo i bouřky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Máte pocit, že byste měli být šťastní, ale něco tomu pořád chybí? Chcete vědět, co zatím je a dá se to změnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli od 11. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Marie Rotrová nám dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Regionální stopař.
0: I když to tak na první pohled třeba vůbec nemusí vypadat, tak pod některými budovami se skrývají velmi zajímavá místa. V Kroměříži je to například protiatomový kryt pod budovou současné knihovny dříve kina Slovan. Prozkoumat podzemní prostory se rozhodla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která se z místa přihlásila do úterního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Mluvil s ní můj kolega Pavel Vacek.
2: Petro, tak tě zdravím přímo na místo do Kroměříže. Doufám, že do krytu doletí náš signál. Hezký den.
3: Krásné odpoledne, Pavle. No úplně ne. My jsme se z krytu právě vrátili, protože v krytu opravdu žádný signál není. Takže jsme kousíček nad ním.
2: Tak nám popiš, jaké jsi měla pocity, když jsi poprvé vstoupila do toho kroměřížského protiatomového krytu?
3: Já bych řekla, že upřímně mě překvapilo, jak je prostor toho krytu velký. Když jsem před chvíli stála před knihovnou, před budovou knihovny venku, ani by mě nenapadlo, že se v jejím podzemí nachází 30 místností protiatomového krytu civilní obrany. No a samozřejmě musím zmínit také zachovalost vybavení, které mají návštěvníci zde možnost vidět. Je to například telefonní ústředna, záložní agregát, operační sál nebo lůžkové oddělení.
2: Tebe dnes krytem provede, nebo možná už provedla ředitelka knihovny kroměřížská Šárka Kašpárková. Můžete tedy našim posluchačům obě ideálně přiblížit, co je v krytu k vidění?
3: My se do toho rovnou pustíme, Pavle. Paní Kašpárkovou už zdravím, přeji krásné odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
3: A začnu otázkou. Co si myslíte, že člověka okamžitě upoutá při první návštěvě v toho vašeho krytu, tedy v knihovně kroměřížská?
4: Tak já si myslím, že určitě vás upoutá to, že jdeme do podzemí a potom na vás padne taková deprese, stísněnost toho prostoru. A samozřejmě všechno je betonové, nízké stropy. Je to takový opravdu velmi stísněný prostor.
3: Já to můžu jenom potvrdit. Stavba tady toho železobetonového krytu na Slovanském náměstí v Kroměříži, kde se právě nacházíme, byla dokončena v roce 1985. Stavět se začalo ale mnohem dříve, někdy v 70. letech. No a je to kryt štábu civilní obrany a jako takový je jediným dochovaným zařízením svého druhu ve Zlínském kraji. Takže se jedná o unikát, řekněme. Na jaké zajímavosti se tady u vás tedy můžou návštěvníci, zájemci těšit?
4: No tak kryt už samozřejmě byl vyřazen z evidence krytů, takže už neslouží svému původnímu účelu. Nicméně my jsme ten kryt vybavili takovými historickými předměty, se kterými se běžně nesetkáváte. Je tu, jak jste říkala, zdravotnické materiály, je tu vlastně stále funkční agregát, který zapínáme, abychom vyzkoušeli jeho funkčnost, ale do krytu zatéká, čili ten kryt je prasklý, takže už neplní ten svůj původní účel.
3: Vy už jste zmínila, že agregát na výrobu elektřiny je stále funkční, že ho zapínáte a říkala jste, že se vám otřásá celá knihovna. Nemáte někdy strach, že vám to tady spadne na hlavu, tak říkají?
4: Nemáme strach, ale je to opravdu slyšet v celé knihovně a i ven z knihovny, když je to zaplé, celá budova se otřásá, je to obrovský agregát.
3: Takže možná i to může některé návštěvníky přilákat na návštěvu sem k vám do podzemní v knihovně Kroměříska. Jak se můžu dostat do toho podzemí? Musím se objednat, můžu přijít jenom tak a prostě si tam, řekněme, vlézt?
4: No to určitě ne, protože jsou tam příkré schody a máme samozřejmě i průvodce a je dobré se předem objednat v turistickém informačním centru na náměstí v Kroměříži, kde vám poskytnou další informace i dobu, kdy vlastně je kryt přístupný.
3: Pokud jsem četla správně, ještě doplním, že objednat se musíme 3 dny předem. Paní Kašpárková, já vám moc děkuji za informace. Taky nahlédnutí do toho ukrytého prostoru. No a slova předávám zpět do studia, protože my se ještě půjdeme kochat vystavenými exponáty.
2: Tak ať se vám tam líbí. Děkujeme za zajímavosti z kroměřížského protiatomového krytu a přejeme hezký zbytek dne. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz jí můžete posílat tipy na akce a zajímavá místa ve Zlínském kraji, která společně s vámi může ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vystopovat.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

oblečení, ačkoliv už dávno dítě není. Vyspat se ve stanu bez krčení můžou jenom malí lidi. Ušetřit na množství jídla, taky sprcháče a mýdla.

0: chcete.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Hodslavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se po velké rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům, kdysi sloužila jen jako vstup do valašské dědiny. Dneska je v ní výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace. Na hradě Cimburk u Koryčan na Kroměřížsku dnes začíná dvoudenní setkání historických spolků od středověku až po druhou světovou válku. Nabídne šermířské souboje, historické ležení a vystoupení spolků. Součástí programu bude také ukázka práva útrpného. Rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření přijala policie v Brně kvůli víkendové motocyklové Grand Prix. Pořadatelé i s ohledem na slunečné počasí počítají s návštěvností podobnou té loňské. Tehdy za celé 3 dny sledovalo závody na okruhu asi 220 tisíc lidí. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili tak naději na postup do play-off. Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0, Spojené státy nad Austrálií 2-0 a Maroko nad Skotskem 1-0. V našem regionu dnes bude jasno až polojasno, postupně se vyvine kupovitá oblačnost a k večeru se mohou lokálně vyskytnout bouřky nebo také přehánky. Aktuálně se teploty pohybují mezi 22 až 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou hodnot 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V této chvíli se po cestách ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dej fem ten fek, nebo fi finem v mrti. Tak zní jedna z legendárních filmových hlášek herce Josefa Kemra, kterého si připomínáme právě dnes, protože Josef Kemr se narodil konkrétně 20. června roku 1922. Pamatovat si ho můžete třeba z filmu Markéta Lazarová, Marečku podejte mi pero, nebo Na samotě u lesa. Právě z toho filmu zní, nebo je jeho další legendární hláška, kterou říkat nebudu, protože není aktuální, venku totiž vůbec neprší.

0: Zpomal, vyzývala slovenská PH, ano, zpomalit můžete, vždyť je také víkend, kdy jindy zpomalit než o víkendu. No a vy si ten víkend můžete užít třeba také na některé z kulturních akcí, které jsou pro vás připraveny v našem regionu. Co byste řekli tomu vyrazit například do divadla? Městské divadlo Zlín uvede dnes od 19. hodiny na letní scéně představení Ženy pod tónem. Připomenout si dávné tradice kraje a oslavit letní slunovrat, nejdelší den v roce, můžete od rána až do večerních hodin v Napajedlích. Čeká vás bohatý svatojánský program, yoga, kejklířské hrátky, divadlo, folklor i akrobacie, také přednáška tajemství květinových vazeb nebo večerní koncert Barbory XU Tria. Svatojánské slavnosti s bohatým doprovodným programem začínají dnes v Napajedlích od 8:30 ráno. Kromě Řížané a návštěvníci města se mohou večer těšit na příjemné posezení s občerstvením a kulturním programem na velkém náměstí v Kroměříži. Tato relaxační zóna bude v centru města fungovat až do 6. září. Milovníky historických hradů zvou dnes a zítra historické spolkové skupiny na Moravský hrad. Vyzkoušet si mohou šerm, střelbu spalných zbraní, lukostřelbu nebo střelbu z kuše. Průřez vojenskou historií je k vidění na hradě Cimburg v Koryčanech od 10. do 18. hodiny. A také dnes pokračuje Kunovské léto, 33. ročník dětského festivalu. V 9 hodin začíná mezinárodní soutěží o nejlepší týmový kotlíkový guláš. Na 1 hodinu odpoledne je připraven tradiční jarmark s dílničkami pro děti i dospělé a soutěžní přehlídka nejlepších dětských verbířů ve Verbuňku. V 16 hodin začne festivalová přehlídka choreografií dětských souborů a od 20 hodin návštěvníky čeká výjimečný tanec. Program s názvem Pozdravy ze Slovenska. 9:30 večer bude patřit svatojánskému muzicírování pod hvězdami. Bohatý program kunovského léta můžete vidět po celý den v areálu jízdy králů v Kunovicích.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Možná jste si také dnes ráno na něco vzpomněli, my teď ale vzpomínat nebudeme, my se naopak budeme bavit o tom, co nás čeká. Jenom připomínám, že stále posloucháte vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: A ve Zlínském kraji nás o nadcházejícím víkendu čeká klasické letní počasí. V sobotu by mělo být o něco tepleji, ty dnešní maximální teploty budou stoupat až na 34 stupňů Celsia, obloha má být jasná až polojasná a večer se budou hodit deštníky, protože místy se můžou vyskytnout přeháňky a můžou dorazit i bouřky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Po písni v podání Beatles zamíříme mezi silné stroje. Body za páteční tréninky motocyklisté na velké ceně České republiky nedostávají. Přesto můžou už tréninky hrát důležitou roli směrem ke zbytku víkendu. Český jezdec Filip Salač dojel v kategorii Moto 2 dvakrát na druhém místě a ve druhém případě si k tomu pomohl i způsobem, který naštval důležitého soupeře.
1: Při druhém pátečním tréninku Velké ceny České republiky se motocyklový závodník Filip Salač zavěsil na trati Masarykova okruhu v Brně za Manuela Gonzáleze, vítěze úvodního tréninku a průběžného lídra šampionátu.
2: Jsem chtěl prostě jet za ním, protože věřím, že to bude největší rival můj tenhle víkend a chtěl jsem vidět, kde je rychlejší, nejenom na datech, ale i v reálu.
1: Španělovi se ale Salačův záměr nepozdával a tak se snažil českého soupeře zbavit třeba tím, že nečekaně zajel do boxů.
2: Ze začátku to bylo docela vtipný, trošku jsme si hráli na kočku a myš. Museli jsme projet boxem, protože mě nechtěl vyvážet, ale já jsem se nenechal a možná jsem ho trošičku rozhodil v hlavě, což je taky důležitý.
1: Ve druhém tréninku nakonec druhý Salač Gonzáleze porazil, zvítězil Kolumbiec David Alonso. Gonzáles pak byl v cíli evidentně frustrovaný a českého závodníka ani nepozdravil.
2: Ta hra se hraje nejenom na trati samozřejmě. Já nejsem úplně ten typ, který by chtěl hrát tady ty hry, ale když už pak se pojede o vítězství, tak proč ne? Říkám znova, musím hrát všechny karty, co máme, musím to zahrát co nejlíp.
1: Další část tohoto souboje nabídne sobotní kvalifikace, která pro třídu Moto 2 odstartuje ve 13 hodin a 40 minut. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Úsek dálnice D49 z Hulína do Frišťáku je od středy kompletně v provozu. Lidé dnes v Rožnově pod Radhoštěm mohou přijít na sousedskou slavnost. Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 34 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ředitelství silnic a dálnic zve lidi na slavnostní akci u příležitosti zprovoznění úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frišťákem na Zlínsku. První řidiči se po 7-kilometrovém úseku projeli poprvé ve středu popoledni. Akce se koná od 10 hodin na parkovišti v průmyslové zóně Holešov. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Přijďte s námi oslavit tuto pro řidiče, ale hlavně pro region mimořádnou a významnou událost. Těšit se můžete na mažoretky, orchestr, všechny důležité lidi z ředitelství silnic a dálnic a hlavně se můžete s námi těšit z toho, že jsme po 18 téměř nekonečných letech soudních sporů s odpůrci stavby došli do cíle a dálnici jsme mohli zprovoznit.
4: Lidé v Rožnově pod Radhoštěm dnes usednou k nejdelšímu stolu v historii. Stůl bude připravený v Lázeňské ulici. Podle nezávislého starosty Jana Kučery jsou součástí sousedského setkání i koncerty a aktivity pro děti.
6: Na Lázeňské ulici vyroste nejdelší stůl v historii Rožnova, u kterého můžete posedět s přáteli. Městský park a arkádu společenského domu zaplní pestrá paleta aktivit. Od bylinkové patiky přes vědecké stánky až po lanovou dráhu, chillout zónu a sportovní aktivity.
4: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
7: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
4: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalah. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šítským milicím podporovaných Iránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. Už ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a jeho iránský protějšek Masoud Pezeškian memorandum o porozumění, které má zajistit mimo jiné právě příměří na všech frontách na Blízkém východě, včetně Libanonu.
3: Počasí.
4: Ve Zlínském kraji dnes bude jasno až polojasno. Postupně se vyvine kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přehánky. Teploty se v této chvíli pohybují mezi 22 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Podle dopravních serverů se momentálně jede po cestách ve Zlínském kraji bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový začátek dne vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Poslední předprázdninový víkend si užíváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ano, už se nám to blíží. Blíží se prázdniny, které si školáci budou užívat. Ještě předtím se ale bude rozdávat vysvědčení. Někde s lepšími, někde s horšími známkami. My vám přejeme, aby právě toho vašeho školáka jste mohli za to vysvědčení chválit, aby to nebylo jako v tom vtipu, když otec čte synovu žákovskou knížku a říká nahlas: Matematika 5. Plesk, dá synovi facku. Čte dále. Čeština 5. Vrazí mu další facku. Zpěv 1. Padne další facka. Ale tati, vždyť jsem dostal 1. No to sice jo, ale to máš za to, že ti po 2 pětkách bylo ještě do zpěvu.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré sobotní ráno vám všem, milí posluchači. V našem regionu se můžete ode dneška například také dozvědět, jak vrátit život starým stavbám. A to konkrétně ve Valašském muzeu v přírodě v místní Hoclavské stodole. Nový bezbariérový chodník zvaný Stužka vám navíc nabídne úplně jiný pohled na jeden z nejnavštěvovanějších objektů rožnovského skanzenu.
1: Otevírám těžké dveře Hoclavské stodoly. Přes velký schod vstupujeme s architektem Karlem Jančou. Je tady úplně všechno jinak, než

0: halušky, brinza, slanina, špek a bude to pojaté v modernějším stylu.
1: Částečně tady na podlaze byl štěrk, také stará prkna, teď je podlaha mlatová a dřevěná a taky betonová tam vpředu. My jsme teď uprostřed toho polygonu s technickým náměstkem ředitele Valašského muzea v přírodě Milanem Gezerichem. Jak to tady před rekonstrukcí vypadalo?
2: Jak jsme už vzpomínali, kuchyň byla dožilá a nesplňovala technické normy. Nábytek byl taky opotřebovaný a vlastně byly tady staré vozy a my jsme chtěli změnit expozici. Teďka je tu nová expozice, která nabízí nový pohled na lidovou architekturu.
1: Je tu výstava, která právě přibližuje, jak by na to lidé, kteří třeba rekonstruují starou stodolu, starý objekt, mohli jít?
2: Je to takzvaný nový život tradičního stavitelství, protože nemůžete stavět pořád starou roubenou architekturu, musíte vlastně v té architektuře pracovat i s novými prvky.
1: Vycházím ze stodoly ven a kolem nese vine nová stužka. Je to chodník, který se místy jakoby vznáší.
3: Je bez schodů a je to v podstatě dlouhá, dlouhá rampa od sušáku až k svému cíli. Vyhrála varianta, která byť nebyla nejkratší, našla možná nejpříjemnější cestu návštěvníka v tomto složitém valašském terénu.
1: Před námi je amfiteátr na stráni, který právě stužka chytře oddělila od zbytku areálu.
3: To bylo úkolem, aby jsme změnili původní trasu přístupu do dědiny tak, aby amfiteátr mohl fungovat samostatně. Takže stužka dneska vede návštěvníka kolem Hoclavské stodoly a vychází až nad amfiteátrem.
1: Dalším propojením moderní a rubené architektury je nový vstup do areálu Kolibisek, který se návštěvníkům otevře v příštím roce. Gabriela Hickl, Český rozhlas.

0: Včera panovalo v České republice pořádně teplé počasí a pokračovat tento trend bude i na začátku víkendu, tedy alespoň první víkendový den. To naznačovaly předpovědi před víkendem. Jak to ve skutečnosti bude, tak to nám teď prozradí paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu, které se tedy ptám, jaké bude ve Zlínském kraji sobotní počasí.
1: Tak očekáváme malou oblačnost, jasno až polojasno, potom během průběhu dne se nám začne vyvíjet kupovitá oblačnost a hlavně teda v těch večerních hodinách se mohou vyskytnout bouřky, případně přehánky. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 31 do 34 stupňů, k tomu nám bude vát vítr slabý, postupně potom bude mírný jihovýchodní až jižní do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám ale může přechodně zesilovat.
0: Tak milovní letního počasí, ti se určitě mají na co těšit ten první víkendový den, ovšem určitě se mezi našimi posluchači najdou takoví, kteří až takové přílišné horko zase nemilují. Tak bude pro ně třeba příznivější ten druhý víkendový den, neděle?
1: Tak i tam stále ty nejvyšší teploty očekáváme od 30 do 33 stupňů. Na Vsetínsku je možné, že by lokálně mohlo to zůstat jenom na 28 stupních. A hlavně noci, na začátku noci, tam ještě zvětšená oblačnost, doznívající přehánky nebo bouřky, postupně teda malá oblačnost. I v té první části dne bude převažovat malá oblačnost a během zase odpoledne a večera očekáváme vývoj kupovité oblačnosti. A je tam i šance, že lokálně by se mohly vyskytnout zase bouřky nebo přehánky. Vítr nám k tomu bude vát slabý, proměnlivý, případně severních směrů do 15 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách nám může i přechodně zasilovat.
0: O tom, jaké bude o tomto víkendu ve Zlínském kraji počasí, mluvila v našem vysílání paní Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Združuje více než 70 tvůrců ze Slovácka. Mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. Řeč je o značce tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny poslouchejte už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Za 9,5 minuty už bude 8:30 a my pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín právě v tuto chvíli máme pozvánku na další zajímavou akci.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Ochutnat košer vína i jídla, zatančit si na náměstí židovské tance nebo se zaposlouchat do tónu klezmerové hudby. To všechno a ještě mnohem více nabízí židovský festival Hamakom, který už více než čtvrt století patří k Holešovu. Proč vlastně vznikl a jaká je hlavní myšlenka této tradiční akce, to zjišťovala Silvie Pospíšilová.
2: První písemný záznam o tom, že se v Holešově na Kroměřížsku usídlila židovská komunita, pochází z počátku 15. století. O 200 let později se z města stalo středisko židovské vzdělanosti.
3: V 17. století totiž v Holešově působil velmi významný rabín Šabtaj Kohen. No a kvůli tomu, že je tady jeho hrob v Holešově, tak sem jezdí mnoho židů z různých zemí světa.
2: Přibližuje správce Holešovské šachovy synagogy Vratislav Brázdil. Za druhé světové války byli Židé z města odvlečeni do koncentračních táborů. Téměř nikdo se nevrátil zpět. Židovskou tradici dnes připomíná festival židovské kultury Hamakom.
4: Holešovská židovská čtvrť byla jednou z nejvýznamnějších a největších na Moravě a ta tendence připomínat tu holešovskou židovskou minulost tady byla výrazná.
2: Vysvětluje mluvčí Holešovského zámku Dana Podhajská. Zpočátku to byla akce jednodenní, kterou založila skupina nadšenců. Postupně se ale přehlídka rozrůstala až do dnešních 5 dní. Kvůli zvyšující se náročnosti si ji vzalo pod patronát město.
4: Snažíme se o to, aby se ti návštěvníci vraceli. Můžou si vybrat hudbu, divadlo, film, přednášku, komentované prohlídky. Připravujeme taneční workshop, kdy si lidé přímo v centru Holešova na náměstí mohou vyzkoušet židovské tance.
2: Hamakom přivádí do Holešova i potomky Židů, kteří byli za války zavražděni ve vyhlazovacích táborech. Před několika lety tak během festivalu zasadili na památku obětí holokaustu kameny zmizelých rodiny Bergmanovi.
4: Přijeli potomci z Plzně, ve spolupráci s nimi jsme měli takové slavnostní odhalení. Tedy člověk, když nejenom přijíždí na festival, ale když přijíždí do Holešova a chce objevovat památky, přijde samozřejmě do Šachovy synagogy, nemůže ty kameny opominout, on o ně opravdu zakopne. Ta paní Bergmanová s tím panem Bergmanem jsou součástí vstupu do Šachovy synagogy.
2: Když přehlídka začne, doslova zaplní celé město. Pokračuje Dana Podhajská.
4: Samozřejmě epicentrem jsou ty židovské památky, tedy židovská synagoga, židovský hřbitov, obřadní síň, potom také místo bývalé nové synagogy, která už na místě nestojí, která byla zbourána během druhé světové války. A potom se přesunujeme samozřejmě směrem k náměstí a pak je tu také zámek, který je kulturně společenským centrem.
2: A jaká je hlavní myšlenka festivalu Hamakom?
4: Je to o tom poznat tu kulturu, aby si to ti lidi vychutnali, aby si vybrali, co se jim líbí, aby prostě ta pestrost a skladba toho programu byla taková, aby jsme těm lidem dali radost.
2: Dodává Dana Podhajská. Z Holešova Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Letošní 26. ročník festivalu Hamakom v Holešově odstartuje 21. července a potrvá až do 25. července.
1: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V pondělí začne výstavba úseku stezky pro pěší a cyklisty, která propojí místní část Otrokovic Kvítkovice s navazující sítí polních cest směrem na Zlín Malenovice. Stavba za necelých 7 milionů korun, včetně DPH, by měla být hotová v říjnu letošního roku. Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes vyjede historický parní vlak. Půjde o první ze 4 jízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adély Kousalové přiveze cestující přímo na městské slavnosti Rožnov mě baví, které jsou dnes v okolí Společenského domu. Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí. Dostatek vody by si sebou měli vzít třeba návštěvníci Velké ceny v Brně a měli by se snažit trávit co nejvíce času schovaní ve stínu. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. Někteří pracovníci mají sami s pomůckami zkušenosti a mohou tak zákazníkům poradit, případně s nimi probrat i další témata a obtíže, se kterými se zrakově postižení lidé potýkají. V našem regionu dnes bude jasno až polojasno, postupně se vyvine kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky nebo také přehánky. Aktuálně teploty jsou v rozmezí od 20 do 26 stupňů. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Sanace trhlin a spár na silnici dnes může zdržet provoz na cestě mezi Ústím a Leskovcem na Vsetínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Tomáš Perutka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Lukáš vás ve zprávách mimo jiné nabádal, abyste nosili pokrývku hlavy. Pozor, některé pokrývky hlavy můžou být nebezpečné. Vzpomínám si na případ, kdy jeden kamarád v Chorvatsku si nasadil kšeltovku, protože bylo strašné horko. Problém byl ovšem ten, že uprostřed té kšeltovky nahoře na té hlavě byl takový kovový cvok a na tom slunci se to rozpálilo a potom mu to vypálilo na hlavě takový znak, nebo jak bych to nazval. Takže kamarád večer seděl mezi námi a hlavu měl celou napatlanou pantenolem. V každém případě dávejte na sebe dobrý pozor, no a teď si můžete vychutnat další hudbu pro sobotní ráno. Je tady Václav Neckář.

0: Dozněla známá píseň od Karla Gotta, jak souvisí s dnešním tématem pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, tak to nám teď vysvětlí přímo Jožka.
1: Děkuji vám za důvěru, se kterou mi píšete a vyprávíte svoje příběhy. Dnes jsem vybral ten od paní Martiny, protože tuším, že osloví spoustu dalších. Vlastně mi nic zásadního nechybí, píše Martina. Mám práci, rodinu, všechno nějak funguje, ale stejně se často cítím prázdná a nešťastná. Pořád mám totiž pocit, že by to mělo být nějak jinak, že by měl přijít nějaký pocit štěstí. Ale on nepřichází. Co dělám špatně? Martino, štěstí hledáme všichni od pradávna a tuším, že moje dnešní návštěva bude vědět, kde se ukrývá a jak ho najít. Ale ještě předtím si poslechněte, jak o štěstí mluvil hudebník Karel Wagner. Jste dítě štěstěny?
2: Je to zajímavý, ta vaše poznámka, protože teď dotočila Česká televize o mě dokument a aniž bych do toho zasahoval, tak ho nazvala Štěstí Karla Wagnera.
1: Takže je to pravda.
2: Podívejte se, člověk musí mít štěstí a já se musím přiznat, že jsem ho měl, protože jsem měl takový situace, kdy kdybych neměl štěstí, tak to dopadlo úplně jinak a daleko už.
1: Karel Wagner ví o štěstí své a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou vymyslíme, jak na to, abyste k němu našli cestu i vy.
0: Pořad Na pohovce Jožky Kubáníka o štěstí uslyšíte v našem vysílání dnes hned po zprávách v 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín, toto byla skupina Jelen, kterou za okamžik, co se týká našeho ranního hudebního playlistu, vystřídá Marek Ztracený se svou písní Opravdě.
1: Počasí.
0: Připravte se na velmi teplé počasí. Teploty mají odpoledne ve Zlínském kraji stoupat až na 34 stupňů Celsia. Obloha bude jasná až polojasná a k večeru, pokud se chystáte někam ven a chcete mít jistotu, že nezmoknete, tak si raději sebou vemte deštníky, protože místy se v našem regionu můžou vyskytovat bouřky a také přeháňky.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

V našem vysílání vám pravidelně nabízíme i oblíbené pořady. Některé jsou novější, některé jsou starší. Z těch novějších ze svého okolí vím, že patří k nejoblíbenějším Hobby magazín, který vám servírujeme vždy v sobotu dopoledne. Dnes to nebude jinak. V 10 hodin se můžete těšit na rady, které připravil opět Artur Kubica. Konkrétně vám vysvětlí, jak lze jednoduše rozmnožovat včelstva a také, jak si lehce poradit s údržbou zahradního bazénu. Tak to rozhodně stojí za poslech. No a já vám přeji krásný zbytek dnešního horkého sobotního dne a budu se těšit na slyšenou zase zítra po ránu. Tomáš Perutka přeje krásný den.

0: Bylo 9 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlínském kraji v přepočtu na jednoho obyvatele připadá druhý nejvyšší objem odevzdaného elektra v Česku. Ve Vsetíně dnes odhalí kámen ze vzácného červeného pískovce na počest Břetislava Krále. Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 34 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Obyvatelé Zlínského kraje loni odevzdali k recyklaci téměř 2,5 tisíce tun starých elektrospotřebičů. Vyplývá to z údajů společnosti Rema System, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. V celkovém množství je to čtvrtý nejlepší výsledek v republice. V přepočtu na obyvatele ale kraj obsadil druhé místo. Každý člověk v průměru odevzdal přes 4 kilogramy vysloužilého elektra. Více odevzdali lidé ve Středočeském kraji, kde na jednoho obyvatele připadlo bezmála 6 kilogramů elektroodpadu.
2: K recyklaci lidé nejčastěji odevzdávají vysloužilé pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny nebo mobilní telefony. Ve Zlínském kraji se díky recyklaci elektroodpadu podařilo loni ušetřit tolik elektrické energie, kolik za rok spotřebuje zhruba 1400 domácností. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: 100 let od narození odbojáře Břetislava Krále si dnes odpoledne připomenou ve Vsetíně. Vzpomínkovou akci připravili studenti tamního gymnázia. Král se po únoru 1948 postavil komunistům a skončil ve vězení i v Uranových dolech. Podrobnosti o vzpomínkové akci přibližuje Bořek Navrátil.
3: Zavzpomínají na celých 40 let a slavnostně odhalí pamětní kámen věnovaný Břetislavu Královi, který je vytesaný do dnes už vzácného červeného pískovce. A návštěvníci této akce si budou moct prohlédnout informační panely, kde budou výsledky studentského výzkumu, ukázky, jak pokračovali a pracovali na tom výzkumu, a taky si budou moct poslechnout studentské hudební vystoupení.
1: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy tak budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
4: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu. Sport.
1: Zlínští fotbalisté odehrají první přípravné utkání před novou prvoligovou sezónou. Ve Spytihněvi se od 11 hodin dopoledne utkají se slovenskou Petržalkou. Trenér Bronislav Červenka mluví o tom, co od přípravných zápasů očekává.
5: Taková ta živelnost a dravost dopředku nám v některých zápasech chyběla. Měli by si hráči víc věřit, protože fotbalisti to jsou, i ti, co tady byli, i ti, co přišli, takže si myslím, že budeme pracovat hlavně na té sebedůvěře toho, co se týče kontroly hry, kontroly míče, a věřím, že to bude lepší. Počasí.
1: Na území Zlínského kraje dnes bude jasno až polojasno, postupně se vyvine kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout také bouřky a přehánky. Aktuální teploty se pohybují mezi 20 a 26 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dopravní nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v ulici U stadionu v Dolním Němčí na Uherskobrodsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už sobotní magazín Mezi nebem a zemí.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
6: Farní charita v Dobrušce pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Na Rychnovsku natáčel Karel Sladký. S blížícími se prázdninami pozveme na výlet do barokního kostela v Křenově na Pardubicku. Přežila Terezín, Osvětim i Pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýniovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýniovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře, pana Kasparidese, a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. To je také krásná.
1: Očistcové kaply byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena.

0: To je Cecílie a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
1: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
0: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
1: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou?
0: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
1: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
0: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
1: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu a je tady tolik věcí k vidění.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také Světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívá.

navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Ilonu Čákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí F. Elvěka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tedy ta sociální vaše činnost, ta služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité a nakolik mu vkladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé. Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě, pokud se najde ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu, a veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, že ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného, a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste měla tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku, a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které má.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Konkrétně se vytyčily 3 hlavní témata, která to byla?
1: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správě věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatný je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
0: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erbenovou. Je to žena, která přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti, dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě. Tento týden ale přiletěla osobně uctít památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Právě pro ně byly v metropoli položeny dvě nové mosazné kostky, takzvané štolpy. V Praze jich je už více než tisícovka a tvoří součást největšího decentralizovaného památníku na světě. Podrobnosti z tohoto setkání přináší Daniela Brůhová.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do getta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůničku a byl tam záhon z mrkvy, botička, maminka vždycky říkala divokou plat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
1: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
2: Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo.
3: Muselo to být hrozný.
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi, když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoufí, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásný věli jsme odešli na konec 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
1: Eva přežila?
2: Já jsem přežila čistě náhodou, ne žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Crossroads na práci, ještě pak jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí. A v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
2: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
1: Izrael je váš domov už 70 let.
2: 70 let už mám nějaký 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho, a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro totéž. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco na truc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co si sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni, a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct: zkuste své potomky respektovat. Projevujte jim bezpodmínečnou lásku a berte je takové, jací jsou. A hlavně jim neříkejte, co by měli či neměli dělat. To oni vědí nejlíp sami. Spíš se zajímejte o to, co je trápí, a řekněte jim, že je máte rádi. Jendovi jsem se pokusil pomoci v tom, aby na sebe nehleděl očima svého otce, ale očima svýma. Zda se mu to podaří, nevím, ale moc bych mu to přál.

0: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
1: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
0: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
1: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
0: Strom lásky mý.
1: Pavel Mašek
0: a Standa Hložek.
2: Bylo 10 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku je od středy kompletně v provozu. Dnes večer bude na zámku v Liptále na Vsetínsku svatojánská noc. Část političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou 34 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic zve lidi na slavnostní akci u příležitosti zprovoznění úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. První řidiči se po 7-kilometrovém úseku projeli poprvé ve středu popoledni. Akce se koná od 10 hodin na parkovišti v průmyslové zóně Holešov. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Přijďte s námi oslavit tuto pro řidiče, ale hlavně pro region mimořádnou a významnou událost. Těšit se můžete na majoretky, orchestr, všechny důležité lidi z ředitelství silnic a dálnic a hlavně se můžete s námi těšit z toho, že jsme po 18 téměř nekonečných letech soudních sporů s odpůrci stavby došli do cíle a dálnici jsme mohli zprovoznit.
3: Zámek v Liptále na Vsetínsku dnes ožije svatojánskou nocí. Dobrovolníci pro návštěvníky připravili večerní program, plný komentovaných prohlídek i hraného příběhu, který netradiční formou přiblíží historii zámku. Co všechno dnes na příchozí čeká, říká kastelánka Věra Dorůžková.
5: Já takový příběh na zámku, kdy neprodaná hraběnka touží po lásce a potřebuje bylinky. Jinak je ještě doprovodný program na nádvoří, kde jsou připraveny svatojánské speciality. Pak je tam taky doprovodný program cymbálovka, bylinkové dílny a podobně.
3: Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
6: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Forum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
7: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
6: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
8: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
6: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho 4. ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z EU byl chybou. Britská ekonomika zároveň v důsledku Brexitu utrpěla 6% ztrátu. Vyplývá to z analýzy dat Bank of England.
2: Počasí.
3: Na území našeho regionu dnes bude jasno až polojasno, postupně přijde kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný jihovýchodní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na silnici 69 mezi Sirákovem a Liptálem na Vsetínsku máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Jeďte tam tedy se zvýšenou opatrností. Dále si dejte pozor na silnici v Hošticích na Kroměřížsku, kde je hlášený olej na vozovce. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín nyní naváže sobotní Hobby magazín.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
10: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude od cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je

0: citrus je takový pro začátečníky, s čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
1: No, asi bych doporučil citrón, protože citrón, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
0: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
1: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
0: Ano, teď jsme v té explozi života.
1: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
0: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou určitě na našem webu.
2: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho moniliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moniliový úžeh je vlastně houba, která do té rostliny vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky, přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se oni starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

0: Svátkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky, a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem, a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Fanoušci parních vlaků se můžou svést z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Secesní vila Kancnýřka v Luhačovicích se dnes otevře veřejnosti. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let. Dnes bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 34 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm dnes vyjede historický parní vlak. Půjde o první ze 4 jízd rožnovského parního léta. Podle mluvčí města Adely Kousalové přiveze cestující přímo na městské slavnosti Rožnov mě baví.
6: Parní vlaky budou z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm odjíždět v 9.45 a ve 13.20. V opačném směru, tedy z Rožnova zpět do Valašského Meziříčí, pojedou spoje v 11.32 a v 16.07. Jízdenky, včetně rezervace místa k sezení, je možné zakoupit v předprodeji u pokladen Českých drah.
5: Dnes ve 14 hodin se mohou lidé přijít podívat do secesní vily Kancnýřka v Luhačovicích. Během komentované prohlídky se návštěvníci dozví příběh jak této výjimečné vily, tak i celé pražské čtvrti v Luhačovicích. Další termíny prohlídek jsou 4., 5. a 11. července. Rezervace míst je možná na městském turistickém a informačním centru. Dnešek může být podle předpovědi meteorologů nejteplejším dnem týdne. Dotkne se to i návštěvníků motocyklové velké ceny v Brně. Záchranáři je nabádají, aby se před sluncem chránili pokrývkou hlavy, vyhledávali stín a dodržovali pitný režim.
7: Ta voda je základ, no, jinak samozřejmě ty koly a tady to na zpestření dobrý, ale základ si lidi, ať vemou vodu hlodně a pokud možno se kropy dají tím. Jezdí i kropič, což je taky dobrý.
8: Říká Petr z Brna, zatímco se schovává pod slunečníkem. V kropicí vůz se změnilo i jedno z policejních aut.
9: My v rámci možnosti kropíme část cesty od pole, kde parkují osobní auta, tak aby návštěvníci nešli pokud možno v prachu.
8: Dodává mluvčí policie Pavel Šváb. Meteorologové vydali výstrahu před velmi vysokými teplotami. Mohou vystoupat k 35 stupňům Celsia. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
5: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje ji Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových lup, ale i telefonů a počítačů upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti si tak můžou sami zkusit, jak jim pomůcky budou vyhovovat, než si je koupí. Bývají totiž poměrně drahé. Pracovníci půjčovny už zprostředkovali více než 500 výpůjček.
0: Počasí.
5: Ve Zlínském kraji dnes bude jasno až polojasno, postupně se vyvine kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 31 až 34 stupňů a vítr povane slabý, postupně mírný, jihovýchodní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Pozorní buďte na přílukách ve Zlíně. Po nehodě dvou osobních aut je tam neprůjezdná ulice Pekárenská a Peroutkovo nábřeží. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už Zdeněk Junák a jeho víkendové srdcovky.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Čas ten letí jako šíp. Přejeme se, kdy bylo líp. O čem ovšem pochyb není, zas je svátek na slavení. S vínem, s pěknou vinětou, dnes zamíříte za květou. V nejpřísnějším změřítek obstojí můj přípitek. Vedle mě jsou všichni špatní, i můj dar je nad ostatní. Šedému dni dodá jasu, krásná píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeníka Junáka.
11: Český rozhlas Zlín. Srdcovky. Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 20. června roku 2026, máme léto, v Brně máme hezky a při pohledu do kalendáře zjistíme, že dnes mají svátek ženy, dívky, dámy honosící se křestním jménem Květa. A já mám jednu květku ve svém okolí, ano, Květušku. Květušku Junákovou, to je moje švagrová, manželka mého bráchy, takže Květu Lindo, pokud to posloucháš, posílám ti obrovskou pusu. Tak. No, moji milí, a my začneme čím, že odtajníme, jak to dopadlo s tou minulou hádankou Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. A já už ho mám tady vedle sebe. Milošku, ahoj.
1: Krásný den. Předvečer nejdelšího dne roku.
0: Neříkej.
1: No tak zítra přijde ten krásný den.
0: Zítra přijde krásný
1: den. Zítra budeme mít nejdéle sluníčko.
0: Zítra budeme mít nejdéle sluníčko. No tak to si musíme považovat, moji milí. Dneska nepůjdeme ani možná spát. Mimo jiné, já vás zvu k nám na Biskupský dvůr, kde večer začínáme představení. Až na ten konec dobrý. No aby to bylo dobrý, no tak vydržíme do zítřka. Ten bude dlouhý. Tak, nevadí. Jdeme otajňovat. Tentokrát je opravdu, moji milí, vyžadovalo pátrání po správné odpovědi, doslova detektivní práci. Celý týden jste museli bedlivě pozorovat stopy, které většinou z vás, tedy většinu z vás, dovedly ke správnému vyluštění případu tohoto týdne. Udivující je, že několika lidem stačilo toliko první indicie. To nechápu, Milošku, ty jo?
1: No já jsem si říkal, že tentokrát to bude složité. A musím ocenit ty, kterým to stačilo. A tedy musím říct, že jsme tam měli dokonce člověka, který se sice trošku netrefil, protože ta správná odpověď, asi řekneme, je Sherlock Holmes.
0: Ano, správná odpověď je Sherlock Holmes.
1: A tak ten první den tam dorazilo sice jméno, ale nikoliv Sherlocka Holmese, ale pana Doyla, který to napsal. I to byla vlastně správná odpověď.
0: Ano, ale ty si hledal Sherlocka.
1: Ano, tak. Přesně tak.
0: Jak jste k tomu měli dospět? Pondělní indicie zněla takto. Pomohl jsem prý dokonce českému králi, ale tam u vás mne snad usvědčíte z fantazírování.
1: Protože povídka o Sherlocku Holmesovi z roku 1891 nesla název Skandál v Čechách, ale tam je uváděno jméno krále a jeho tituly, které samozřejmě nemají odraz v historii.
0: Ano, úterní indicie zněla takto. Jedna kopa, to je pro mne základ. I když není kopa jako kopa, tahle má 4 větší kusy a zbytek menších.
1: Ano, 60 příběhů patří do takzvaného kánonu, jak to označují odborníci na tady tyto detektivky, ale z toho jsou 4 velké romány, ale celkový počet případů spojených se Sherlockem přesahuje 2000.
0: Středeční indicie. Hledejte mne v druhé polovině 19. a na začátku 20. století, ale nenajdete mne. A to ani v souvislosti s tolikrát zmiňovaným rokem 1854.
1: Ano, někteří badatelé kladou narození, to smyšlené narození Sherlocka do roku 1854, ale je to jenom druhotně, tam opravdu to umístění do času jenom takové na pozadí.
0: Jo. Čtvrteční indicie. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché.
1: Tak jaká je slavná londýnská adresa Sherlocka Holmesa, to budeš vědět?
0: No ano, Baker Street, samozřejmě.
1: Ano, přesně 221B, i když ten dům tam nikdy nestál. Ale Baker Street bychom tedy přeložili jako Pekařskou ulici, jenomže ono ve skutečnosti, ta ulice má jméno postaviteli, Williamu Bakerovi. Takže to není Pekařská ulice, ale je to ulice člověka, který se jmenoval Pekař.
0: To znamená, ano, William Pekař. No a poslední, páteční, já si myslím, že ta

0: V pohodě, v pohodě. Doufám, že i další naše soutěžení bude opravdu dneska v pohodě. Ale než se do toho soutěžení pustíme, moji milí posluchači, tak my s Milošem máme pro vás speciální nabídku. Totiž, vy, co dneska uspějete, tak místo běžné ceny, kterou pro vás chystá produkce Českého rozhlasu, tak můžete také získat dvě vstupenky na folklorní festival ve Strážnici, který se koná příští sobotu. A to nejen, že se můžete zúčastnit, ale že tam taky nás s Milošem můžete potkat. Ano, protože srdcovky opět vyrazí na cesty a zavítáme právě do Strážnice, odkud mezi 11. a 12. budeme vysílat srdcovky. Takže dneska vy všichni neváhejte a volejte, neváhejte, soutěžte. Vy všichni, kteří uspějete, můžete si vybrat buď tedy nějakou tu knihu nebo CDčko nebo něco takového, a nebo dvě vstupenky na folklorní festival ve Strážnici, který se koná příští týden. Tak, a teď už půjdeme do soutěžení.
1: A budeme si opět hrát s jazykem. Já budu chtít, aby naši posluchači, kdybyste teď viděli na kamerách, co udělal Zdeněk, jak ho krásně vyplázl, tak přesně takto si budeme hrát, ano. Budu chtít vytvořit trojici slov podstatných jmen v prvním pádě. To je celkem jednoduché. První z těch slov by mělo mít 7 písmen, druhé 5,

0: to poslední bude trojpísmené. Ovšem nebude to tak, že to může být jakékoliv slovo. To první slovo může obsahovat jakákoliv písmena, musí být ale srozumitelné, musí to být podstatné jméno v prvním pádě. To druhé musí mít z toho prvního právě těch pět znaků. Všechna písmena, která budou v tom druhém slově, musí být obsažená v tom prvním. No a to třetí logicky bude mít pouze tři znaky a musí je mít z toho druhého. Zdenku, schválně jsi to pochopil, zkus nějakou trojici vyslovit.
1: V podstatě jsem to pochopil, Milošku, nevím teda, který slovo bych vybral. Takže sestavte tři slova v podstatné jméno v prvním pádu. To první slovo je o sedmi písmenech, to druhé budete mít o pěti písmenech a to třetí o třech písmenech. Ale pozor, jak si sestavíte první slovo, to je jedno, která písmena tam dosadíte, ale aby to bylo srozumitelné samozřejmě. To druhé slovo o pěti písmenech musí mít pět písmen z toho prvního sedmi písmeného slova. A to třetí, to je o třech písmenech a ty tři písmena musí být z toho druhého pětimístného písmene.
0: Slova. Máme tady příklad.
1: Máme tady příklad, ano, krásný příklad sestavil Miloš. Takže sedmimístné slovo poradce. Pětimístné dcera. No a trojmístné car. Je to krásně, to je srozumitelné.
0: A takhle se to budeme muset vytvořit.
1: Ano. Takže budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
0: 46
1: 52 00.

0: Písnička dozněla a my už máme na telefonu paní Pavlu. Dobrý den, paní Pavlo.
1: Dobrý den.
0: My vás zdravíme, tak pochlupte se, jak vám to vyšlo.
1: No, já jsem si vybral slovo bábovka.
0: Ano.
1: Pápka.
0: Ano.
1: A bok. Bok jako strana skříně.
0: Ano, ale to nejkratší slovo třípísmené má obsahovat tři písmena z toho druhého písmeného. A tam to O není.
1: Ano, to je pravda.
2: Hmm.
0: Takže je nám líto.
1: Škoda.
0: Mějte se, ano, škoda, mějte se hezký, naschledanou. A teď to zvednu tady. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie.
0: Dobrý den, paní Marie.
3: Tak já jsem dala slovo táborák, potom koráb a rok.
0: Co říká pan profesor?
4: Tak já si to tady píšu a rok je to poslední a vy jste zadání splnila. Já jsem čekal, že když jste řekla táborák, že to uděláte úplně jednoduše, že vytáhnete tábor, ale z toho se to hledá, no tam by byl krásně bor třeba, že?
0: Ale je to krásný.
4: Ale vybrala jste to správně, takže gratuluji, podařilo se vám to.
0: Takže paní Marie, máte na výběr, pojedete do Strážnice?
3: No, ráda bych, ale nemůžu prostě.
0: Nevíde to. Dobře.
3: Nevíde to,
0: takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a ta vám přijde na vaši adresu. Mějte se moc hezky a naschledanou.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Písnička dozněla, Petr Rezek, písnička Přátelství. My máme šťastnou výherkyni první, paní Marii, a jdeme do druhého soutěžního úkolu.
2: A opět budeme zpívat.
1: Ó, prosím.
2: Ale když řeknu, kterou písničku, bude to Strejček Jonatán od Olympiku, tak se rovnou nabízí jedna otázka. Já ji řeknu a současně řeknu, že to soutěžní otázka nebude, že bude jenom tak, aby se nad ní naši posluchači zamysleli. Hmm. Jestli je starší tato písnička, Strejček Jonatán, nebo první díl seriálu o Machovi a Šebestové, kde byl pes Jonatán. Ale to soutěžní otázka nebude k té písničce. Ta zazní až po ní, takže znovu platí to, co vždycky, vyplatí se sledovat text.
1: Takže soutěžní písnička je tady.

0: Dozněla soutěžní písnička, že se jmenuje Strejček Jonatán, to můžeme prozradit, a že hrála skupina Olympik, to taky můžeme prozradit, ale otázka zní takto.
1: Otázka zní takto. Pes Jonatán, tedy když jsme mluvili o Machovi a Šebestové, se v té písničce neobjevil. Která jiná zvířata v ní ale zazněla? Která zvířata se objevila v textu této písničky?
0: Nesmí to být pes.
1: Nesmí to být pes, ten tam ani nebyl, teda to můžeme prozradit.
0: A volejte hned na telefon číslo 726
1: 46
0: 52
1: 00. A my bychom ještě měli prozradit, tedy než nám se dovolají posluchači, jestli byl tedy dříve seriál nebo písnička. Zdenku, co by si stipl ty?
0: Já si myslím, že ta písnička byla natočena pro ten seriál.
1: To bych neřekl. Písnička je starší.
0: No tak prosím, podívejme se. Tak nejdřív byla písnička, aby to olympici odpíchli.
1: Písnička byla v roce 1970 a první díl seriálu byl o 6 let později. Tak.
0: Výborně, takže mám tady telefony, zvedám telefon. Halo, halo, Luším hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Laďa.
0: Dobrý den, Laďa. My vás zdravíme.
2: Já vás taky zdravím. Byla tam vrána.
0: Byla tam vrána.
1: No, a čekám ještě na ta další zvířátka.
2: No, nevím, to se besedlo, já jsem počítal Strýček
0: Jonatána. Vy jste počítal Jonatána, no
1: ano,
0: jo.
1: No.
0: Tak,
2: co říká
0: pan profesor?
1: Tak děkujeme, bohužel tak, není to kompletní odpověď, děkujeme.
0: Naschledanou, mějte se hezky. Tak zvednu tady, halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, dobrý den.
3: Není to kompletní.
0: Halo?
3: No, dobrý den, to je Tondo z Brno.
0: Tondo, my vás zdravíme. Tak povídejte.
3: Se svou malou opičkou tam zpívají.
0: Se svou malou opičkou. Tak vy jste našel opičku?
3: Ano.
0: A jiné zvířátko?
3: No, jiný jsem tam nezaregistroval. No, asi tam je taky, ale...
0: A na co jste se soustředil?
3: No, já tady hovorím, tak jsem to poslouchal jen tak. Ale tu písničku znám, no, ale vím, že to tam je v tom textu. Se svou malou opičkou, až půjdu vaši uličkou, se svou malou opičkou.
0: Malou opičko, to tam je, to máte pravdu, ale je to málo. Mějte se hezky, naschledanou. Teď to zvednu tady. Halo, halo, Luším, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Valentová.
0: Dobrý den, a křestní jméno, prosím.
4: Dagmar.
0: Dagmar, dobrý den. Tak která zvířátka vám tam vyvstala v paměti?
4: Vrány a opička.
0: Vrány a opička, dobře. A ještě něco?
4: To si nevzpomenu.
0: To už si nevzpomenete. Paní Dagmar, bohužel.
4: Dobře, děkuji.
0: Ale my se k tomu výsledku dobereme tady. Halo, halo, Luším, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr.
0: Petře, zdravíme. Dobrý tak den. Co vy?
5: Tak ovce, vrána, opička.
0: Ovce, vrána, opička. Co říká pan profesor?
1: Správně.
0: Správně, skvěle. Petře.
1: Takže... Hledal jste text, nebo jste ho měl v hlavě?
5: Hledal jsem.
0: Já jsem myslel, že řekl, že pečlivě jsem poslouchal. Dobře.
5: To taky.
0: Takže Petře, tím, že jste uspěl, získáváte samozřejmě zaslouženou cenu, ale máte na výběr. Buď cenu, kterou vám zašle, tedy vybere Český rozhlas Brno produkce, a nebo dvě vstupenky na Strážnický festival příští víkend.
5: Ta první varianta.
0: Ta první varianta. V tom případě mi zůstaňte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. Jo, mějte se hezky.

0: Písnička dozněla, my máme dalšího šťastného výherce, pana Petra, a máme před sebou třetí úkol.
1: A ten bude vlastně na odpověď velice jednoduchý. Já bych chtěl slyšet jedno jediné slovo, které bude vyplývat z těch následujících indicí. A myslím si, že to bude velice jednoduché.
0: No teda, když já jsem si to četl včera, tak pro mě to jednoduché nebylo. To, musím
1: to ještě
0: říct.
1: Není indicie, to, co teď
0: to je. Takže indicie zní takto. První indicie. Pokud byste vyrazili do skandinávských zemí, minimálně v jedné budete mávat vlajkou. Druhá indicie. Zapomeňte na školu. Není to jen 20 a 21, ale i 19 či dokonce 22. Třetí indicie. Číslice 23 a 27 symbolizují, že tma se nad ledem neujme vlády. A poslední, čtvrtá indicie. Etnografové mají díky těm číslům velikou radost. Zopakuji vám jednotlivé indicie. Pokud byste vyrazili do skandinávských zemí, minimálně v jedné budete mávat vlajkou. Zapomeňte na školu. Není to jen 20 a 21, ale i 19 či dokonce 22. Číslice 23 a 27 symbolizují, že tma se nad ledem neujme vlády. Etnografové mají díky těm číslům velikou radost. Tak to byly indicie a Miloš se vás ptá, které slovo hledá a proč asi. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti kdo.

0: to byl starý muž, ale nám volá mladý, úžasný, pohledný muž, pan Milan. Milane, my vás zdravíme, dobrý den.
1: Zdravím, dobrý den.
0: Tak, Milane, jak vám to vyšlo? Které slovo hledá Miloš Jenkýř?
1: No, je to opravdu typování. Znám povědou manželky. Ale zkusím léto.
0: Léto? Zeptáme se, jak jste k tomu dospěl, nebo už vás nebudeme trápit?
1: No, léto vlastně teď začíná. Takže...
0: A kdybychom dali dohromady, zapomeňte na školu.
1: Ano.
0: Není to jen 20, 21, ale i 19, či dokonce 22.
1: Tak já zkusím prázdniny.
0: Prázdniny? To ne. Takže
2: vy jste možná pocitově velice blízko.
0: Jste blízko, jste opravdu
2: ale
0: velmi blízko.
2: Není to tak úplně pravdivé, tak zkusíme asi z někoho dát.
0: Takže
2: dalšího.
0: Zdravíme vaší paní.
2: A Milane, uvidíte, bylo to jednoduché.
0: Milane, dobře poslouchejte. Mějte se hezky. Naschledanou. Tak, tady zvedneme telefon. Haló, luštím hádáme s Milošem Šenkýřem. To pak se nám dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je David.
0: Davide, dobrý den, zdravíme. Tak co vy říkáte na to?
3: Já zkusím slunovrat.
0: Slunovrat.
2: A zkoušíte.
0: Zkoušíte a já vím, že to víte. Vy to víte, že jo?
3: No, tak já jsem si to našel.
2: No.
0: Výborně. Takže a teďkom tedy druhá otázka, proč asi?
3: No protože, jak pan dramaturg řekl, tak máme dneska nejdelší den, takže dneska je slunovrat. Takže
2: slunovrat je zítra, abychom byli.
0: Takže kdybychom vzali jednotlivé indicie, pokud byste vyrazili do skandinávských zemí, minimálně v jedné budete mávat vlajkou.
3: Tak tam je to asi nějaký svátek, teď možná ve Finsku.
2: Ano, správně, Finsko Výborně. Má na letní slunovrat od roku 1934 den vlajky.
0: Dobře. Druhá byla, zapomeňte na školu. Není to jen 20 a 21, ale i 19 či dokonce 22.
3: Asi jsme se učili, že léto začíná 20. 21. ale nějaký výjimečný případek to může asi přijít na 19. a 22.
2: Přesně tak, ten letní slunovrat může připadnout i na jiné dny, ne jak jsme se učili ve škole 21. nebo 20., ale kdybyste chtěl, tak 22. června bude slunovrat v roce 2203. A 19. června, to si ještě počkáme, 2487 rok.
0: No a to se těším, až se tam chlapi setkáme.
2: Ano.
0: To se potkáme. A tyže o číslice 23 a 27 symbolizují, že tma se nad ledem neujme vlády.
2: To je pro znalce, protože na severním pólu... Ano, Davide, vy jste to chtěl...
3: Ne, to už...
2: To už je opravdu pro znalce astronomie a všech těch věcí kolem, protože na severním pólu je slunce po celý den ve výšce 23 stupňů a 27 minut nad horizontem. Je tam polární den.
0: No a poslední, etnografové mají díky těm číslům velikou radost.
2: To už asi David tuší, že se k tomu pojí spousta lidových zvyků.
0: Ano, lidové zvyky a podobně. No tak výborně, Davide, uspěl jste. No tak já vím, že jste zdaleka, ale přesto se ptám, chtěl byste přijet na folkloristický festival do Strážnice?
3: Nepřijedu, já jsem rád, že se můžu plátnout tady k bazénku, který jsem se napustil, tak to omlouvám. A jestli za týden bude zase takovýhle vedro. Tak...
0: To bude, říkají, že jo. Takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a blahopřejeme. A my si pustíme písničku.

0: Tak, moji milí posluchači, pomalý linku končíme. Máme třetího šťastného výherce. Dneska to bylo absolutně v gesti teda mužů, vítězů. I když ženy taky volali, ale bylo to těsně vedle. Myslím si, jak jsi říkal, že pan Milan, který volal, že kdyby řekl, že to je třeba začátek toho začínající léto nebo takhle.
1: No, nebylo by to jedno jediné slovo, ale možná by se to dalo aspoň ten začátek léta, ano. Kdyby tam řekl. Tak jako tam bychom se mohli bavit, ale tak jako musíme si zítra toho nejdelšího dne roku už.
0: Ano, a pan David to uhodl krásně. Takže byl jsi spokojen?
1: Já jsem byl spokojen, protože jsme zase jednou ukázali, že to není domluvené, že skutečně sem nevolají domluvení posluchači, kteří by říkali správné odpovědi, jenom aby dostali výhru, a že sem volají a přemýšlejí nad tím.
0: Ano. Příští týden máme připraven?
1: Příští týden máme připravený a musíme vyrazit do té strážnice.
0: Jo, vidíte, nesmíme zapomenout, ale už jsme to říkali na začátku, ale ještě připomínáme, že příští týden budou pouze 4 indicie, protože v pátek otajníme, jelikož srdcovky vyráží na výlet, jedeme na cesty, jedeme do strážnice, takže vás všechny, kteří chcete naživo vidět Miloše a mě, zveme do strážnice, budeme tam vysílat mezi 11. a 12. víkendové srdcovky. Budeme se těšit, mějte se hezky.
1: Krásný den.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidé dnes v Rožnově pod Radhoštěm mohou přijít na sousedskou slavnost. Setkání historických spolků na hradě Cimburk nabídne šermířské souboje, polní kuchyni i ukázku práva útrpného. Do Česka dorazily tropické teploty. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 34 stupňů. Zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré poledne. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm dnes usednou k nejdelšímu stolu v historii. Stůl bude připravený v Lázeňské ulici. Podle nezávislého starosty Jana Kučery jsou součástí sousedského setkání i koncerty a aktivity pro děti.
4: Na Lázeňské ulici vyroste nejdelší stůl v historii Rožnova, u kterého můžete posedět s přáteli. Městský park a arkádu společenského domu zaplní pestrá paleta aktivit. Od bylinkové patiky přes vědecké stánky až po lanovou dráhu, chill out zónu a sportovní aktivity.
2: Na hradě Cimburk u Koryčan na Kroměřížsku dnes začalo dvoudenní setkání historických spolků od středověku až po druhou světovou válku. Nabízí šermířské souboje, historické ležení a vystoupení spolků. Součástí programu bude také ukázka práva útrpného. Pokračuje správkyně hradu Cimburk Zuzana Gorošáková.
5: Akce bude probíhat po celém hradě, takže na každém stanovišti nějakým způsobem se může návštěvník něco zajímavého dozvědět. Bude k vidění spousta krásných kostýmů, dobových vlastně oděvů, bude se střílet a bude tady vlastně polní kuchyň, takže můžou návštěvníci nahlédnout, jak se kdysi vařilo na poli.
2: Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují také lidé s těžkým zrakovým postižením. Ti mají sami s pomůckami zkušenosti a mohou tak zákazníkům poradit, případně s nimi probrat i další témata a obtíže, se kterými se zrakově postižení lidé potkávají. Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale také zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
6: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, postupně kupovitá oblačnost a večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr mírný jihovýchodní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Peroutkovo nábřeží došlo k nehodě dvou aut. No a z poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše. A teď už je na řadě tradiční pořad Blahopřání s písničkou. Příjemný poslech.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Krásný a řekl bych velmi slunečný den dnes prožíváme, milí přátelé. Tak se pojďme na chvilku spolu vydat za krásami lidových či zlidovělých skladeb v podání našich nejen moravských dechovek a cymbálek. Začíná pořad Blahopřání s písničkou, u kterého vás dnes srdečně vítá Jan Kosík. A jak už jsem říkal v úvodu, máme dnes opravdu velmi slunečný den, tak pojďme spolu popřát dnešním oslavencům a zpříjemnit jim tak jejich dnešní oslavy. No a svátek slaví dámy, paní, slečny jménem Květa a Květuše a na Slovensku je to Valéria. A při této příležitosti já hned takto v úvodu chci popřát své milé kolegyni, výborné zpěvačce a moderátorce paní Květě Navrátilové. Takže paní Květo, všechno nejlepší. A pokud i vy chcete někomu nechat zahrát, náš telefon sem do studia je 726 46 52 00. No a pojďme si ještě hned zahrát. V úvodu pořadu jsme slyšeli dechovou hudbu Lanžočánku se skladbou Ady Neumanna Děvčátko, kterou zpíval Stanislav Balga. A nyní už přichází frištátská javořina, zpěvačky Milena Černá a Jana Mechlová, a valčík, šohaju, šohaju.

0: A naší první gratulantkou na telefonu je paní Urbánková z Křepic. Dobrý den, já vás zdravím.
1: Tak ještě jednou vás srdečně zdravím. Takže zítra bude mít 74 roku můj manžel, pan František Urbánek z Křepic.

0: Kdy zavolejte, mějte se hezky. Naschledanou. A na druhé lince je paní Jeřábková z Kostic. Taky vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás také zdravím, pane Kostik, dobrý den. Přeju vám, nech se vám daří v rozhlase.
0: Děkuju.
1: Protože vím, že máte opravdu, to děláte rád jako radostu. Já bych popřála k narozeninám. Včera oslavili narozeniny paní Marie Cyprisová Krpatová Rozená z Lanžota. Oslavila by narozeniny také Lidka Prajková. Dneska slaví narozeniny paní Marta Cyprisová z Kostic, paní Marta Zadáková z Břeclavy. A bylo ve čtvrtek Milana, tak bych tu písničku poslala Milanovi Kujovi do Lužic a Milanovi Mikuláškovi do Šošůvek a Milanovi Skošníkovi do Kostic. Tak já jim přeju všetkým oslavencům hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z vnoučat a ze svých dětí, ale hlavně jim přeju, aby byli zdraví, šťastní a spokojení, a k tomu také jim přeju Boží požehnání. Děkuju moc, pane Kosík, a přeju vám to samé také. Hlavně zdraví, zdraví vám a celé rodině. A ještě tu písničku pošlu všem mojím dobrým známým, protože to my se známe všetci přes váš rozhlas. A posílám jim tu písničku a přeju jim také hodně zdravíčka. Nech jich potěší a vás také.
0: Tak já vám moc děkuju, paní Jeřábková, a určitě věřím, že písničku, kterou teďka společně posíláme, tak určitě znáte a věřím tomu, že taky si ji zaspíváte. Bude to Při strážnické bráně a bude to zpívat mužský sbor ze Šardic. A hraje cymbalová muzika Denica. Takže já vám přeju hezký den, paní Řábková.
1: Také vám přeju. Děkuji vám, moc opatrujte se.
0: Vy taky, naschledanou. Tak jdeme dál.

0: A po této krásné písničce se nám dovolala paní Zdeňka Růžičková z Velkých Němčic. Dobrý den přeju.
1: Vám také přeji dobrý den a já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát paní Květušce Navrátilové k jejímu svátku, jak jste řekl, a ještě bych já chtěla popřát do Uherčic u Stopeče manželům Rohrerovým, Vojtišce a Václavovi, kteří v blízkým dne někdy teď budou mít také narozeniny, takže jim přeji zdraví, protože Vojtěžka nám chodila na sběr hroznů a byli strašně šikovní. Mm-hmm. Takže jim děkuji a ještě také pro do Němčic pro paní Jarušku Strouhalovu, ta dnes také oslavuje. Ale ještě moment vás poprosím o strpení, protože bych chtěla poděkovat mému synovi a jeho manželce Ivetce Růžičkovým za to, jak pro mě přichystali krásné překvapení oslavu mých krásných 75. narozeninách.
0: Tak to je skvělé.
1: Překvapili mě krásně to a nejvíc mě potěšili vnučky, vnuci a pravnuci a pravnučky. Mm-hmm. Nejmenší pravnučka Maruška má rok a nejstarší Jiříček má 5. Mm-hmm. A mezi nima je Šimonek a Janička. Takže bylo to krásné. Já jim za to moc děkuju manželům a mýmu synovi. Mm-hmm. Zdeňkovi, Růžičkovi a všem, kdo se zúčastnili, vnuci Zdeněk, Růžička mladší, on Zdeněk Milo už si říká, takže tému taky děkuji, protože on měl tak krásné proslov. Takže moc a moc děkuji a ještě využiji jedno přání, které pošlu do Křepic pro pana Františka Urbánka, takže mu přeji taky, on nezapomněl mě popřát ve vašem rozhlase, takže
0: ano,
1: mu
0: jsme dneska hráli
1: také
0: hned na začátku, ano.
1: Ano, takže mu přeji také zdravíčko a pohodičku, on je tak prostě pohodový člověk a i s manželkou Jaruškou, takže jim přeji také hodně zdraví a všem děkuji, kdo si na mě vzpomněl, protože nemůžu odepisovat, mám nějaký zdravotní problémy, tak všem děkuji vaším prostřednictvím všem, kdo si na mě vzpomněl.
0: No, já vám taky přeju.
1: A vám také děkuji.
0: Já vám taky přeju jako dodatečně všechno nejlepší k narozeninám, tak se mějte
1: moc
0: hezky.
1: Moc vám děkuji a děkuji vám za strpení se mnou. Děkuji moc.
0: Mějte se hezky.
1: Naschledanou. Krásný den.
0: Vám taky. A ještě na druhé lince máme pana Marušáka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já dneska bych chtěl mojemu bratrovi ze srdce přát ke krásným 50 letem života. Takže dneska slavíš, bratře, 50 let. Taky bych chtěl poděkovat za všechna léta, co jsme spolu prožili a prožíváme. Musím ti taky moc poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal a děláš dodnes. Tvá obětavost, ať tě nikdy, ať ti vydrží co nejdýl. Přeju ti upřímně ze srdce hodně zdraví, štěstí, spoustu energie. Ať tě Hospodin nále vede a chrání na tvých cestách. Boží láska, ať tě naplňuje taky, aby z této další kapitole života našel ještě více klidu, radosti a času pro to, co máš rád. Za celou rodinu Marušákovou bych ještě chtěl mu velice popřát, ať se má dobře v životě, ať ho naplňuje veškeré radosti, co má rád a s celým srdcem, brácho, moc díky za vše, co jsi pro mě udělal.
0: A pane Pavle, bylo to krásné přání, ale vy jste neřekli, jak se jmenuje váš bratr. To by určitě
2: můj bratr, já se omlouvám, jmenuje se bratr Radek Marušák, bývá v Pohořelicích, okres Starý, je to vlastně Zlínský kraj u Otrokovic, takže tam spravuje baráček a ještě, ať to všecko dobře dokončí s pomocí Boží, ať se mu to podaří. Děkuji moc.
0: Jasně, to bylo potřeba, aby zaznělo, takže mějte se hezky, pane Marušáku. A
2: děkuji pěkně,
0: naschledanou. Vám taky děkuji. A my si teďka zase pojďme zahrát, bude to Polánka a krásná polka, určitě velmi známá, Pavla Svobody a Václava Hasíka, Pod Máju Hodovu. No a zpívají Martina Kroutilová a Jan Krutiš, Hraje Polánka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak a pod Maju Hodovou nám právě doznělo a během té písničky se k nám dovolala paní Marie Uhrová z Lanžota. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kosík. V první řadě vám děkuju za tu první skladbu. Špičkové. Ale já mám dneska takové přáníčka. V příštím týdni oslaví naši duchovní otcové výročí svého vysvěcení. Je to duchovní otec Jirka Čekal, který působí v Ratiškovicích. Duchovní otec Josef Chyba, je to náš děkan břeclavského děkanství, který působí ve Velkých Bilovicích. Duchovní otec František Putna, ten působí ve Velkých Pavlovicích. A duchovní otec Pavel Remr. Roky nebudu jmenovat, jak už dlouho služá. A Pavel Remr působí v Břeclavě. Já jim přeju hodně zdraví, štěstí, boží požehnání. Pana Maria nech jich v jejich nelehké službě vždycky chrání, aby nám ještě dlouho tělo páně podávali a svatým křížem nás žehnávali. Ale mám pravnučku a je to Valentinka Blažková, která v úterý bude mít 12 roků. Vy jste ji učili, tak ji dobře znáte.
0: Ano.
1: Tak i přeju také hodně zdravíčka, štěstíčka ve škole, nech se jí daří. A nech je jenom to nej a nech opravdu roste k radosti naší celé veliké rodině. A nesmím zapomnět na pana Františka Urbánka. Pane Urbánek, všecko nej a nech ještě se párkrát na tém úvratí zatočíte. A pozdravuju všech mojich kamarádů a Květu Navrátilovou a vám srdečné díky, nech se vám daří a nech tam to také hodně dlouho nosíte tu radost z tohoto krásného pořadu. Všech kamarádů přes rádio, co mám, tak jich zdravím. A vám srdečné díky a vám přeju zdravíčko i vaší celé rodince. Naschle.
0: Jste moc hodná, já moc děkuju. A teďka tady měl být pan Karel Jeřábek, ale vypadá to, že se nám ztratilo spojení, takže poprosím, zkuste zavolat znovu a určitě se do vysílání dostaneme. Takže pan Jeřábek ještě teďka nevolá. Takže já tady si vezmu rychle jedno blahopřání. Chci popřát do Nivnice Rudovi Citrbartovi, který se dnes dožívá 66 roků. Přeji ti, abys do dalších let mohl v klidu a pohodě sklízet plody své práce. Přeji ti klidné dny, plné odpočinku, radost z dětí a vnoučata, pevné zdraví a vědomí, že jsi pro mě stále tím nejúžasnějším synem. Krásné narozeniny přeje tatínek. A pan Karel Jeřábek se nám právě teďka dovolal, takže já vás zdravím, pane Jeřábku, slyšíme se.
2: Dobré poledne, zdravím borce z Mikulčic a já mám, jak říká paní Uhrová, takový přáníčku, aby v tohle pondělí s Českým rozhlasem Brno pevně se za nás byli jako lvi, protože většina lidí to neví, ale několik set tisíc lidí to pořadovala tenhle pořad. V pondělí je stávka Českýho rozhlasu.
0: Ano, ano, ano.
2: Aby nás neskřípli, aby neřekli, že večer vysílání Dechovky nebude, tak, že to bude každý druhý den, každý lichý den. Pejte se za nás jako lvi, protože poslouchá několik set tisíc lidí a vy jste borec na svým místě, který bude pokračovat dál, ať ta Dechovka nezmizne. Já to poslouchám přes 50 roků.
0: Tak děkujeme za váš názor a máte ještě přání někomu popřát, když jste ve vysílání teďka.
2: Všem pracovníkům Českého rozhlasu, co se za nás budou být.
0: Dobře, děkuju.
2: Děkuju,
0: mějte se, naschledanou.
2: Naschle.
0: Je tady krásný Valčík. Když si mne prvně poznal, zpívají Růžena Kubínová a Marie Štanglová a hraje Podhoránka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Tak, milí posluchači, po krásném valčíku se k nám dovolal pan Joška z Hovoran. Dobrý den, zdravím vás.
5: Pěkný, hodně teplučký den z Hovoran vám, ano, posluchači, ano. A přátelé. Dneska je to o 2 stupně méně, dá se to vydržet.
4: Komu chcete popřát?
5: Já bych chtěl popřát naší dceři k zítřejším krásným kulatinám hodně štěstí, zdraví, ať se jí život daří, ať ji neopouští zdraví a jednu jistotu má od nás určitě 100%. Její dcera a já, její otec, ji určitě budem dál držet ve svém srdečku jako to, co by nám chybělo, kdyby to nebylo.
4: A pane Joško, řekněte ještě...
5: Helenko, hodně štěstí a zdraví. A ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří neváhali. A včera se na Čejči ve Formance sešli, byli to spolužáci a spolužačky z roku 1950. A... Hodně štěstí a zdraví a všem vám hezký víkend a celé léto potažmo až po Silvestra, to nejlepší. Vám přeje Joška Skopal z Hovoran.
4: Pane Joško, ale vy jste ještě neřekl jméno své dcery, takže ať to tady pěkně zazní, ať víme, komu to přání posíláme.
5: Děkuju.
4: Pane Joško, slyšíme se ještě. Tak jo, tak se mějte. Tuším, jsem zaslechl, že se jednalo o Helenku, takže Helence, předpokládám z Hovoran, přejeme všechno nejlepší. A teď už tady máme Vládíka Bobrovského. Dobrý den i vám.
6: Pěkné odpoledne, pane Kosíku, vám a všem posluchačům a pracovníkům Českého rozhlasu Brno. Mám manželku Kytušku, která dneska má slavit svůj svátek.
4: Ano.
6: Tak bych jí chtěl popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, no a pohodu, no a aby si to ten důchod ve zdraví užívá. A chtěl bych také poděkovat naší tady sousedce. My jsme se ráno otevřeli dveře a my jsme před dveřima krásnou kýtici od paní Marušky Paličkové. To jí taky chceme touto cestou taky nechat zahrát pítičku. A ještě bych poprosil, aby dneska manželka je v sousedních Šaraticích, kde pořádají nějaký dětský den, dělá tam takovou dozorkyní nad těma soutěžícíma, tak jim přejeme, aby přeji v tomto horkém dni, aby to všechno zvládli, jak děti soutěžící, tak jejich rodiče a pořadatelé, a bude tam také mažoretky, bude tam cymbálovka, tak přejeme tak, všechno.
4: Ano, ano. Tak se mějte. Tak se mějte hezky,
6: děkuji,
4: pane Vládíku, děkujeme za zavolání a my pokračujeme dál, dáme si písničku V našem kraji a to nám zahraje dechová hudba Frajárka a zpívají Vojtěch Račický a Anna Zlomková.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tak a paní Marie z Protiměřic se nám dovolala jako první. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych poslat písničku švagrové Alence do Božic k dnešním narozeninám významným. Chtěla bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, pohody. Odpoledne se uvidíme. Děkuji moc krát, krásný den.
0: Tak my taky děkujeme za zavolání, vám taky přejeme krásný den. A druhá se nám dovolala paní Bětka Svobodová. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, já vás zdravím a přeju vám v rozhlasí všecko nejlepší, aby jsme ty pěkné písničky od vás poslouchali. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát paní Navrátilové, která zítra slaví své narozeniny, a paní Hedvice Janku také slaví narozeniny. Tak bych jí chtěla oběm popřát všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a božího požehnání. A ještě bych si chtěla poslat pozdrav a písničku do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Vališovým, do Tasova manželům Šrámkovým a do Suchova Mani Tomčalové. Všem přeju všecko nejlepší a písnička nech jich potěší. Jendo, moc vám děkuju a mějte se dobře a pozdravujte Mikulčica.
0: Dobře, děkuju. Moc děkuju, že jste zavolala. Opatrujte se, paní Svobodová.
2: Děkuju.
0: Naschledanou. A já ještě přečtu tady e-mail, který přišel. Dnes slaví krásné 90. narozeniny náš dědeček Ladislav Macek z Mohelna. Milý dědo, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno jen to nejlepší. Ať jsou i nadále tvé dny naplněny láskou, pohodou a dobrou náladou. To vše ti přeje dcera Věrka a vnučky s rodinami. No a teď nejhezčí lásky. Ivo Horký a text Václav Babula, zpívají Lenka Škrobáková a Petra Škrobáková. No a hrají i Štvánci.

0: A ještě než přijmeme další telefony, tak mám tady pro vás jednu pozvánku na hudební odpoledne. To se koná dneska od 14 do 18 hodin harmoniky a heligonky. Je to třetí ročník Memorial Lamberta Prucknera. Takže dneska v Dělnickém domě Jamborova 65 Brno. Takže neváhejte, jestli máte rádi harmoniky a halingonky, tak se tam přijďte podívat. No a nám už se teďka dovolal pan Miloš do vysílání. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, pane moderátor. Rád, že jste tam.
0: Děkuji.
1: Ne, že bych paní Slabákovou nějak neměl rád, ale vás vám radši.
0: Děkuji. Tak komu chcete popřát?
1: Já bych chtěl popřát, ona měla moje segra, byli v Brně ani Bohuška, ať se má dobře, oslava byla velice pěkná, děkuju jí a ať se má dobře a vám
0: jasně,
1: taky,
0: určitě,
1: pane moderátoru.
0: Určitě, děkujeme a rádi vyřídíme.
1: Šikovný, musím vás pochválit.
0: Děkuju moc, to je milé.
1: Ne, že bych
0: ano, děkuju. A ještě dáme příležitost, děkuju, mějte se na shledanou a příležitost dáme ještě paní Staňce z Blatnice pod svatým Antonínkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, já posílám krásný pozdrav z té naší Blatnice a chtěla bych dneska popřát růžence Zastkové. Ona bydlela na zastávce za Brnem a teď přestěhovala se a mě teď vypadlo, kam se přestěhovala, ale to nevadí. Ona má dneska narozeniny. Tak já bych za celou našu ještě starou partiu z Vlhké, kde se scházíme každé pondělí, chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně pohodu, zdraví, lásku a k tomu všeckému a i to boží požehnání. A ještě bych toto všetkým chtěla, všetkým květkám, které známe, jak z Vlhké, tak z okolí, tady tuto písničku chtěla popřát. A přátelů mají známý, mají Kristiánkovi a Jarkovi Wolfovi a tak všetkým. Takže vám moc rád děkuju, jsme hrozně rádi, že tento pořad vysíláte. Jste úžasní a hlavně, abyste nám vydrželi.
0: Děkujeme, děkujeme. Přejeme hezkou sobotu. Mějte se hezky, paní Staňko. Naschledanou. A ještě tady máme jeden e-mail. Prosíme o písničkové blahopřání pro paní Boženku Kopeckou z Velkých Opatovic k životnímu výročí 80 let, kterého se dožívá 21. června. Chceme jí všichni poděkovat za starostlivost, péči a vychování, které nám dala a celý život obětovala. I když už zdravíčko neslouží jako dřív, i když tatínek nás v minulém roce opustil, je stále pro co žít. Třeba pro radost z vnoučat a pravnoučat. Děkujeme za všechno a hodně zdraví přeje celá rodina. A teď přicházejí Bojané a já a můj kamarád.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak a já teďka zdravím ve vysílání pana Laďu. Dobrý den.
1: Zdravím vás v redakci a všechny posluchače. Mám takové zvláštní přání. Chtěl bych poděkovat svému spolužákovi Vilemu Jančíkovi ze Znorov, původem z Bousina, je to Hanák, který se přesunul na toto oblast, který se postaral o abiturientský večírek ve Strážnici. Jsme absolventi střední zemědělské technické školy oboru mechanizačního ve Strážnici a ten jsme absolvovali v roce 68. I když to není rovných 60 let, ale Vilém řekl, čert ví, kolik se nás sende za 2 roky a protože skutečně se ztrácíme, tak se rozhodl toto setkání uspořádat. Já bych mu chtěl všech zúčastněných, bylo nás tam přes 15, poděkovat za organizaci a pozornost, kterou nám věnoval a přeju mu i celé jeho rodině a současně to přeju i všem spolužákům, kteří se nezúčastnili a ty zúčastnili, aby se jim dařilo a hlavně zdraví. A vám děkuji za zveřejnění. Přál bych si samozřejmě písničku o Strážnici a jak jste mě sdělit, už byla. A ano. Tak aspoň potom zahrajte Lidéřovskou kapličku. Moc děkuju.
0: Tak jo, mějte se hezky. Lidéřovská kaplička to bohužel nebude, protože písničky máme dopředu dané, ale určitě i tam polka, která bude za chvilku, tak bude určitě veselá. A ještě tady máme jedno blahopřání pro babičku Aničku Pitrovou z Mikulova. Naší nejmilejší babičce Aničce bychom chtěli z celého srdce popřát ke krásnému životnímu jubileu, které dnes slaví. Hodně štěstí, ještě více zdraví a nespočetné množství lásky. Máme tě rádi a už se těšíme, jak to společně oslavíme. Přání posílá syn Jirka s manželkou Broňkou, vnučka Eliška a vnuk Jiřík s manželkou Nikolkou. A ještě tady mám jedno přání. Prosíme o písničku, kterou bychom chtěli poslat se zpožděním do Němčic nad Hanou k sobotním jmeninám pro Antonína Ošťádala. Je to bývalý učitel a muzikant, tak věříme, že ho písnička potěší a udělá aspoň trochu radosti v samotě. Toníku, tak hlavně ti přejeme zdravíčko, aby tě moc nezlobilo a nožky tě líp nosily. Všechno jen to dobré ti přejí Anička a Karel Štolfovi. No a Anička a Karel Štolfovi ještě přejí k svátku paní Květě Strouhalové. Přeji jim všechno nejlepší, především dobré zdravíčko a osobní spokojenost. A písnička pro potěšení, ať zaletí i ke všem našim přátelům a známým. Tak, to byli Anička a Karel Štolfovi a my už tady máme Doubravěnku a polka Vladimíra Pfeffera a Růženy Sipěnové. Zalíbili, zalíbili.

Milí přátelé, já vám moc děkuji za vaši pozornost, snad se vám můj dnešní výběr písní líbil a těším se na vaše gratulace i dnes po 18. hodině a věřte, že i na večer jsem si pro vás připravil krásné melodie v podání známých dechovek. No a za zvuku orchestrální polky Brigita v podání Dolánky se loučí a za pozornost děkuje Jan Kosík.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Secesní vila Kancnýřka v Luhačovicích se dnes otevře veřejnosti. Ve Vsetíně dnes ve 14 hodin odhalí kámen ze vzácného červeného pískovce na počest Břetislava Krále, kterého věznili komunisté. V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Jezdce i návštěvníky čeká horký den. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Dnes ve 14 hodin se mohou lidé přijít podívat do secesní vily Kancnýřka v Luhačovicích. Během komentované prohlídky se návštěvníci dozví příběh jak této výjimečné vily, tak i celé pražské čtvrti v Luhačovicích. Další termíny prohlídek jsou 4., 5. a 11. července. Rezervace míst je možná na městském, turistickém a informačním centru. 100 let od narození odbojáře Břetislava Krále si dnes připomenou ve Vsetíně. Vzpomínkovou akci připravili studenti tamního gymnázia. Král se po únoru 1948 postavil komunistům a skončil ve vězení i v uranových dolech. Podrobnosti o vzpomínkové akci přibližuje Bořek Navrátil.
4: Zavzpomínají na celých 40 let a slavnostně odhalí pamětní kámen věnovaný Břetislavu Královi, který je vytesaný do dnes už vzácného červeného pískovce. A návštěvníci této akce si budou moct prohlédnout informační panely, kde budou výsledky studentského výzkumu, ukázky, jak pokračovali a pracovali na tom výzkumu, a taky si budou moct poslechnout studentské hudební vystoupení.
2: Dnešek může být podle předpovědi meteorologů nejteplejším dnem týdne. Dotkne se to i návštěvníků motocyklové velké ceny v Brně. Přijet jich mají desítky tisíc z Česka i ze zahraničí. Záchranáři nabádají, aby se před sluncem chránili pokrývkou hlavy, vyhledávali stín a dodržovali pitný režim.
5: Ta voda je základ, no, jinak samozřejmě ty koly a tady to na zpestření dobrý, ale základ si lidi, ať vemou vodu hlodně a pokud můžou se kropy dají tím. Jezdí i kropič, což je taky dobrý.
6: Říká Petr z Brna, zatímco se schovává pod slunečníkem. V kropicí vůz se změnilo i jedno z policejních aut.
7: My v rámci možnosti kropíme část cesty od pole, kde parkují osobní auta, tak aby návštěvníci nešli pokud možno v prachu.
6: Dodává mluvčí policie Pavel Šváb. Meteorologové vydali výstrahu před velmi vysokými teplotami. Mohou vystoupat k 35 stupňům Celsia. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas. Sport.
2: Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Časem 23,59 sekundy překonala na závodech v Indianapolis dosavadní maximum Švédky Sjöströmové.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, postupně výboj kupovité oblačnosti. Večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr mírný jihovýchodní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. A biozátěž? Ta je dnes na stupni číslo 3, tedy zátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na 27. kilometru dálnice D55 směrem Olomouc projíždějte opatrně. V důsledku nehody jsou zde hlášeny překážky na vozovce. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a teď už výlety s Pavlem Kudrnou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
8: Přeji vám krásný den. I když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima. Krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí, jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí, právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích, no a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
9: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ještě jednou krásný, dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, Skleróza je mocná čarodějka, vysílali z Krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno, kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, i tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste
1: ano,
0: zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se denodenně mezi papoušky, takže tady to přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište. Kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér? Jako, já vím, že vy jste alergické nebo alergičtí na klece, jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Tak ty voliéry taky ne, teda to neberete.
1: Expozice pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat.
0: To
1: je
0: pohodu
1: zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch 15 let, co provozujeme zoo, tak jsme vybudovali vlastně 2 pavilony a vzhledem k tomu, že

0: plivou.
1: A no, ne, to úplně pravda, neplivou, jsou ne. Roztomilí a máme z nich radost.
0: Tam půjdu podívat a uvidíte, jak, jak se rozplivou.
1: Určitě ne, určitě ne.
0: Víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
1: No, ještě si to rozmyslím.
0: Dobře, jsme v Papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži.
2: Tak

Onepřeno Silová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Já musím říct, že ta Třeboň vás některé zmátla, tak tam máme výlovy, máme tam, no co, samozřejmě rybářství, tam máme státní, máme tam zámek, máme tam šupinu, šupinku, kde si můžete dát nějakou tu dobrotu a máme tam cokoliv, jen ne ten podvodní tunel, ten je v obci Modrá u Velehradu. Je, kdybyste se tam chtěli jet podívat, tak je, no, Jižní Morava, okres Uherské Hradiště, ale kdo by nevěděl, kde je Velehrad třeba. Takže, kdo odpověděl správně tedy Ačkem, tak byl ve slosování o cestovní tašku. Vyhráli paní Renata Valentová, Bruntál, pan Libor Cigánek, Rohatec, pan Zdeněk Gersel, Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová, Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková, Lunchkroun. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak, co bych dodal, snad jenom to, že připomínku musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z papouští zoo, to pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: Dobrý, já jsem si to spojil, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím vstupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. A tak to má být.
0: No tak to je správné, máte to všechno pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: Tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví v dnešním rozhovoru.
0: Vzala se mi sebou,
1: takže spokojenost a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary canindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché.
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má boltce, tak netopíry.
1: Ne. Papoušci nemají takové radary, jako máme my. Ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, amazonian jamajský, já to mám napsané, to ne, že bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou tady vzácnost?
1: Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo a třeba amazoniany jamajské chováme jenom my a potom pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, amazoniané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
0: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
1: Úplně obyčejné. Tady nemáte. Máme andulky, korely, takže...
0: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky, nebo ne?
1: Určitě ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
0: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě, aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
1: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
0: Škubou se vám papoušci?
1: Někteří ano.
0: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
1: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
0: Ano, to všimně si budu dělat před tebou kotrmelce teď. Jako.
1: Takže opravdu je to velice důležité.
0: A můžete vzít třeba, můžete jít do té voliéry, do té expozice A třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantěku, tak co, jak se máš a tak.
1: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě, ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic není problém.
0: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
1: Děkuji.
0: Přemýšlím, kde byli papoušci. Kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl Homolkovi, ale jinak si nespomenu. Ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech. Ale je nám tady docela příjemně. Jenom ptáci, papoušci spí. Oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tedy v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaloudové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně.
0: Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: Když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící
1: protože,
0: zlo.
1: Protože ano, ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože se to hlídají a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těch vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem, ale tady v zoologické sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně a to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždíbaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou, třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nese nebo můžeme využít třeba, když jsou jako že pod mrazu anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říká, v té zimě je zahrada zavřená, takže...
0: A jim to píte?
1: A samozřejmě.
0: Aby byli... A jsou spokojeni nebo se derou ven?
1: Já si myslím, že spokojení.
0: Tam mají pohodičku. Tak, to, kdyby se nám taky podařilo, víte, na zimu pěkně zazimovat a nevylezá, to byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaloudová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti a tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak majské mývalý kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady.

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření. Dnes tedy pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli, tak co vás sem láká?
1: Ano, bydlíme nedaleko odtud, v Šaraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo trochu, ano, jak říká náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: Lucie,
0: ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Myslím se, když není co zrovna po jídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška. Oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná... kamarádi spolu taky?
2: Ne, spolu. Ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát sem za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacpávají uši, ale i dospěláci někdy.
0: My jsme slyšeli, když tady kolega prostřelil trochu zvukem váš areál, co dovedou.
3: Přesně
0: to jsme
3: tak.
0: Neslyšeli pěkně dlouho vlastního slova. Máte tu mluvícího papouška?
3: Ano, máme. Asi před 10 lety byla zo obdarována nechtěným papouškem kakadu, jmenuje se Kvído a vlastně tady dělá radost nejen nám, ale i návštěvníkům. Umí pár slovíček, takže je to určitě zpestření pro všechny, kteří sem zavítají a každé ráno, když ho krmíme, tak nás pozdraví, řekne ahoj kakadu, takže je to milé.
0: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového. Ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha. Zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista.
4: Ale dneska nehranu popeláři. Dneska nejaří popelář.
0: Ano, to musím říct, to je Bertík a teda ten je neuvěřitelný, on je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři a jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk se vším. Co to říkal tenkrát všechno?
5: Já už si to nepamatuju nějak, jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
0: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
3: tady zapracujem.
0: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
3: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní a rové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže to je takové lákadlo.
0: Ten areál je nádherný a musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme, 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Mně bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mívalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny. Já myslím, že tady budete v pohotovosti. Žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kdy jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím jak na dovolené.
0: Ale třeba taky miluju rozhlas, ale že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona to tady skvěle zastane, takže nebojí se, můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Teď jsme zrovna dávali Klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Jsem se ztratil. Jste dávali Klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady Klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme Klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošní, jak nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižených dětí. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, který svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl, po 13. hodině dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Volejbalisté v Uherském Hradišti dnes budou získávat peníze pro africké školáky. Ve Zlínském kraji v přepočtu na jednoho obyvatele připadá druhý nejvyšší objem odevzdaného elektra v Česku. Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 34 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. V Uherském Hradišti se dnes koná benefiční beach volejbalový turnaj Africa Beach Open. Veškerý výtěžek ze startovného i z prodaného občerstvení poputuje na projekt Kola pro Afriku. Akci v Uherském Hradišti pořádají už po 13. Dosud se podařilo získat přes 250 000 korun. Jak tradice vznikla, popisuje hlavní organizátorka Klára Cinádrová.
2: Manžel se zná a je kamarád s ředitelem, s panem Romanem Posoudou, a byl v té Gambii při první převážce kol, když se tam vezla. A takže přímo byl v té Gambii u těch školáků, kterým ty kola putovali, takže to taková srdeční záležitost a od té doby jim pomáháme.
0: Obyvatelé Zlínského kraje loni odevzdali k recyklaci téměř 2,5 tisíce tun starých elektrospotřebičů. Vyplývá to z údajů společnosti Rema System, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. V celkovém množství je to čtvrtý nejlepší výsledek v republice. Přepočtu na obyvatele ale kraj obsadil druhé místo. Každý člověk v průměru odevzdal přes 4 kilogramy vysloužilého elektra. Více odevzdali lidé jenom ve Středočeském kraji, kde na jednoho obyvatele připadlo bezmála 6 kilogramů elektroodpadu.
3: K recyklaci lidé nejčastěji odevzdávají vysloužilé pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny nebo mobilní telefony. Ve Zlínském kraji se díky recyklaci elektroodpadu podařilo loni ušetřit tolik elektrické energie, kolik za rok spotřebuje zhruba 1400 domácností. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online i přímo prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si převzal zlepšit životní potřebí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách a rybnicích nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přesedí své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, postupně vývoj kupovité oblačnosti. Večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přeháňky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr mírný jihovýchodní, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat a biozátěž, ta je na stupni číslo 3, tedy zátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Tlumačově v ulici doktora Ignáce Horáčka došlo k nehodě auta do dopravního značení. Tolik doprava a zprávy a nastartuje odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pepa Koller.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné sobotní odpoledne. Je 20. června, no a jestli máte pocit, že už je léto, tak v tom nejste sami. Ono si letos opravdu trochu pospíšilo. A my ho dneska pustíme i do našeho vysílání, protože už kolem 14:15 se společně podíváme do Holešova na Holešovskou regatu. živě a s atmosférou, která k létu zkrátka patří. Nejprve ale nahlédneme do budoucnosti. Jak by měly vypadat venkovské prodejny zítřka? Na tuto otázku aktuálně hledá odpověď Zlínský kraj ve dvou obcích. Podrobnosti dodáme už po písničce, kterou nám zaspívají Plavci. Tak zůstaňte s námi, právě vyplouváme. Od kormidla dnešního odpoledního vysílání vás zdraví Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zlínský kraj chce zjistit, jak by měly v budoucnu v malých obcích fungovat maloobchodní prodejny. Proto zastupitelé schválili finanční podporu 6,5 milionu korun pro vznik dvou prodejen, které kombinují klasický prodej s obsluhou, samoobslužný režim a moderní technologie dostupné 24 hodin denně. Jedna taková prodejna vyroste v Rudimově na Zlínsku a druhá ve Vítonicích u Bystřice pod Hostýnem, kde natáčela i naše reportérka.
1: Ty lidi třeba vím, že tady se vždycky domlouvají, jedna paní nakoupí všem třem, nebo starší lidi, ale je pravda, tady zrovna byl obchod, tady, a to bylo jako fakt skvělý.
2: Mladá maminka Hana říká, že poslední obchod ve Vítonicích zavřel před 9 lety.
1: Ale já jsem matka, co mám auto a jsem pojízdná, ale spoustu jako starších lidí pojízdní nejsou a jsou pak jak kdyby vázaní na někoho jiného.
3: Po uzavření obchudku jsme zajistili dvakrát týdně dojíždí pojízdná prodejna, což není zcela úplně komfortní.
2: Popisuje zásobování nezávislá starostka Vítonic Ladislava Hradilíková. Teď se ale situace v obci se 400 obyvateli změní.
3: Tady na této zelené ploše mezi kulturním domem a základní školou vyrůste obchůdek 24/7, který naší obec posune do 21. století.
2: V obchůdku otevřeném 24 hodin denně 7 dní v týdnu s teráskou k posezení a automatem na kávu bude v určité hodiny obsluha, aby nové technologie a přístup přes karty neodradili starší obyvatele.
3: Co bude novinkou? Bude instalace například defibrilátoru, úřední elektronické desky. Takže další novinkou bude také výdejna zásilek, protože pošta do obce nezajíždí a občané tak zase musí dojíždět do Bystřice pod Hostýnem.
2: Doplnila starostka. Maminka Hanka i další kolem jdoucí Stanislava se na novinku těší.
1: Takže určitě mít tady možnost 24/7 jakéhokoliv obchodu i k nezaplacení, protože i já bych to třeba kolikrát jako ocenila.
4: Samozřejmě jsme nadšení, protože pro nás, co vlastně pracujeme tady v místě bydliště, tak musíme každý nákup dojíždět do města a myslím si, že i pro ty ostatní starší lidi, kteří nemají možnost a musí pořád někoho prosit, aby jim dojeli na nákup, že to bude super.
2: Stavba vyjde na téměř 6 milionů korun a Vítonice na ní získali přes 4 miliony korun dotaci od Zlínského kraje.
5: Kraj hlavně hledá cestu, jak naplánovat budoucnost maloobchodu na venkově, protože v současnosti má kraj docela úspěšný program obchůdek, který ale spočívá pouze v dofinancovávání energií a neřeší podstatu problémů.
2: Tedy třeba nevhodnou otvírací dobu pro mladé pracující, popisuje krajský radní Tomáš Chmela z Hnutí STAN. Moderní systém 24/7 by mohl vyhovovat všem generacím.
5: Jedná se o pilotní projekt, kdy získaná data budeme dále vyhodnocovat a cílem je hledat inspiraci pro celý venkov Zlínského kraje a dávat odpovědi na ty otázky, jak ten maloobchod na venkově pro budoucí léta naplánovat.
2: Ve Vítonicích mají už hotový projekt a non-stop obchůdek by rádi otevřeli už letos na podzim. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Na Holešovské regatě dnes panuje doslova letní festivalové počasí. V Holešově se teploty šplhají ke 30. Obloha je téměř bez mráčku a zámecké zahrady jsou plné lidí, kteří si přijeli užít koncerty, zábavu i pohodovou atmosféru. Přímo v areálu má své zastoupení v podobě stánku také Český rozhlas Zlín a právě tam teď po telefonu míříme. A to za naším rozhlasovým kolegou Markem Dolinou. Marku, moc tě zdravím a vítám v našem vysílání.
1: Zdravím tebe i posluchače.
0: Dnes je v celém Zlínském kraji opravdu vedro. Platí to i o zámeckém areálu v Holešově? Jak s tím návštěvníci regaty bojují?
1: Je tady opravdu horko, velké horko. A s vedrem tady nebojují jenom návštěvníci, ale vlastně úplně všichni. Od ostrahy přes stánkaře až po účinkující. A naštěstí ten zámecký areál, kdo ho tady zná, tak ví, že je plný zeleně a stromů, takže se místy tvoří akorát přetlak v tom stínu těch stromů.
0: Marku, ty zmiňoval jsem, že jsi na Holešovské regatě coby zástupce Českého rozhlasu Zlín, tak kde tě lidé najdou a co jsi pro ně připravil?
1: Náš stánek stojí vlastně za hlavním vstupem, kousek za hlavním vstupem z Partizánské ulice, v takové odpočinkové zóně. Máme díky tomu i pěkný výhled na pódium. Na regatu jsme s kolegyněmi, které mi tady pomáhají, přivezli reklamní a upomínkové předměty hlavně. Například pro děti tady máme balónky, jinak ale největší úspěch, tady mají vějíře, papírové vějíře, které kvůli tomu horku mizí jako doslova po kilech.
0: Docela pochopitelně. A teď nám řekni, jaký program dnes ještě Holešovská regata nabízí a prozraď našim posluchačům, na co se těšíš konkrétně ty?
1: Tak právě před chvilkou začal koncert kapely Sebastian, možná je trochu slyšet v pozadí, když jsem odešel kousek dál. Nicméně čeká nás hlavní bod programu, přehlídka plavidel, ta by měla přijít na řadu někdy kolem 15:30, pak ještě přijde dojde i na populární přejezd Lávky, jinak koncertů se bude taky ještě přehršel konat, mimo jiné koncerty Jany Kiršner, Tomáše Kluse, Jiřího Korna, na kterého bych se teda těšil já osobně nejvíc, a regatu pak uzavřou MIG 21.
0: Tak to byl náš kolega z Českého rozhlasu Zlín, Marek Dolina, který se nám do vysílání přihlásil z Holešovské regaty. Marku, díky za tvůj čas i informace, které si nám přinesl, a užívej tu festivalovou pohodu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a když už byla řeč o tom rozpáleném počasí, detailněji se na něj zaměříme už po písničce. Tak zůstaňte s námi a dozvíte se víc.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: ve 14.21 posloucháte sobotní dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dneska možná více než kdy jindy je důležité podívat se, jak dnes bude.
1: Počasí.
0: A proto vítám na telefonní lince meteorologa Českého hydrometeorologického ústavu Mojmíra Martana, který má pro nás ty nejčerstvější informace. Vítejte ve vysílání.
2: Dobré odpoledne.
0: Zcela očekávaná otázka na úvod, jaké jsou teploty a vůbec počasí ve Zlínském kraji?
2: Tak máme slunečno, téměř bez oblačnosti, s teplotami od 28 do 33 stupňů v aktuálních hodnotách.
0: No a jak se pak počasí vyvine na večer a následně i v noci?
2: Tak bude se vyvíjet kupovitá oblačnost, večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přeháníky, jinak vítr povane, mírný jihovýchodní až jižní, v těch přeháníkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Pojďme se teď společně podívat na druhou část víkendu, to znamená na neděli, která bude zároveň prvním letním dnem. Bude stejně rozpálená?
2: Bude možná o maličko chladnější, ale teplo bude stále. Noc přinese teploty 19 až 16 stupňů. Na kopcích může být i tropická noc kolem 20 stupňů. Přes den potom se teploty dostanou na 29 až 32 stupňů. Trošku chladněji může být na Vsetínsku, tam lokálně jen 28 stupňů. No a jinak bude převažovat jasná nebo skoro jasná obloha odpoledne a večer. Opět se může tvořit kupovitá oblačnost s lokální tvorbou bouřek a přeháněk, které mohou být provázeny přívalovými srážkami, nárazovým větrem a kroupami.
0: No a s ohledem na ty zítřejší teploty předpokládám i zvýšenou biopředpověď, nebo se pletu?
2: Ano, bude platit trojka, vysoká zátěž pro Vsetínsko, dvojka, zátěž střední.
0: Tedy varování. No a po neděli nás čeká nový pracovní týden. Ten přinese sebou nějakou změnu, nebo stav bude setrvalý?
2: Tak bude nepatrně chladněji na začátku týdne, stále se ale mohou v těch odpoledních večerních hodinách lokálně tvořit přeháníky nebo bouřky. Co se týče teplot, tak v pondělí ráno 20 až 16, odpoledne 27 až 31 stupňů, v úterý jak ranní, tak odpolední teploty o stupínek nižší, takže maxima pouze do 30 stupňů, ale od středy potom už budou přeháníky a bouřky buď žádné, nebo jen zcela málo pravděpodobné a teploty se budou postupně zvyšovat.
0: Teploty dnes máme vysoké, pojďme si je jen tak pro zajímavost porovnat s rekordními hodnotami, které se pojí k dnešnímu datu.
2: Tak nejtepleji bylo v roce 1931 ve Zdounkách na Kroměřížsku, a to rovných 35 stupňů. Nejnižší teplota je z roku 1933. Stanice Branky na Vsetínsku tehdy zaznamenala pouhý 1 stupeň nad nulou.
0: Tak to podstatné z počasí ve Zlínském kraji, včetně ohlédnutí do minulosti, nám na vlnách Českého rozhlasu Zlín přinesl meteorolog Mojmír Martan. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Počasí je docela spalující a proto navrhuji krom nezbytného dodržování pitného režimu pro ty nejbližší rozhlasové chvíle osvěžení v podobě pohodové písničky. Ostatně, tak jak jste zvyklí z vysílání Českého rozhlasu Zlín, o tu současnou se postará Karel Gott. Tak příjemný poslech.
3: Skalničky zdobí řadu zahrad. Víte ale, jak o ně správně pečovat a co jim naopak škodí? Nejen to probereme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už 22. června. Hostem pondělní poradny bude Michal Klácel, předseda Zlínského klubu skalkařů. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: ať už se budete cítit jako James Bond nebo jakkoliv jinak, na výšlap okrajovými částmi Uherského Brodu nás pozve dnešní turistický tip Arnošta Lukeše ze spolku Valachien Touring Team. Mluvil s ním Pavel Vacek.
1: Možná si právě teď říkáte, že byste si udělali nějaký hezký výlet. A tuto myšlenku hned střídá otázka. Ale kam? A právě tuto otázku teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín hodlám položit i Arnoštu Lukešovi. Pěkný den.
2: Pěkný den vám i posluchačům.
1: Tak kam bychom se mohli vydat, pane Lukeši?
2: K této pozvánce mne inspirovali turisté z Uherského Hradiště. Újezdec je místní část města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště. Před rokem 1976 existoval Újezdec jako samostatná obec. Od nádraží v Újezdci u Láčovic přijdeme ke kostelu svatého Jana Křtitele z poloviny 19. století. Tady se navážeme na újezdeckou naučnou stezku. Je schůdná za každého počasí. Přibliží historii místních částí Uherského Brodu, Těšova a Újezdce, seznámí s pověstmi, místním nářečím a také s historií místního kroje. Zajímavá je zdejší archeologická lokalita a pestrá škála rostlin a živočichů. Cestou lze pozorovat panorama Bílých Karpat. Stezka má 6 informačních panelů. Od stanoviště číslo 6 v lese naváže na Maršovskou naučnou stezku. Ta má ze všech naučných stezek na Uherskobrodsku nejvýše položenou trasu a vede převážně lesem. U odpočívadla pod kopcem Barák je na stezce okruh vedoucí přes Maršov. Okruh měří asi 2,5 kilometru. Můžeme si vybrat, zda půjdeme proti směru hodinových ručiček nebo po směru. U vyhlídkového bodu jsou nainstalovány obří dveře.
1: To je jistě originální zajímavost. Co dalšího zajímavého můžeme na této naučné stezce vidět?
2: V Maršově je zvonička, která stojí za zastavení. V obci žijí 30 obyvatel. V dětství zde bydlela snowboardická Šárka Pančochová, olympionička a stříbrná z mistrovství světa v roce 2011. Po návratu k odpočívadlu budeme pokračovat do Uherského Brodu. Na naučné stezce se seznámíme především s faunou a florou této oblasti, historii skautingu v Brodě nebo pohnutou historii Maršova, který vlivem masivních sesuvů půdy málem zanikl. Zastávka u křížku v polích nad Maršovem nabídne nejkrásnější panorama Bílých Karpat, chřibů nebo Vizovické vrchoviny. Přijdeme k turistickému rozcestníku u silnice do Maršova. Stezka dále prochází okrajem lesa a zahrádkářskou kolonií. Končí u rybníka na sídlišti pod Vinohrady. Tam lze vidět zajímavou ceduli s vyobrazením ptactva žijícího v okolí Brodu. Odtud na vlak nebo autobus budeme mít jen 1,5 kilometru. Celá trasa měří asi 17 kilometrů.
1: No vida, a už si nemusíme lámat hlavu s tím, kam se vypravit. Cesta z Újezdce do Uherského Brodu je zajímavá a jistě vás potěší. Ať se vám na ní hezky šlape, přeje Český rozhlas Zlín i Arnošt Lukeš, se kterým se pro dnešek s díky loučím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

Právě teď máte šanci dozvědět se, proč je ledovec uvnitř modrý. Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Výsledek se dozvíme hned po písničce Michala Tučného.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod vahou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Zlín.
3: Máte pocit, že byste měli být šťastní, ale něco tomu pořád chybí? Chcete vědět, co zatím je a dá se to změnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli od 11. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

Je právě 14.43 a nás čeká sportovní zpráva. Ovšem dnes žádné výsledky neočekávejte, přesto čísla budou v naší reportáži hrát klíčovou roli. 5 miliard korun navíc, to je podle deníku Wall Street Journal příjem oficiálního amerického vysílatele fotbalového mistrovství světa z reklam během přestávek na pití. Jaké vášně tahle povinná novinka budí na šampionátu, uslyšíte v reportáži hned po naší písničce.

0: Fotbal se na letošním mistrovství světa hraje v podstatě na čtvrtiny místo na poločasy. Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu. A vůbec poprvé FIFA toto opatření zavedla plošně, bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky i aktéry utkání to budí vášně. Ve svém zápisníku ze šampionátu to zaznamenal náš zvláštní zpravodaj.
1: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Aidenovi ani Robertovi tady na stadionu se tohle přerušování zápasů nelíbí. Stěžují si, jak to narušuje rytmus hry a neuchlácholí ani to, že si v přídavné pauze můžou odskočit. Vadí jim, že když se dívají v televizi, přijdou o 3 minuty dění na hřišti, byť se nehraje. Vyprávějí mi, jak se rozčilovali, že tohle je fotbal a ne basketbal, když při jednom z přenosů komentátor v americké televizi oznámil konec první čtvrtiny.
2: We heard an announcer on the United States channel who said, "And now we're done with the first quarter of the game." And we're like, "This is not basketball. This is a soccer game. It's not the first quarter of the game."
1: Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Dovedou uškodit týmu, kterému to zrovna na hřišti jde, a naopak. A dávají možnost strategické porady s hráči uprostřed poločasu.
3: Jan Klebeček, Radio. I would like to ask about one of the topics of this tournament, which is the hydration break.
1: Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baseleyho.
4: Yeah, it's different. It gives, I suppose.
5: Jo, fotbal se tím mění. Dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
1: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by mizela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zde dalších tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Chápe, že nejde jen o občerstvení fotbalistů, ale v konečném důsledku o peníze. Není z toho nadšený, ale je podle něj potřeba si zvyknout. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
6: Problém je v tom, že si nemůžete vybírat a měnit pravidla podle toho, kde se zrovna hraje. Musíte to prostě udělat napříč turnajem. Jasně, je to proti tradičním pravidlům sokru, ale když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry. A pokud její úrovni pomůžou tyhle 3minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
1: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Mezi Otrokovicemi a Zlínem Malenovicemi začne výstavba nového úseku stezky pro chodce a cyklisty. Hotovy by mělo být letos v říjnu. Nová letní městská hra povede účastníky zajímavými místy po Vsetíně i jeho okolí. V Hrubé Vrbce na Horňácku je dnes akce Zachraňte stodoly. Podporuje obnovu staveb lidové architektury. Dnes bude skoro jasno až polojasno s maximy až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Pondělí začne výstavba úseku stezky pro pěší a cyklisty, která propojí místní část Otrokovic-Kvítkovice s navazující sítí polních cest směrem na Zlín-Malenovice. Součástí stavby bude vybudování chodníku, úprava a napojení stávajícího schodiště pod dálničním mostem i založení nových travnatých ploch. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Nový úsek bude dlouhý 259 metrů a široký 3 metry. Trasa povede po pravé straně silnice 3/4973 ve směru od Kvítkovic a naváže na komunikace za mostním tělesem dálnice, odkud se mohou cyklisté a pěší bezpečně dostat směrem do Malenovic k místnímu hřbitovu, okolí Oldřichovic nebo na druhou stranu směrem k Pohořelicím.
2: Stavba za necelých 7 milionů korun, včetně DPH, by měla být hotová v říjnu letošního roku. Poznej Vsetín se jmenuje nová městská hra, která začíná dnes. Připravil ji nadační fond HBC ve spolupráci s Vsetínskou knihovnou a turistickým informačním centrem. Jak se zapojit, vysvětluje mluvčí Masarykovy veřejné knihovny Kateřina Janošovská.
5: Hra začíná dnes a potrvá až do 24. srpna. Zapojit se do ní mohou zájemci kdykoliv, stačí si stáhnout aplikaci Actionbound, načíst QR kód z plakátu a vyrazit na trasu plnou objevování. Určena je pro jednotlivce, rodiny i skupiny přátel.
2: Tradiční stavební a řemeslné postupy si mohou osvojit zájemci na dnešní celodenní akci Zachraňte stodoly v Hrubé Vrbce na Horňácku. Právě v této obci se nachází unikátní soubor asi 70 historických stodol. V jejich areálu i na dalších místech pořádá obec přednášky o památkové obnově i praktické kurzy. Lidé si můžou zkusit míchání a nanášení hliněných omítek i další technologie, říká nezávislý starosta Pavel Graf.
6: Čeká nás tam kameník, který bude připravovat kamenný schod k historické zvonici v Hrubé Vrbce. Čeká nás tam truhlář, který na tu zvonici bude řešit obnovu dveří vstupních a budeme tam mít obnovu nátěru dveří z evangelického kostela, které jsou z roku 1941.
2: Odbornou část doplní exkurze po horňáckých lidových stavbách. Doprovodný program zahrnuje folklorní vystoupení, divadelní představení, jízdy kočárem nebo turnaj v kuličkách. Sport. Motocyklová velká cena České republiky má v sobotu na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto 2 chce český pilot Filip Salač navázat na vítězný dopolední trénink. Mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
7: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne, takže říkám, doufám, že budu mít to závodnické štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu, těším se na to.
2: Kvalifikaci elitní kategorie mistrovství světa MotoGP na zítřejší hlavní závod ovládl Japonec Ogura.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno, postupně výboj kupovité oblačnosti. Večer se mohou lokálně vyskytnout bouřky a přeháňky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů. Vítr mírný jihovýchodní, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: A Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a dál pokračuje Odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pepa Koller.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, je sobota 20. června a jak už v závěru zpráv prozradila kolegyně Markéta Janíková mladší, u mikrofonu i ve druhé hodince dnešního dobrého odpoledne zůstává Pepa Koller. Dnešní datum připomíná Světový den uprchlíků. Téma, které není úplně lehké, ale o to víc stojí za krátké zamyšlení. Možná i díky tomu si víc vážíme obyčejných věcí kolem sebe. Třeba i obyčejného přesouvání z místa na místo. A právě tomuto tématu se budeme věnovat po písničce. Dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku až do Frištáku na Zlínsku je kompletně hotová. Už ve středu se po chybějícím úseku z Holešova do Frištáku projeli první řidiči. Jak ale bude dálnice ve směru na Vizovice a slovenskou hranici pokračovat? Řekneme si už za chvíli. Tak zůstaňte s námi. Já vám prozradím, že jako první se o vaši pohodu budou starat Hana a Petr Ulrichovi. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Po letech čekání a odkladů můžou od středy řidiči využívat celých 17 kilometrů dálnice D49 z Hulína na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Jak bude dálnice pokračovat dál kolem Zlína a ke slovenské hranici? To dnes v Holešově, kde po 18 letech od poklepání na základní kámen slavili otevření této části dálnice, zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová. Terezo, vítej ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Děkuju, hezké odpoledne.
0: Co je teď nejblíže v plánu? Kam bude D49 dál pokračovat?
1: Aktuálně se připravuje projekt a veškerá dokumentace k pokračování směrem na Lípu u Zlína. Podrobnosti Českému rozhlasu řekl generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: V tu chvíli zpracováváme dokumentace pro společné povolení a připravujeme veškeré podklady k zahájení výkupu pozemků, tak aby ta stavba někdy začátky nebo první polovině roku 2029 mohla být zahájena. To je vlastně cílem de facto až k Vizovicím, abychom takhle měli dálnici D49 dokončenou a zprovoznili jsme to jako obchvat Zlína.
1: Podle Radka Mátla je pak reálné, že hotovo by mohlo být kolem roku 2032.
0: A co další napojení D49 na Slovensko?
1: Tam je nějaký konkrétnější časový harmonogram v tuto chvíli zatím nejasný. Důvody znovu vysvětlil ředitel ředitelství silnic a dálnic Mátl.
2: Jsme od Vizovic až na státní hranice, tam jsme historicky nedostali bohužel kladné stanovisko EIA na dálnici D49. Z toho důvodu tuto chvíli se připravuje to jako silniční stavba. Horizonty výstavby budeme upřesňovat posléze. Pro nás dneska je aktuálně klíčem skutečně najít dohodu s ministerstvem životního prostředí o podobě té trasy, získat kladné stanovisko EIA a pak asi jsme schopni už harmonogram naplánovat tu samotnou výstavbu.
0: Když byla řeč o Zlínu, jak to vypadá s plánovaným přivaděčem od konce dálnice D49 u Frištáku směrem na Zlín?
1: O tom jsem mluvila s ředitelem zlínských krajských silničářů Karlem Chudárkem. Ten vysvětlil, že přivaděč na Zlín budou mít na starosti celkem 3 investoři. Výstavba prvního úseku bude v režii státu.
3: Přivaděč bude přes Kostelec dolů ke Kostelecké křižovatce. Na něho potom navazuje kraj od Kostelecké křižovatky až po nákupní centrum Kaufland a na ten navazuje město Zlín a od toho Kauflandu připravuje a bude stavět tzv. Obchvat Zálešné, který bude od Kauflandu po nemocnici.
1: Co se týče časového harmonogramu, ten nechtěl Karel Chudárek úplně komentovat a to právě z důvodu, že stavbou se zabývají 3 investoři. Za ředitelství silnic a dálnic ale předpokládá, že první úsek se začne stavět v roce 2029 a výstavba by měla trvat 3 roky.
0: Řidiči mohou od středy využívat celých 17 kilometrů dálnice D49 z Hulína do Frištáku. V dalších letech se chystá výstavba úseku směrem na Lípu i přivaděč na Zlín. Podrobnosti jsme probrali s reportérkou Terezou Chrastinovou. Terezo, díky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Pokud si přejete poradit, co výjimečného lze zažít ve Zlínském kraji, pak jste nemohli zvolit lepší stanici, protože Český rozhlas Zlín vám právě teď o 15:45 naservíruje nabídku zajímavých akcí pro dnešní den. První pozvánka míří do Městského divadla Zlín, kde dnes od 19 hodin uvede letní scéna Zlínského divadla představení Ženy pod tónem. Připomenout si dávné tradice kraje a oslavit letní slunovrat, nejdelší den v roce, můžete až do večerních hodin v Napajedlích. Při svatojánských slavnostech vás čeká bohatý program. Yoga, kejklířské hrátky, divadlo, folklor i akrobacie, taky přednáška tajemství květinových vazeb nebo večerní koncert Barbory Xutrio. Kromě Řížané a návštěvníci města se mohou večer těšit na příjemné posezení s občerstvením a kulturním programem na Velkém náměstí v Kroměříži. Tato relaxační zóna bude v centru města fungovat až do 6. září. Milovníky historických hradů zvou dnes a zítra historické spolkové skupiny na Moravský hrad. Vyzkoušet si mohou šerm, střelbu spalných zbraní, lukostřelbu nebo střelbu z kuše. Průřez vojenskou historií je k vidění na hradě Cimburk v Koryčanech od 10 do 18. hodiny. Také dnes pokračuje Kunovské léto, 33. ročník dětského festivalu. Tak po celodenním programu tam v 16 hodin začne festivalová přehlídka choreografií dětských souborů a od 20 hodin návštěvníky čeká výjimečný taneční program s názvem Pozdravy ze Slovenska. 9:30 večer bude patřit svatojánskému muzicírování pod hvězdami. Bohatý program Kunovského léta můžete vidět po celý den v areálu Jízdy králů v Kunovicích. Tak to byl výběr toho nejzajímavějšího, co se pro vás v našem kraji chystá, ale i na našem webu naleznete další inspiraci, tak se zkuste navštívit. No a i naše následující téma se bude týkat kultury a umění. Řeč bude o nových varhanách ve svatovícké katedrále, které jsou ale podle varhanice Jiřiny Marešové jiné už od prvního doteku. Včera večer je rozezvučela společně s rozhlasovými symfoniky a my se tam vrátíme už za chvíli.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
2: Združuje více než 70 tvůrců ze Slovácka. Mezi nimi pletařky, kováře, krasličářky, včelaře, malérečky i řezbáře. Řeč je o značce tradiční výrobek Slovácka, která vznikla před 18 lety v Městském informačním centru v Uherském Hradišti. Reportáž z cyklu Českého rozhlasu Zlín Kořeny poslouchejte už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jeneuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: tisíce píšťal, stovky posluchačů a hudba, která ještě nikdy nezazněla. Ve svatovítské katedrále na Pražském hradě měla včera večer světovou premiéru skladba napsaná přímo pro nové varhany. O tom, že zazní právě Fantazie na chorál svatý Václave skladatele Ivo Bartoše, rozhodli v online hlasování sami posluchači Českého rozhlasu.
1: Zážitek je ohromný a musím se přiznat k tomu, že když jsem si šáhla poprvé na ty varhany, tak jsem nabyla dojmu, že na krásnější nástroj jsem asi nikdy v životě nehrála.
2: Popisuje nový nástroj varhanice Jiřina Marešová, která si za svůj život už vyzkoušela stovky varhan.
1: Barvy jsou krásné, krásně se pojí a vlastně jejich nepřeberné množství skutečně jako prostě člověk vlastně neví, jakou barvu vybral dřív. Barvy na varhanách to jsou jako barvy třeba na obraze, a akorát je vytváří zvuk.
2: Takže je to opravdu výjimečný nástroj.
1: Určitě. A musím říct, že mě teda svým způsobem jako okouzel i design. Něco tak krásného jsem v životě neviděla. Opravdu ne. Když člověk vejde do katedrály a otočí se směrem nahoru k těm varhanám, tak ten prospekt skutečně nemá obdobu.
2: Po premiéře nové varhaní skladby zahráli ve svatovítské katedrále rozhlasoví symfonici. Vůbec poprvé s nimi v pozici šéfdirigenta vystoupil Elias Grandi.
3: Je to snad to nejvíce ikonické místo ve městě, a to i přesto, že město má ikonických míst už spoustu, takže je to samozřejmě velká čest. Je úžasné být součástí těchto oslav. Myslím, že varhany znějí naprosto úžasně a je prostě nádherné spojit skvělý zvuk Symfonického orchestru Českého rozhlasu s varhanami, naplnit tento prostor hudbou a emocemi, být součástí toho všeho, být tady a nechat se tím unášet.
2: Koncert byl určený hlavně dárcům, kteří na výrobu nových svatovíckých varhan přispěli. Poslechnout si je naživo přijela z Českých Budějovic třeba paní Marcela s rodinou.
4: Pro mě úžasný teda. Hrozně mě překvapilo, jak byli opravdu jako nahlas a zaplnili celý ten prostor. A měli jsme sebou i malýho prcka, který nechápu jak, ale dokázal přitom usnout.
2: Co vás přimělo k tomu přispět?
4: Děda. Ne, on to byl vlastně nápad dědy, našeho nejstaršího člena rodiny, který to pojal jako svoji národní povinnost nebo vlasteneckou povinnost. A vlastně nejdřív začalo to tím, že každému z vnoučat koupil jednu píšťalu a pak si řekl, že když už je v tom, tak ji koupí každému členu rodiny. My jich máme, vydržte, já to spočítám, 10.
2: Na nové Grenzingovy varhany přispěli tisíce lidí z Česka i ze zahraničí. Právě pro ně jsou určené i další koncerty z cyklu svatovíckých varhaních oktáv, které v neděli zakončí vystoupení Českého národního symfonického orchestru. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky

Legendární ABBA rozzářila vysílání Českého rozhlasu Zlín, doufám i pro vás. Tématem včerejší poradny byly služby pro seniory Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Část rozhovoru s ředitelem Janem Kaňkou uslyšíte hned po písničce Neodcházej. Tak ani vy neodcházejte od svých přijímačů. Český rozhlas Zlín je tu pro vás.

0: Pokud jste dali na radu Jakuba Smolíka, zůstali s námi a neodešli, tak se teď od nás dozvíte, že knihovny už dávno nenabízí jen půjčování knih, ale poskytují i širokou škálu jiných služeb, například pro seniory. Důkazem je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Nejaktivnějšími čtenáři jsou lidé přes 55 let, jak o tom mluvil v našem pátečním vysílání ředitel knihovny Jan Kaňka. Moderátorka Kristýna Fuchsová se ho také ptala, o kterou z jejich služeb je největší zájem.
1: Asi bych v tomhle kontextu zmínil kurzy jak na chytrý telefon. Uh-huh. Ty jsme nastartovali vlastně v rámci projektu Digitální Odyssea. Máme dvě lektorky oficiálně vyškolené v organizaci Elpida, které mají certifikát CFT, což je Senior Friendly Teacher. Na těch kurzech bývá okolo 10 účastníků, takže je jim k dispozici třeba 2 až 3 lektoři, takže je tam prostor pro ten jakoby individuální přístup a to je přesně to, co potřebují.
2: S čím seniori nejčastěji potřebují poradit?
1: Dá se říct, že pro člověka, který vlastně velkou část života strávil ať už bez techniky, anebo s technikou, na které byla vždycky nějaká tlačítka, tak už jenom to rozhraní, kde mám před sebou skleněný dotykový displej, je trošku něco jiného.
2: Překvapuje vás někdy, jak rychle se někteří starší lidé dokážou nové technologie naučit, anebo to tak nevidíte?
1: Je to většinou pozitivní, ta zkušenost. Už ten fakt, že ten člověk věnuje čas a energii tomu, že se třeba nějakého kurzu zúčastní, tak už to samo o sobě, když pomenu sociální stránku, setkává se s dalšími lidmi, tak ten zájem o to něco se naučit a jakoby nepostavit se tomu prostě negativně, tak to samo o sobě je hrozně fajn.
2: Ve Zlínské knihovně fungovala i virtuální univerzita třetího věku. Co si pod tím mají posluchači představit a budete v ní pokračovat i od podzimu?
1: Ano, je to mnohaletý projekt, zase využíváme úžasnou nabídku České zemědělské univerzity, která s tímhle projektem před už dlouhými lety přišla. Tady je to postaveno na té bázi, že lidé sice někam docházejí, v našem případě do knihovny, není tam živý lektor, ale vlastně sledují na videu nahrané přednášky, které jsou ale velmi citlivě a promyšleně udělané. Ti lektoři tam vlastně ty posluchače, ty účastníky jakoby oslovují, je tam k dispozici na místě vlastně zase naše lektorka, která je schopna vlastně zodpovídat dotazy a komunikovat. Je o to velký zájem.
2: Dá se ještě přihlásit?
1: Určitě se dá přihlásit. Příští kurz bude začínat 5. října, takže času je dost.
0: Záznam celého rozhovoru najdete na webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu včerejší, tedy páteční 11. hodiny.

0: Máme 3/4 na 4. Pojďme si teď poslechnout další klenot z kolekce naší rozhlasové cukrárny. A až poté se můžete rozhodnout, zda to pro vás byla spíše zatěžkávací zkouška vaší trpělivosti nebo příjemné hudební osvěžení. Protože to obojí a vše mezi tím je dnes možné.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Asi taky znáte písničky, u kterých je text víceméně nesmyslný, tak dnes mám skutečný klenot. Jdeme za zpěvákem, který byl napůl Elvis, ale výrazný rozdíl najdeme z profilu, a to se před kamerou předváděl Elvin Stardust tímto způsobem opravdu rád. Aby zvýraznil svůj pohled ďábelského svůdníka, hlavně aby vynikl hustý bíbr, který mu sahal až po spodní čelist. No a k tomu celý v černé přiléhající kůži lesklý masivní kovový prsten na ruce, no prostě misák roku. Když by se na jeho klipy náhodou podívala dnešní mládež, tak buď omdlí, protože není tak odolná, jak jsme byli my, nebo přímo vyhledá psychologa. Elvin Stardust měl v hitparádách kolem roku 73-74 docela plno a to nás teď zajímá. Písnička My Kukaču strávila 7 týdnů na vrcholu rakouského singlového žebříčku, odtud ji znám taky, a byl to nejprodávanější singl i u protinožců v Austrálii. Jestli se vám někdy zdají české texty praštěné a stupidní, tak v tomto případě je to malé hudební porno. Jenom pár slov, které tam najdeme, ano. Řetězi, řetězi, jsem celý v řetězech. Tvá láska mě přivede k šílenství. Pojď, udělejme to znovu. My kukaču.

tu závěr sobotního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín s datem 20. června. Díky, že jste poslouchali. Bylo mi potěšením dělat vám společnost. Program Českého rozhlasu Zlín ale pokračuje dál. Po 16. hodině vás čekají hvězdné návraty s netradičním tématem rozvodů. Uslyšíte zábavnou formou nejen důvody, ale i zajímavosti a perličky ze soudních síní. No a po zprávách o 17. hodině vás v pořadu Na pohovce pozve Jožka Kubáník k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou o štěstí, o tom, co pro každého z nás znamená a jak se k němu někdy složitě, jindy překvapivě jednoduše dostat. Pro tuto chvíli už se loučím. Pepa Koller vám přeje klidný zbytek dne a nad to i své oblíbené. Mějte se a smějte se. A zítra ve stejnou dobu se těším na slyšenou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Návštěvníci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm si dnes poprvé můžou prohlédnout opravenou Hoclavskou stodolu. Dnes večer bude na zámku v Liptále na Vsetínsku svatojánská noc. Výbor ANO bude podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat na konci června. V noci čekejte zvětšenou oblačnost s minimy až 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Hoclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se po velké rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům. Kdysi sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dneska je v ní výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
3: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
4: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
3: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
5: Kuchyň bude z tradičních surovin, bude to pojaté v modernějším stylu.
3: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Zámek v Liptále na Vsetínsku dnes ožije svatojánskou nocí. Dobrovolníci pro návštěvníky připravili večerní program plný komentovaných prohlídek i hraného příběhu, který netradiční formou přiblíží historii zámku. Co všechno dnes na příchozí čeká, říká kastelánka Věra Dorušková.
6: Bývá takový příběh na zámku, kdy neprodaná hraběnka touží po lásce a potřebuje bylinky. Jinak je ještě doprovodný program na nádvoří, kde jsou připraveny svatojánské speciality. Pak je tam taky doprovodný program cymbálovka, bylinkové dílny a podobně.
1: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidátka a na hlavního primátora města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
7: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětluje, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
1: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. Uvedlo, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Sport. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin našeho času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanďané remizovali s Japonskem. A ve 22 hodin čeká Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci odstartuje duel Ekvádor-Curaçao. A v 6 hodin pak Tunisko-Japonsko.
2: Počasí.
1: V noci čekejte ve Zlínském kraji zpočátku zvětšenou oblačnost a dožnívající přeháňky nebo bouřky. Postupně polojasno až jasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů, na kopcích kolem 20 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín ve 4 končí a následuje pořad Hvězdné návraty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
9: Moment!
8: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
9: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
8: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
9: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
8: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
9: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
8: ano,
9: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
8: Ne.
9: V podstatě jste harmonické manželství.
8: Patrik Rozehnal, alegrace.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
3: A před 70 lety.
2: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
4: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě. Tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
5: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
4: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
5: ne, namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
4: Aha, ano, ano, ano.
5: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
6: No, ono, jak se to veme?
5: Jen měj odvahu se přiznat.
4: No tak počkejte, počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
5: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
6: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
4: No, tak prosím, prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
5: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
4: No, prosím.
5: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
4: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
5: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
4: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
5: No, skoro 2 roky, pane doktore.
4: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
6: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
4: No, ano, já vím, ale...
6: Těžká.
4: Ano, ale přece jenom, jak si...
5: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
6: Já ne a ne. No.
4: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj

0: Zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
1: O ne, já jsem zdravý jako...
0: Jako dub.
1: Jako dub.
0: Jako dub.
2: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zas kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
0: Ne.
2: I když to bude stát třeba peníze. Oh. Ani to s ním nehne.
0: Ale, drahá paní, to snad ne.
2: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
0: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
2: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
1: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
0: Škopek.
1: Jo, škopek.
2: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
0: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
2: Slyšíš to?
0: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
1: Jako dub jsme říkali.
0: Správně, jako dub.
1: Jako dub.
0: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
1: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
0: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
1: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
0: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
1: Proč? Co pak jsem blázen?
2: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
0: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
2: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
1: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímě hold na svědomí unesu.
0: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
1: Co? Všechno z mých kapsy, když jsem oběť?
0: Ovšem.
1: Tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
2: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
0: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal, ano?
1: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
2: Tak pište, pane doktore.
0: Prosím.
2: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
0: ano.
2: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
0: Povinnost?
2: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
3: Český rozhlas Zlín.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

豆巴尼。

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena. Nebo naopak, o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: že... Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak... Představil. Tak.
3: Já se vám představím, já ano. jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si přepíšu.
3: Ne, Forst, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste to tak laskava se smolil, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice rád. No.
4: Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme se tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se. Jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl zazlít, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. kozel, jako domácí zvíře. Smrďoch, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela no, od kozy, no. Ano, ano, tak
3: podívejte
4: tomu rozumím.
3: Se, no. Má.
4: Ano, ano, mám, mám.
3: No.
4: no. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jaký smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel
4: 60 lety. Ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do Prahy.
3: V Praze mám probranou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový odsek se z Forstovny rovnou do kamrlíku.
4: No jo, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocena nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych říkal, že já skoro úplně smrdí.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, Marlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no potom jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslel, stačí,
4: jste překonali no. různé bouře,
3: no.
4: že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: a máte zachráněno manželství.
3: No, paní doktor, no. se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách, a i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často.
2: Ano,
3: tedy.
2: A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání, je protokolováno: tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka: jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost. Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo to dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carboch, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte. A
4: máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a jiná na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně vinný je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z mý, ne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že
5: no, jo? Tak vy se rozvádíte, no, to je ale novina, pane Carbo. No, a to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
5: no,
4: že jo?
5: No,
4: ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no,
4: taky.
5: No,
4: když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste se například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte,
4: no.
5: A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo,
6: vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Sadbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vyprávět, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mi ta ženská taky stojí peněz.
5: No. A co vás tak rozčílilo, pane Sadbok?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že
5: jo? Dějte se, pane Sadbok, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo... Chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní, po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhé.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá, no.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Car.
6: U mě, jo.
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak, já
6: vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je, má je, tak co, no?
5: No dobře, no, a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No, jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem mu o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No, zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to... No. To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když to tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: Tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobrý,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tady v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, takhle je.
2: Ano.
3: No, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to není možné. Prosím tě, ženatý, Douda.
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak no. Nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: To ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si.
2: Co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: Proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo, tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedív.
2: Klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: no a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilej,
3: že jo? Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Setkání historických spolků na hradě Cimburg nabídne šermířské souboje, polní kuchyni i ukázku práva útrpného. Ve Zlínském kraji v přepočtu na jednoho obyvatele připadá druhý nejvyšší objem odevzdaného elektra v Česku. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než s 500 výpůjčkami. Letos slaví 5 let. V noci čekejte zvětšenou oblačnost s minimy až 16 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré odpoledne. Na hradě Cimburg u Koryčan na Kroměřížsku dnes začalo dvoudenní setkání historických spolků od středověku po druhou světovou válku. Nabízí šermířské souboje, historické ležení a vystoupení spolků. Součástí programu je také ukázka práva útrpného. Pokračuje správkyně hradu Cimburg Zuzana Gorošáková.
7: Akce bude probíhat po celém hradě, takže na každém stanovišti nějakým způsobem se může návštěvník něco zajímavého dozvědět. Bude k vidění spousta krásných kostýmů, dobových vlastně oděvů, bude se střílet a bude tady vlastně polní kuchyň, takže můžou návštěvníci nahlédnout, jak se kdysi vařilo na poli.
6: Obyvatelé Zlínského kraje loni odevzdali k recyklaci téměř 2,5 tisíce tun starých elektrospotřebičů. Vyplývá to z údajů společnosti Rema System, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. V celkovém množství je to čtvrtý nejlepší výsledek v republice. Přepočtu na obyvatele ale kraj obsadil druhé místo. Každý člověk v průměru odevzdal přes 4 kilogramy vysloužilého elektra. Více odevzdali lidé ve Středočeském kraji, kde na jednoho obyvatele připadlo bezmála 6 kilogramů elektroodpadu.
8: K recyklaci lidé nejčastěji odevzdávají vysloužilé pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny nebo mobilní telefony. Ve Zlínském kraji se díky recyklaci elektroodpadu podařilo loni ušetřit tolik elektrické energie, kolik za rok spotřebuje zhruba 1400 domácností. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách a nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
9: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
6: Motocyklista Filip Salač navázal v kvalifikaci Velké ceny České republiky v kategorii Moto 2 na dobré výkony z volných tréninků a obsadil druhou příčku. Na Masarykově okruhu v Brně právě skončil sprintový závod v královské kubatuře MotoGP. A tenistka Marie Bzonková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bzonková utká s vítězkou zápasu mezi Američankou Navarovou a Švýcarskou Gorubičovou.
0: Počasí.
6: V noci čekejte ve Zlínském kraji zpočátku zvětšenou oblačnost a doznívající přeháňky nebo bouřky. Postupně polojasno až jasno, nejnižší teploty 19 až 16 stupňů, na kopcích kolem 20 stupňů. Vítr slabý proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už je připraven Jožka Kubáník s pořadem Na pohovce Jožky Kubáníka. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý den, tak jsem se dočkal. Opět jsme tady s pořadem Na pohovce Jožky Kubáníka a opět jsme tady s moudrými radami pro vás, kteří chcete mít dušu v péří. A dnes tomu budeme úplně nejblíž, ale ať nezdržuji, tady je první písnička a po ní se už pustíme do rozhovoru. Radost z toho, že nás posloucháte, má a na celou právě začínající hodinu ve vaší společnosti se těší Jožka Kubáník.
0: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: Děkuji vám za důvěru, se kterou mi píšete a vyprávíte svoje příběhy. Dnes jsem vybral ten od paní Martiny, protože tuším, že osloví spoustu dalších. Vlastně mi nic zásadního nechybí, píše Martina. Mám práci, rodinu, všechno nějak funguje, ale stejně se často cítím prázdná a nešťastná. Pořád mám totiž pocit, že by to mělo být nějak jinak, že by měl přijít nějaký pocit štěstí. Ale on nepřichází. Co dělám špatně? Martino, štěstí hledáme všichni od pradávna a tuším, že moje dnešní návštěva bude vědět, kde se ukrývá a jak ho najít. Ale ještě předtím si poslechněte, jak o štěstí mluvil hudebník Karel Wagner. Jste dítě štěstěny?
1: Je to zajímavý, ta vaše poznámka, protože teď dotočila Česká televize o mně dokument a aniž by do toho zasahoval, tak ho nazvala Štěstí Karla Wagnera.
0: Takže je to pravda.
1: Podívejte se, člověk musí mít štěstí a já se musím přiznat, že jsem ho měl, protože jsem měl takový situace, kdy kdybych neměl štěstí, tak to dopadlo úplně jinak a daleko hůř.
0: Karel Wagner ví o štěstí své a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou vymyslíme, jak na to, abyste k němu našli cestu i vy. Začneme hned po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: je štěstí? Tuším, že mnozí jste si teď řekli, muška jenom zlatá. Jestli to tak je a jestli je nedostupné, jak si mnozí myslí, nám teď řekne terapeutka Markéta Kořímková. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Tak jak to tedy je? Co je štěstí pro vás? Je štěstí jenom takový chvilkový přelud, který přichází zvenčí, anebo je to všechno v nás?
1: Já si troufnu říct, že je to kombinace. Že vlastně štěstí je něco, co je ovlivněno na základě těch vnějších faktorů, ale současně i na základě toho, jakým způsobem to vnímám já, protože pro mě štěstí pravděpodobně může znamenat něco úplně jiného než třeba pro vás. Mm-hmm. Tak či tak je ale důležité zmínit, že štěstí jako takové, nebo ty šťastné pocity, ať jsou právě třeba podmíněny z něčeho vnějšího, z nějakých externích faktorů, tak jsou pak právě hodně vnímány skrze to, jak já vnímám štěstí, jak já k němu přistupuju, jaké pocity já vůbec jako potřebuju k tomu, abych ve finále teda pociťovala to štěstí.
0: A co si myslíte, že si lidé pod pocitem štěstí představují? Pokud se nezeptám vás, co si představujete vy sama?
1: Myslím si, že to je nějaký vlastně uspokojivý stav v kombinaci fyzična a duševního zdraví, ale zároveň si vlastně říkám, že možná spoustu lidí má tak jako tendenci možná opravdu jenom fungovat na nějakém pocitu. Jsem šťastný, nejsem šťastný pro spoustu lidí, ale může být jako těžko popsatelné, co to vlastně vůbec znamená. Co to znamená, když jsem šťastný? Co to znamená, když nejsem šťastný? Možná se z toho stalo i trošku takové kliše.
0: Mm-hmm. A není to taky tak, že vidíme, že někdo je šťastný, ale přitom mě dopřáno nebylo, že to vlastně takhle jako úplně subjektivně vnímáme, protože nevíme, co ten druhý za tím naším pocitem štěstí vlastně má.
1: No, to zmiňujete vlastně hrozně hezky, že nevíme, co ten druhý za tím pocitem štěstí má, protože ono může jít také o to, že na nás ten druhý jenom působí, že je šťastný. A my si vytvoříme vlastně nějaký pocit, nějaký přelud možná i, že můj kolega, můj kamarád je šťastný, že vlastně má v životě všechno, co bych si možná jako přála já, a tomu vytváří pocit toho štěstí, ale on ve výsledku může být uvnitř velmi zraněný, nespokojený a vlastně vůbec to nemusí znamenat, že šťastný opravdu je.
0: Dobře, a kdo je teda šťastný?
1: Kdo je šťastný? Já znám spoustu šťastných lidí.
0: Co ti lidé tedy mají, ti šťastní? Na základě čeho o nich tohleto přesvědčení máte, že jsou šťastní?
1: Spoustu lidí, u kterých vlastně mám pocit, že opravdu jsou šťastní, nebo s kterými o tom vlastně i takhle mluvíme, jsou lidé, kteří přestali dělat takové to, já budu spokojený, až se stane tohle a tamto. Já budu spokojený, až vydělám, nevím, milion. Budu spokojený, až si koupím tohle nový auto. Protože ta hranice se pořád vlastně nastavuje výš a výš. Já si to nový auto koupím, ale stejně velmi pravděpodobně mě to jako uspokojí na chvíli. A pak si zase řeknu, budu spokojený, až si koupím nějakou jako další věc. Budu spokojený, až si najdu nějaký kvalitní vztah třeba. Šťastní lidé za mě jsou lidé, kteří dokáží žít v přítomném okamžiku a kteří vlastně dokáží vnímat to štěstí opravdu nějak jako skrze sebe a ne úplně skrze ty materiální věci, které nás právě nutí pořád posouvat tu hranici, že to největší štěstí nám jako přinese to, že si vezmeme hypotéku a koupíme si nový dům, nebo že tu hypotéku pak splatíme.
2: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Všemocný pán ti dal železný svaly, aby ti práce brachu voněla.

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o štěstí povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Co znamená žít v přítomném okamžiku?
2: Málo lidí to umí. Je to to, že se dokážu zastavit. My mimochodem používáme pojem mindfulness v terapii.
1: Všímavost?
2: Všímavost, přesně tak. Až půjdete třeba dneska odpoledne nebo večer se projít někam do parku nebo někam do ulic, klidně kamkoliv, tak si zkuste pojmenovat 5 věcí, které vidíte, 5 věcí, které slyšíte a 5 věcí, které cítíte, anebo klidně i 5 věcí, kterých se jako nějakým způsobem dotkněte. Je vlastně dobré trénovat v tu všímavost skrze naše smysly. My, když procházíme ulicí, tak si pravděpodobně neřekneme, tohle je modré auto, tohle je rozkvetlý strom, tohle je pampeliška, která je...
1: Kvétá třeba.
2: Třeba. Takhle to vlastně nepopisujeme. Často prostě jdeme za nějakým cílem a moc nás nezajímají ty věci, které se dějí kolem. Ale ta všímavost je hodně o tom přítomném okamžiku, o tom, že nás vlastně udrží tou myšlenkou v tom, co teď aktuálně se děje a neutíkám myšlenkami do toho, co bude za půl hodiny nebo co se dělo před 2 dny.
1: Co když vám na to někdo namítne, že je pro něj důležité myslet, co bude za půl hodiny nebo co bude za 2 dny, protože je to zkrátka důležité pro jeho existenci. Mm-hmm. Že nemá čas se zastavovat na místě a všímat si pampelišky.
2: A vy máte jistotu, že za půl hodiny tady ještě budete? Je to vlastně o tom, jo, minulost je něco, co už proběhlo. Mm-hmm. Já se z toho můžu nějakým způsobem poučit a nést si něco vlastně jenom do toho přítomného okamžiku, ani ne do té budoucnosti. Ale zároveň to není něco, že od teďka bychom všichni měli žít jenom v přítomnosti. Je dobré to ale trénovat. Je dobré mít čas si klidně zapřemýšlet nad věcmi, které se staly, mít čas rozmyslet si své plány do budoucna, to rozhodně, ale v tom dni si najít nějakou chvíli i na to, že teď jsem prostě jenom tady a teď.
1: Znamená to teda, že potom moje pozornost bude zaměřená na odkvetlou pampelišku, někdo se tomu může smát, ale já najednou si řeknu, aha, teď to je vlastně tak hezké. Mm-hmm. A můžu si potom všímat toho modrého auta, říct si, je to hezká modrá, takový bych chtěl mít byt třeba. Mm-hmm. A potom najednou můžu získávat pocit štěstí, protože si ty věci začnu uvědomovat. Takhle jste to myslela?
2: No vy jste hrozně hezky tam použil právě i to slovo hezké, to znamená už jako vás to svádí do toho pozitivního myšlení. Mm-hmm. A ten přítomný okamžik je možná i o tom, že já té svojí hlavě na chvíli vlastně dovolím se zastavit. Ať to zní teďka, je, tak musím jít ven a popisovat všechno, co vidím. Ale ono je někdy dobré mít tam vlastně to, že si odpočinu. Žijeme ve světě, kde máme spoustu starostí, jsme jako stimulováni spousty věcmi kolem nás. A dovolit občas mozku si odpočinout od těch stimulů, od těch starostí, které se odehrávají v té minulosti anebo té budoucnosti, protože já vím, že budu muset platit nájem, že budu muset řešit věci v práci a tak podobně, tak mít tam vlastně ten luxus v tom, že můžu na chvíli zastavit a neřešit tyhle věci, tak to mi přijde geniální.
1: Umí to šťastní lidi podle vás?
2: Tak ta všímavost vlastně na tom je založená. Já si všímám i právě třeba toho, že teďka aktuálně se necítím úplně dobře a už můžu jako víc debatovat sama se sebou o tom, proč to tak je. A nebo naopak, když se cítím dobře a je mi hezky, no tak o to víc si vlastně můžu ten pocit štěstí sobě nějak jako uložit, zvědomit, říct si, proč to tak teďka mám, proč teďka aktuálně mi je jako dobře.
1: Takže když si začnu všímat, že zase vzpomenu pampelišku a začnu si všímat věcí kolem sebe, tak si potom můžu začít všímat i věcí vevnitř sobě. A tím se můžu ujistit, že se vůbec nemám špatně, jak jsem si to ještě nedávno myslel.
2: Možná. Vlastně přes tu pampelišku nebo přes ty věci okolní, které se odehrávají kolem nás, tak se to dá vlastně hezky natrénovat. To znamená, když začnete popisovat vlastně tyto věci, tak se krásně dokážete pak právě dostat i k tomu, že to není všechno jenom v tom našem okolí, ale že ty pocity vlastně hezké se odehrávají uvnitř mě.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme. Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jošky Kubáníka povídám o štěstí.
1: Čím to je, že i lidé, kteří mají zdánlivě všechno na první pohled, se nešťastní cítí? Co je ženek té nespokojenosti?
2: Je otázka, protože pro někoho vlastně může znamenat to, že někdo má všechno, že má všechno materiální, ale vůbec to nemusí znamenat, že má třeba dobré vztahy s rodinou, že je spokojený v práci. To, že má vlastně hezké auto a hezký dům, ještě vůbec nemusí znamenat právě to, že to materiálno mu přináší vlastně nějaké štěstí. Ten pocit štěstí je více o tom opravdu, jak ten člověk a někomu to, ale konec konců taky může přinášet pocit štěstí, že má hezké auto a velký dům, to jako určitě. Ale hodně je to právě o tom, jak teda ten člověk to vlastně vnímá sám, jestli má vůbec možnost se na chvíli zastavit a říct si, co mi teda chybí vlastně k tomu finálnímu pocitu štěstí.
1: Znám jednoho kamaráda, pro kterého je auto nejdůležitější člen rodiny. A všechno mu podřizuje. Myslím si, že o sobě může říct, že je šťastný, protože s tím autem je v tom přítomném okamžiku. I když to zní teďka legračně, tak myslím, že to tak cítit může. Že opečovává, když kolem mě někdo projde jiný, tak mu to samozřejmě okamžitě vadí, ohradí se. Může i tohleto vyvolat nějaké pocity štěstí, že si zkrátka najdu to svoje a o to svoje potom pečuju. Já vím, že to auto zní legračně, ale ono je ideální mít pečovat o vztah nebo pečovat o něco smysluplnějšího, ale tenhle ten příběh znám.
2: Má to tak? Tak hlavně ten pocit štěstí, pokud se tak cítí, tak jako to je naprosto v pořádku, ale za mě vlastně pocit štěstí je něco mnohem komplexnějšího. Není dobré se upnout jenom k jedné věci, jak se i třeba zmiňoval ten vztah nebo cokoliv jako jiného, tak pocit štěstí jako ve chvíli, kdy bych se cítila šťastně jenom díky tomu, že třeba mám nový vztah, který funguje, tak stejně i to není úplně dobré. Ta co největší komplexnost kolem nás, to znamená, dobře, tak mám nový vztah, mám kde spát, mám co jíst, mám co pít, mám dobrou práci, mám svoje koníčky, tak to už jsou vlastně nějaké pilíře, my tomu říkáme, když si představíte židli, tak čím více nohou ta židle má, tak ve chvíli, kdy uříznete jednu, tak ta židle pořád na ní můžete sedět. Pokud jich má třeba 10. Ale ve chvíli, kdy ta židle má 3, nebo dokonce jenom 2.
1: Tak 2 už nejde.
2: Tak jako ve chvíli, kdy uříznete jednu, tak vlastně na těch 2 nohou té židle velmi pravděpodobně rychle spadnete.
1: Vy jste to sama řekla, když jste to tady vyjmenovávala. Mám kde spát. Mám střechu nad hlavou. To jsou věci, které si spousta lidí neuvědomuje, bere je naprosto automaticky a samozřejmě. Ale vlastně i tohle to přece může být uvědomění si, že to nemá každý.
2: Rozhodně. A to je právě, opět se vracím k tomu bytí v tom přítomném okamžiku, protože to bereme jako něco, co je automatické. Já každý večer mám kam se vrátit. Ale možná může být zajímavý experiment, mě tak teďka napadá, třeba na týden si zkusit spát někde, někde mimo. Jo, dostat se do nějakého nekomfortu klidně, protože v tom nekomfortu si začneme uvědomovat to, v jakém vlastně luxusu a v jakém komfortu žijeme.
1: Může se vám stát, že za váma přijde na terapii někdo, kdo řekne, že mu vlastně nic nechybí, všechno má, všechno funguje a teď myslím i kvalitní vztahy, ale necítí se úplně šťastný nebo něco kulhá?
2: Určitě.
1: Co potom děláte?
2: Tak jak štěstí je hodně o tom, jakým způsobem ho vnímám sám, tak na té terapii ten člověk vlastně má prostor k tomu se zastavit a zamyslet se právě nad tím, ať to vypadá na první dobrou, že jako mám všechno, co by mohlo vést k mému štěstí, tak ale jsem s tím opravdu spokojený. Jsem spokojený sám se sebou. Co potřebuju k tomu, abych byl spokojený právě třeba sám se sebou? Jsou to nějaké pocity, které třeba souvisí i s nějakým mým jako sebevědomím nebo s nějakou mojí sebehodnotou.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: O štěstí si dnes na pohovce Jožky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Někdo štěstí podmiňuje vztahem? Protože mám pocit, že v naší společnosti je nastaveno, že kdo nemá vztah, je méně kvalitní. Protože vztahy bychom přece měli mít všichni. Můžeme být šťastní, a já samozřejmě vím, že odpovíte, že ano, bez vztahu, respektive jak najít tu vlastní sebehodnotu, abych neměl ten pocit nedostatečnosti.
2: Tak vztah může být také ale různě vnímán. Vztah není jenom partnerský vztah. Vztah udržuju se svými rodiči, sourozenci, s kamarády, s kolegy. To opravdu mohou být různé druhy vztahu. Tak to jenom jsem chtěla jako nějak zarámovat, že je důležité stejně jako ten partnerský vztah i ty jiné druhy vztahu udržovat. Já si vlastně myslím, že my jako lidé jsme stvořeni k tomu žít v párech, žít s tím partnerem. Ale nemůže to za mě stát jenom na tom partnerovi. I ten vztah ve chvíli, kdy se do něj vlastně pustíte, tak je mnohem jednodušší na nějaké fungování, když oba dva máte i svůj život. Já jsem slyšela krásný rozhovor o tom, že čím více vlastně mám nějakou svoji autonomii a čím více žiju já jako ten svůj vlastní život, tak i tím atraktivnější to vlastně může být pro toho partnera. Takže těch noh od těch židlí je opravdu tam mít jako zapotřebí mnohem více, než jenom ten vztah.
1: Život nám samozřejmě přináší spoustu překážek, spoustu komplikací, spoustu bolestí. Jak být šťastný ve chvíli, kdy máme pocit, že toho je na nás moc a že to nezvládáme?
2: Přemýšlím nad tím, jestli musím opravdu pořád být vlastně šťastný. Že někdy možná není od věci, anebo někdy si to prostě můžu klidně dovolit říci, že teď to stojí fakt za starou bačkoru. A to ale neznamená, že to je věc, která bude trvat na věky věků. Jenom zkrátka teďka vím, že prožívám nějaké náročné období, které mi úplně nedovoluje být šťastný, protože ve chvíli, kdy se dozvím třeba nějakou špatnou diagnózu nebo opravdu jsou tam nějaké jako existenciální otázky, tak to nejde vždycky být šťastný. Ale uvědomit si to a vlastně držet se toho, že to není pocit, který bude trvat věčně. Že to je zkrátka jenom teďka nějaké mé dočasné období.
1: A asi nemusím mít pocit nedostatečnosti, když zrovna nejsem šťastný. Protože mám pocit, že společnost nás žene k tomu, že všichni musíme být šťastní, musíme být úspěšní. Tak když se nám někdy nedaří, tak je taky dobré říct, tak teď mi to nejde. Určitě. Je to v pořádku.
2: Určitě, je to naprosto v pořádku, ale ve chvíli, kdy to trvá vlastně, když se cítím nešťastný anebo opravdu v nějakých jako negativních pocitech velmi dlouho, tak je dobré s tím začít něco dělat. A to ne vůbec kvůli společnosti, ale kvůli mně, kvůli tomu, aby mě bylo hezky.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídám o štěstí.
1: Jakou roli v pocitu štěstí hraje vděčnost?
2: To je krásné téma. Vděčnost. Já třeba osobně občas zažívám to, že mám pocit, že jsem málo vděčná. Nebo já jsem kdysi slyšela takovou krásnou poučku. Každý večer si do sešitu napište 3 věci, za které jste vděčný. Občas jsme to používali i třeba s klienty v léčbě, protože ono tohle vlastně vědomé zvědomování si toho, za co jsme vděční, může občas hezky fungovat, než se to zautomatizuje, protože často to není úplně nic automatického, co by v našem životě fungovalo. Ale vděčnost za maličkosti, kdy se začnu fakt zaměřovat vlastně na ty drobnosti, které se mi odehrávají v životě a které jsem doteďka brala jako naprostou samozřejmost, tak může občas být až jako magické v tom, jakým způsobem to mění moje vnímání. Ani ne tak o tom, že by se něco měnilo vyloženě v mém životě, ale spíš o tom, že já začínám vlastně si uvědomovat, že žiju dobrý život, že se vlastně mám hezky, že můžu být vděčná za spoustu věcí, které ostatní lidé třeba nemají.
1: Takže jde o to, čemu věnujeme pozornost. Když věnujeme pozornost těm hezkým věcem, ať je to ta pampeliška, o které jsme se bavili na začátku, nebo pocit vděčnosti za to, že mám střechu nad hlavou, a když si to napíšu a budu se k tomu vracet, třeba po týdnu v neděli večer si přečtu 7.14.21 věcí, za kterých jsem v tom týdnu vděčný, tak nás to může dovést k tomu pocitu štěstí vlastně?
2: Může.
1: Nebo uspokojení, nebo absence nějaké frustrace z toho, že se mi nic nedaří?
2: Jo, zároveň já s tím souhlasím, jak to teďka popisujete, ale zároveň mi tak jako vyvstal na paměti takový typický vzorec muže, nebo klidně ženy, jako velmi úspěšného manažera, který velmi pravděpodobně tohle každý večer dělat nebude a stejně se třeba cítí šťastný. Tak jenom tak se teď jako bavíme vlastně o tom, když mám nějaký pocit nějaké jako nespokojenosti a úplně si nejsem třeba jistý, z čeho to vychází, tak je právě dobré to určitě věnovat tu pozornost vlastně těm věcem, za které vděčný být můžu.
1: Já jsem to samozřejmě směřoval k těm lidem, kteří ten pocit nehledají pořád. Takže tohle to je může možná nasměrovat k tomu, aby si ty hezké věci začaly uvědomovat a pak si řekli, lidi, já se mám vlastně hezky, i když nemám to Porsche, jaké má můj soused, ke kterému zhlížím.
2: Přesně tak.
1: Co byste vzkázala posluchačům, kteří štěstí hledají obecně, ale pořád mají pocit, že jim uniká?
2: To, co jsme vlastně teďka zmiňovali. Zaměřte se v té přítomnosti, v tom tady a teď, za co můžete být vděční, za nějaký komfort, který vlastně zažíváte denodenně a věnovat jako pozornost těm malým věcem, které ale potom ve výsledku vytváří obrovský celek.
1: Tak já vám, Markéto, přeju štěstí.
2: Děkuju.
1: Štěstí přeju našim posluchačům. A o tom, kde štěstí najít, jsem si dnes povídal pro naše posluchače, abych to řekl a zopakoval s terapeutkou Markétou Kořínkovou. Děkuji vám, Markéto.
2: Děkuju a krásný den.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, co to vlastně je štěstí a kde ho hledat, a moc si přeji, aby vám rady mého hosta pomohly. A pokud byste se rádi se svými starostmi svěřili taky, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz a já slibuji, že udělám všechno proto, abyste měli dušu v péří. Přeji vám ji a těším se na setkání zase za týden. Váš Jožka Kubáník.
1: Na pohovce Jožky Kubáníka.

0: si to stát.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Mezi Otrokovicemi a Zlínem Malenovicemi začne výstavba nového úseku stezky pro chodce a cyklisty. Nová letní městská hra provede účastníky zajímavými místy ve Vsetíně i jeho okolí. Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno z maximy až 32 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobrý večer. V pondělí začne výstavba úseku stezky pro pěší a cyklisty, která propojí místní část Otrokovic s Kvítkovice s navazující sítí polních cest směrem na Zlín Malenovice. Součástí stavby bude vybudování chodníku, úprava a napojení stávajícího schodiště pod dálničním mostem i založení nových travnatých ploch. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
6: Nový úsek bude dlouhý 259 metrů a široký 3 metry. Trasa povede po pravé straně silnice 3/4973 ve směru od Kvítkovic a naváže na komunikace za mostním tělesem dálnice, odkud se mohou cyklisté a pěší bezpečně dostat směrem do Malenovic k místnímu hřbitovu, okolí Oldřichovic nebo na druhou stranu směrem k Pohořelicím.
5: Stavba za necelých 7 milionů korun včetně DPH by měla být hotová v říjnu letošního roku. Poznej Vsetín se jmenuje nová městská hra, která začíná dnes. Připravil je nadační fond HBC ve spolupráci s Vsetínskou knihovnou a turistickým informačním centrem. Jak se zapojit, vysvětluje mluvčí Masarykovy veřejné knihovny Kateřina Janošková.
7: Hra začíná dnes a potrvá až do 24. srpna. Zapojit se do ní mohou zájemci kdykoliv, stačí si stáhnout aplikaci Actionbound, načíst QR kód z plakátu a vyrazit na trasu plnou objevování. Určena je pro jednotlivce, rodiny i skupiny přátel.
5: Jednotné měsíční hlášení zaměstnanců se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
8: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu. Sport.
5: Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin našeho času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanděné remizovali s Japonskem. A ve 22 hodin čeká Německo utkání s pobřežím Slonoviny.
1: Počasí.
5: Zítra čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer oblačno, lokálně i bouřky a přehánky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na Vsetínsku lokálně jen 28 stupňů, vítr slabý, většinou severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na silnici 50 mezi obcemi Buchlovice a Staré Hutě na Uhersko-Hradišťsku došlo k havárii auta do stromu. Projíždějte zde opatrně. A ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A teď už začíná blahopřání s písničkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Zlín.

příjemný a doufám, že ne už tak horký večer, milí posluchači, vám přeje Jan Kosík. Začíná druhá část oblíbeného pořadu Blahopřání s písničkou, kterou nám zahájila dechová hudba Lanžočanka s krásným a věřím, že vám dobře známým valčíkem Zvonky v Loretě. No a já doufám, že už jste od bazénu či od vody doma a můžete hezky poslouchat naše vysílání. No a jak už určitě dobře víte, dnes slaví svátek Květa či Květuše. Na Slovensku je to Valéria. Tak pokud máte někoho ve svém okolí, kdo dnes svátek slaví či narozeniny, anebo chcete zahrát někomu jen tak pro radost, tak telefon sem do studia je 726 46 52 00. V odpolední části jste krásně volali prakticky během celého pořadu, tak mě tu nenechejte samotného a volejte, budu se na vaše přání moc těšit. No a také se říká, popřát někomu dvakrát je lepší, než nepopřát vůbec. Tak i mně se odpoledne podařilo popřát k svátku své kolegyni Květě Navrátilové a až díky vašim upozorněním, no a jsem moc rád, že mě bedlivě posloucháte, jsem zjistil, že paní Navrátilová slaví svátek až 8. prosince. Tak vám moc děkuji za vaši zpětnou vazbu. Bylo vás hned několik, kdo jste se mě ozvali. Nicméně paní Květa slaví zítra své narozeniny, tak ji určitě popřejeme znovu a tentokrát správně. A Ej Hájek Hájek je název další písničky z dílny pánů Procházky a Pěnčíka, hraje Dolanka.

0: A jsem rád, že se nám dovolal Jarda z Otnic. Zdravím, Jardo, hezký podvečer.
1: Zdravím vás, Jendo i Alenku, a dnes mám dvě přání.
0: Děkujeme. Pojďte na to.
1: První přání, který mám, tak je pro vaši kolegyni a naši milou paní moderátorku Květu Navrátilovou, která má zítra narozeniny. Chtěl bych jí popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček a hodně radosti, nejenom z písniček, ale i s námi posluchači, aby velice ráda chodila do blahopřání s písničkou a aby to naplňovalo, aby prostě to dávalo pořád jako ten smysl, jo, aby prostě si nemyslel, že to, co dělá, jako že z Bůh dárma, to jako, nechtěl bych to tak, no.
0: Věřím tomu, že paní Květa určitě poslouchá, je velice ráda z vaší gratulace a zítra předpokládám, že bude taky jí víc lidí přát, takže doufám, taky bude poslouchat. A to druhé přání máte pro koho?
1: To druhé přání mám, zítra má narozeniny i zpěvačka z Mistříňanky, Štěpánka Pavlušová. Tak bych chtěl Štěpánce Pavlušové popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně krásných písniček s Mistříňankou a ať se jí daří, no, v životě. Co jí víc můžu popřát?
0: Určitě ona je ráda za vaše blahopřání a určitě to doma příjemně potom oslaví i možná i potom s celou Mistříňankou. Takže já vám děkuju, že jste zavolal.
1: Takže a zdravím taky všechny posluchače a zdravím vás a
0: děkujeme.
1: Budu se těšit na příště vaše vysílání.
0: Vy nás posloucháte velmi pravidelně, tak jsme za to velice vděční. Ano, ano. Mějte se hezky, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A jako druhá nám zavolala paní Marie z Moravce. Dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, pane Kosík, zdravím vás a vaši kolegyni a všechny posluchače tohoto nádherného pozadu.
0: Děkujeme.
2: Chtěla bych poslat písničku do Lanžota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otnic, který právě přede mnou volal.
0: Ano.
2: Přeji jim klidný podvečer. To jim přeje Marie a Zdeněk z Moravce. A dále by pane Kosík popřála, dovolila si popřát k vašim meninám, které budete mít ve čtvrtek příští týden.
0: Děkuju
2: moc.
0: Přeji
2: vám všechno nejlepší, hlavně zdraví a zase zdraví, štěstí, pohodu. To přeji vám a vaší rodině a abyste nám ještě tak dlouho moderoval jako vaše kolegyně a váš kolega. Abyste to s námi dlouho vydržel. Děkuji a zase někdy nashledanou.
0: No já vám moc děkuji za přání, samozřejmě budu se snažit, je mě tady s vámi velice hezky, takže jsem velice rád za tuto příležitost.
2: Ano, děkujem.
0: A ještě bych se rád zeptal, jestli, když jste říkala tady, že voláte do

0: Teď si spolu skúsime zaspívať známú písničku Když som ja byl 18 rokov mládenec a hraje cymbálová muzika Lašár. Ďakujem za vaše zavolání. Mějte sa hezky.
1: Český rozhlas Zlín.

0: A po cymbálové muzice Lašár se k nám dovolal Michal Štětka. Dobrý večer, zdravím vás.
1: Dobré odpoledne, zdravím taky pana moderátora i posluchače. Já volám tady z Lačnova a prosil bych o zahrátí nějaké krásné písničky naší milované mamince, babičce, Zdence Vlčkové. Právě teď sedíme venku, slaví 75. narozeniny tady v Lačnově a my přejeme hodně zdravíčka, spokojenosti, taky toho božího požehnání. A tady toto všechno jí přejí vlastně i děti Jana, Alena a Karel s rodinami. Takže pozdravujeme moc.
0: Tak jsme rádi, že jste zavolal. Určitě máte příjemný večer, když zrovna teďka sedíte a oslavujete a my vám k tomu pustíme příjemnou písničku. Takže děkuju, že jste zavolal. Můžete zavolat samozřejmě kdykoliv jindy, budeme rádi. Opatrujte se, hezký večer.
1: Děkuju taky, ještě jednou zdravím.
0: My vás taky, naschledanou. A pojďme si zahrát písničku Zpívám ti, Moravo, kterou napsali Ladislav Hrdlička a Vladimír Salčák a zpívají Jožinka Ducháčková a Vojtěch Ducháček, ale nebude hrát Šohajka, jak by se mohlo zdát na první poslech, ale bude to dechová hudba Lácaranka.

Před malou chvílí nám sem do studia volala paní Marie z Moravce a ta přála svým přátelům tady po moravských dědinkách, městech a taky přála Jardovi Wolfovi z Otnic. No a ten jí teďka napsal e-mail, že děkuje moc za přání paní Marušce Hanákové z Moravce a že pozdrav, že ho moc potěšil. Tak já vyřizuju tady toto přání, které před chvilkou přišlo. A telefony teďka momentálně mlčí, takže pokud chcete někomu popřát, tak neváhejte, jsem tady dneska pro vás, takže budu se těšit na vaše zavolání. No a pojďme si teďka pustit naprosto krásnou známou písničku, lidovou, je psáno Vezmi mě rybáři a podíváme se na jih Čech, kde hrají babouci.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Tak, teďka se podíváme na mailové zprávy, které tady máme. Dnes slaví nádherných 80 let Jaroslav Barák původem z Horního Štěpánova. Celý pracovní život prožil ve Veselí nad Moravou. Přejeme vám především pevné zdraví, mnoho radostných chvil v kruhu vaší milující rodiny, manželka Marta, děti Martina a Jarek s rodinami. A pojďme si zahrát veselou polku Ej rozkvítaj, rozkvítaj Františka Třetiny. Zpívají Boženka Baťková a Zdeněk Baťka a hraje Mistřiňanka.
0: Český rozhlas Zlín.

0: A nyní v čase 18.34 se k nám dovolal Mirek Janku. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, tak zítra slaví krásné 86. narozeniny moje maminka, paní Hedvika Janku z Březové. No a ještě v nemocnicích ještě neslavila, tak teď bohužel teda je v nemocnici, takže jí přejeme zlepšení zdraví a aby se brzo vrátila domů a všechno nejlepší. No a jak jsme slyšeli, jak říkal Jarda Wolf, tak zítra má taky paní Květa Navrátilová a Štěpánka Pšovská-Pavlušová. Jo, takže jim taky přeju všechno nejlepší. No a váš věrný posluchač a telefonista pan František Urbánek je taky narozený v tento den, takže jemu taky všechno nejlepší a jenom tak mimo jiné i paní prezidentka slovenská, co byla, takže Čaputová taky je tento. A to je jenom tak jako perlička. Jo? Takže zdravím všechny tam, co musí teda v té nemocnici ležet. Mám tam kamaráda Milana Kubiše z Uherského Brodu, bratránka Pavla Bochina, takže taky brzké uzdravení a návrat domů mezi své blízké. A zdravím všechny přátelé a známé a hezký podvečer.
0: Tak děkujeme za vaše zavolání, máte to pěkně zmapované všechno a pošlu pěknou teďka písničku od Zlaťulky Slunečko zapadá Vladimíra Pfeffera. Mějte se hezky, zatím naschledanou. No a abych to dořekl, tak zpívají Jana Janošková a Jaroslav Snopek hraje Zlaťulka.

0: Tak to byla Zlaťulka, zpívali nám Jana Janošková a Jaroslav Snopek, krásný valčík slunečko zapadá a během toho se k nám dovolala paní Dana. Dobrý podvečer, zdravím vás.
1: Dobrý večer, opravá Věra.
0: A omlouvám se, já jsem si to tady špatně asi poznamenal, takže Věra, omlouvám se. Komu chcete popřát?
1: Chtěla bych popřát za celou rodinu všechno nejlepší našemu tatínkovi a dědečkovi Františku Kamennému z Ivančic Alexovic k jeho včerejším 80. narozeninám a všichni mu přejeme spoustu radosti, pevné zdraví a krásných chvíl s námi se všemi.
0: Tak určitě pan František poslouchá, takže děkujeme za přání. A doufám, že písnička další potom potěší vás i vašeho oslavence, pana Františka.
1: Dobře.
0: Tak jo, mějte hezký večer. Děkujeme za zavolání.
1: Taky nashledanou.
0: Nashledanou. A Zita Zjevíčka se k nám dovolala. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Kosíku. Já se vám dovoluji představit, že jsem vaše dlouholetá posluchačka a mám spoustu přátel přes Český rozhlas, čeho si nesmírně vážím. Já bych vás prosila o písničku pro paní Pešovou Marii z Olešnice, se kterou jsme si dříve telefonovávali, a já vás, paní Maruško, prosím, zavolejte mi. Tady tato paní si dopisovala s rodinou Halasových z Domčic, kteří jsou naši blízcí vážení přátelé, a tady tito Halasovi z Domčic uprchli před Hitlerem do Bolívie a jejich syn Oldřich Halas Bolivii stal nejvýznamnějším hudebním skladatelem, ale bohužel nás opustil všechny. A já bych při té příležitosti ale také vzpomenula na pana profesora Františka Xavera Halase a jeho manželku, paní doktorku Dagmar Halasovou, kteří mě také opustili, a celou rodinu. Je mi po nich velmi smutno, tak já pozdravuji aspoň jejich děti, jejich rodinu Halasovu. A posílám teda vzpomínkovou píseň tam nahoru. A samozřejmě nemohu zapomenout na Jarouška Wolfa.
0: Ano, ano. Jarda Wolf tady dneska s náma prakticky vysílá, posílá nám tady e-maily, přeje lidem, takže ještě jedenkrát taky zdravím.
2: Pane Kosíky, pan Jaroušek je chodící encyklopedie, on zná všechny zpěváky a zpěvačky a muzikant. Já s některými mě seznámil, takže mám ho moc ráda, Jarouška.
0: Takže děkujeme za zavolání, přeju příjemný večer.
2: Já vám také přeji příjemný večer a hodně, hodně zdraví, což je nejdůležitější. A pokud mě zdraví bude sloužit, budu stále poslouchat a budu se snažit také do Českého rozhlasu volat.
0: Ano, určitě budeme rádi.
2: Posílám i vám, pane Kosíku.
0: Děkuju moc krát.
2: A příští týden, řekl Jaroušek, že budete mít jmeniny, tak i já se připojuji do řady gratulantů.
0: Já vám moc děkuju. Mějte se hezky, příjemný večer.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A když jsme mluvili o Jardovi Wolfovi, tak hned tady přišel e-mail od něho, že zdraví Naďu Jakubíčkovou z Mistřína a posílají písničku Jen tak pro radost a potěšení srdíčka. A ještě tady měl Jarda jedno přání, že všechno nejlepší k narozeninám posílá Františkovi Urbánkovi. No a hodně zdraví, štěstí, lásky přeje už zmiňovaný Jarda Wolf. A my si teďka zahrajeme písničku od Jožulky Uhra v té staré forotě a hraje Tu faranka.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Tak ja verím, milí posluchači, že ste si zatancovali, zaspívali veľmi známou písničku Jožulky Uhra a dovolala sa k nám pani Černá. Dobrý deň, zdravíme vás.
1: No, dobrý deň, pane Kosík, ešte jednou vás pekne zdravím, všechny.
0: Ďakujem. Komu chcete popřát?
1: Zdravit rádio.
0: Áno, áno.
1: No, tak. Asi tak. Ve štvrtek bylo Milana. Mám syna a vnuka Milana na Hájach ve Válticích, tak bych im chtěla zahrát nejakú peknú písničku.
0: Ano.
1: A popřát im hodne zdraví. A môj manžel Milan Černý z Lanžhota na vzpomínku, už je 24 roku, odpočíva na Lanžhotském hřbitově. Tak na vzpomínku.
0: Ano, ano.
1: Aby si na něho vzpomněli, kdo ho znali.
0: A bude pěkný valčík teďka hrát, takže věřím tomu, že to bude vhodné.
1: Ano, ano, ano, děkuju. No a chtěla bych pozdravit v Lanžhotě všechny, aby tam vydrželi ty horka. Znám to, protože jsem tam 75 roků bydlela na v Kosticích a v Lanžhotě. A teď je tady, jsou ve Vsetíně, tak tady je to trochu lepší.
0: Ano, taky tam ty dědiny znám velice dobře, jak Lanžhot, tak i Kostice, i Tvrdonice.
1: Ano, ano.
0: A tam,
1: no já
0: tam
1: jsem
0: to všechno.
1: Kostičanka rozená a pak v Lanžhotě jsme bydleli. A tak jako bych chtěla všechny pozdravit, všechny známé rodinu a známé, co je ve Lanžhotě.
0: Ano.
1: A chtěla bych pozdravit Emila Hrubého a celou Lanžhotčanku.
0: Kapelníka Lanžhotčanky, ano.
1: Ano, ano, ano, ano, ano. To byl velký kamarád mojího manžela a tak nějak.
0: Dobře, dobře, paní Černá. Děkujeme za zavolání. Taky, mějte hezký večer. Naschledanou. Tak a mám tady ještě e-mail. Chtěli bychom nechat zahrát k motřence paní Marušce Mičánkové z Katova k jejím narozeninám, které slaví dnes 20.6.2026. Přejeme jí pevné zdraví, lásku, štěstí, boží požehnání, výlety s manželem a dětmi. Přejí to všichni od Musilu z Vratislávky. No a teď si zahrajeme, jak už jsem zmiňoval, za našu dědinu. Zpívají Karla Grufíková a Karel Hegner a hrají Vacenoviáci.

Dneska na začátku pořadu nám sem volala paní Marie z Moravce a teď tady je e-mail, který odpovídá vlastně na to její blahopřání. Chtěli bychom velmi moc poděkovat milým manželům Marušce a Zdenkovi Hanákovým z Moravce za přání a písničku Hezky nás vždy potěší a přejeme jim oběma krásné léto a hodně zdravíčka. Dále písnička nech potěší milou a váženou paní moderátorku a zpěvačku Květušku Navrátilovou k zítřejším narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti a pohody přeji všem Maruška a Mirek z Nivnice. Zdravíme všechny přátelé a všem přejeme krásný večer. My děkujeme za e-mail a pojďme si ještě rychle zahrát Pozdravuj písničko, hraje Svárovanka.

Milí přátelé, náš čas se již bohužel naplnil. Já vám děkuji za vaše e-maily a telefonáty. Bylo mě zde s vámi opravdu moc hezky. No a už posloucháme sivickou polku Antonína Žváčka. Hraje Boršičanka Antonína Koníčka. No a zítra opět celý den se budu na vás moc těšit při pořadu Blahopřání s písničkou. Loučí se a klidný večer přeje Jan Kosík.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Zlínském kraji v přepočtu na jednoho obyvatele připadá druhý nejvyšší objem odevzdaného elektra v Česku. Dnes večer bude na zámku v Liptále na Vsetínsku svatojánská noc. Výbor ANO bude podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat na konci června. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno s maximy až 32 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobrý večer. Obyvatelé Zlínského kraje loni odevzdali k recyklaci téměř 2,5 tisíce tun starých elektrospotřebičů. Vyplývá to z údajů společnosti Rema System, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu. V celkovém množství je to čtvrtý nejlepší výsledek v republice. Přepočtu na obyvatele ale kraj obsadil druhé místo. Každý člověk v průměru odevzdal přes 4 kilogramy vysloužilého elektra. Více odevzdali lidé ve Středočeském kraji, kde na jednoho obyvatele připadalo bezmála 6 kilogramů elektroodpadu.
2: K recyklaci lidé nejčastěji odevzdávají vysloužilé pračky, lednice, televizory, počítače, tiskárny nebo mobilní telefony. Ve Zlínském kraji se díky recyklaci elektroodpadu podařilo loni ušetřit tolik elektrické energie, kolik za rok spotřebuje zhruba 1400 domácností. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Zámek v Liptále na Vsetínsku dnes ožije svatojánskou nocí. Dobrovolníci pro návštěvníky připravili večerní program plný komentovaných prohlídek i hraného příběhu, který netradiční formou přiblíží historii zámku. Co všechno dnes na příchozí čeká, říká kastelánka Věra Dorůšková.
3: Bývá takový příběh na zámku, kdy neprovdaná hraběnka touží po lásce a potřebuje bylinky. Jinak je ještě doprovodný program na nádvoří, kde jsou připraveny svatojánské speciality, pak je tam taky doprovodný program, cymbálovka, bylinkové dílny a podobně.
0: Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
4: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
0: Prokop podle zjištění serveru Seznam Zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Sport. Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu pouze na Kolumbijce a Losna, na kterého ztratil 0,2 sekundy.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer nárůst oblačnosti a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na Vsetínsku lokálně 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. No a zprávy Českého rozhlasu Zlín pro tuto chvíli končí. Následuje pořad Folklorní notování. Jménem celého Českého rozhlasu Zlín vám přeju příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulost nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás, ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se český zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly 3 patra. Měl 3 děti, takže každý dítě mělo 1 patro. My tam byly 3 rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli 4 děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlejí s rodičem jako dlouhou dobu, že dědečkové bydlejí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, no jako je Čech, no. Se narodil je tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie proběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali, a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo s mě, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byli až tady v Čechách.
1: Celý život se zajímalo o politiku.
2: Je to tak, no.
1: Vnuk to vystihl zajímavou formulací. Politický aktivista potrestaný životem. Pravdou je, že šlo o mimořádně dynamický osud, plný dramatických zvratů. Zasáhla do něj druhá světová válka, následná řecká občanská válka i věznění. Podívejme se na fakta.
3: Vasilis Antis se narodil v listopadu roku 1911. První zaměstnání získal na ministerstvu zemědělství i v Národní řecké bance jako úředník. Už v roce 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupaci a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a 2 partizánská v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se 4letá občanská válka, 1000 Řeků skončilo v emigraci. A tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu, on byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidma, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle,
2: no.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase, kdy to bylo?
2: Tak já jsem myslím 60. 70. leta, možná i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
3: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměli žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
3: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po 16 let po rozdrcení hitlerovského Německa i 2000 dalších bojovníků odboje.
3: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
1: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
1: A on zažil okupaci Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No?
1: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraný po zvukových příspěvcích redaktora Anty se bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaný historii zahraničních vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničních vysílání. Druhá epizoda je již část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetí ideologie.
4: This is Radio Prague.
5: Praha volá svět.
6: 90 let v éteru.
7: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Jazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
8: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
7: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
9: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se, z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel, pak jsem ji mohl tedy prvé rozdat jednotlivým redakcím.
7: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
10: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
7: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
1: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel dědeček, no to mě bylo tak 7, no.
1: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě dědeček mě naučil jakoby řecky z začátku taky, já jsem s dědečkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, no, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že na mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečtinu jakoby moc učil přes toho dědečka.
1: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři dnes na brněnském autodromu museli ošetřit 70 lidí, často kvůli kolapsům z horka. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. A počasí zítra zpočátku opět slunečnou, později opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
2: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin spoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
4: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
5: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
2: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zpočátku a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu vodu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s big beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Já!

se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fou!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Český brašno. Chodí mi totiž dopisy z Vísky, zvané Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Českou republiku dnes opět zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové přesně 36 stupňů. A hranici 35 stupňů překračovaly teploty také na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Upřesní meteorolog Martin Tomáš.
2: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
0: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
3: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
0: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
4: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
0: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží Slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
1: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
2: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
1: Tak to schválně zkuste.
2: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
1: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
2: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
1: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
2: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
1: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
2: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
1: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
2: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
1: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
2: Ano, teď jsme v té explozi života.
1: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
2: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
0: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlin vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané prostě tou houbou, nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naraz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl, anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: rybářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra z počátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Současné tropické počasí láká k vodě a vodní záchranáři v Česku varují před rizikovým chováním. Ročně se v České republice v řekách, rybnících nebo bazénech utopí až kolem 200 lidí. A často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto velmi důležité sledovat ve vodě také své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup.
0: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Opět se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají Hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je šmanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná? A sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale v náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hůčícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit. Tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem, pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudrata.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dám byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy.

0: Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
1: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
0: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
1: Ne, ne, ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
0: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
1: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
0: Vím, ale nevím proč.
1: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
0: O tom nic nevím.
1: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
0: Ublížil jí někdo?
1: Mladý pane.
0: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
1: Ne, ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
0: Aničko, tuším, že tě miluji.
1: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
0: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
1: Bohužel, není to možné.
0: Proč má drahá?
1: Jí mám nenekalé tušení, že můj ruměnec brzy odejde.
0: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj ruměnec?
1: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
0: On má pušku.
1: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
0: Nestrefil se.
1: Tak to není on.
2: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
3: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra Nový rok v Praze zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy že může toho Silvestra strávit s nimi jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
4: Hvězdné návraty.

dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál. Nežli zvedneš své obočí,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúročila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Mala som

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Proč to? Je, ty jsou ale pracovnice. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestyda, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přáníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Chy, jsi jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak máš slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: co na tom kříku? Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišma, Anička, ty...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No, to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle? No to by šlo.
7: Víte, to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke Kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce?
8: děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: mě nenapadlo.
0: Televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých
1: no,
0: jmén.
1: Špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají. Jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, neděli, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata. Už 3 roky se o ně nezajímáš stejně jako
2: ale teda...
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně to udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácala. Oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchala. Tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
3: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
7: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
8: Já jsem hrdina.
7: Aha.
8: Pepík.
7: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
8: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
4: No jistě, to bylo různé, jako ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
7: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zas třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že jo, na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující 2 hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno, cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
1: Ano, přesně tak. Paní Jechová, děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání, tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou, tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufáme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká? Jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na které byly vyobrazeny 4 roční období a tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si ano. Tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a přines, nevím, jestli je to pravda, přines lampy do rádií, jsou takový skleněný vaňky, a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešají na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil. Takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel nemáte si přijímá.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak takně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď, tady u mě, odkud pro vás vysílám.

zmizela, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi.
1: Taková
0: romantika, síla, energie, kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
2: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
2: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic.
0: Zdravím.
2: Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás
2: chci
0: taky.
2: Vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejní obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takové malé dveře. Tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různé váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. K tomu můj tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné.
2: Jo.
0: No teda, co to udělal, co to udělal, já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně
2: akorát,
0: dělo.
2: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak no. to bych nemohl žít dál, já jsem tak napnutý
2: no,
0: z toho, jenom tak to říkáte.
2: No, takové poctivé, co vám mám vykládat.
0: No, hodnej člověk, no, zvláštní typ, zvláštní typ.
2: No, a pak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti tam byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
2: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se i bát já.
2: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němčách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vašeho českou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Karlašova Řečice.
2: Tak do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza, jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Ale děkuju za příběh, moc zdravím Není a díky.
2: Nazhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať žije vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No a pak ještě Helena Vondráčková. To byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehda na Moravě vítr a hromy blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů, inženýrská kapely Rangers, Plavci dvojice, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení z dražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka obdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka na celé u rozhlasu, a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se sečbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, s kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hrály a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom se často hrávali.

0: Ještě jsme to nenašli my.
1: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší, a pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně... A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
0: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch, v tom seně schované, ale... Dalo se to.
1: No tak fajn.
0: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázové, které bylo zrní, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zrnková káva. U toho byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček v tom teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl skované zrní.
1: Teda, je třeba nám to někdo osvětlí.
0: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
1: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
0: Dobrou noc a kouření škodí.
1: No, já vím. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Píseň nebo plíseň? No to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
1: Dobrý večer, tady bylo Julius, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
0: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
1: Dostanete infarkt.
0: No, uvidíme, co potom Tonička mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
1: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
0: No.
1: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let, vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
0: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
1: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
0: No, právě, Karate, právě.
1: Dílo, prostě všechno. A potom, ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. a pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry a pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
0: Tak to jako asi pravděpodobně už lepší než... No, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít, musí. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
1: No, tenkrát byl plat 12.
0: Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
1: Nesmíte tak... to ukazovat manželce.
0: No to.
1: Protože ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zpravdu a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
0: No, teď co? Víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Já samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
1: Jo, tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
0: Děkuju.
1: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
0: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
1: Julius.
0: Děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovávalo, schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, No, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste se někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tuším jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých. Je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí staré takové ty dřevěné rámy, dělány z pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě nebo o své rodině anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zazlínem, máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo, vlastně.
2: Neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali. Bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se co si žene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano. Kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici ze mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No tak přesně, já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý no, i v roce 2026, helejte, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali...
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako... Víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jako jsem teď
0: zcela určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano, máte pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk po lobotomii. Jako takovej, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já se tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zás skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes Raj Hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Rajhradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když jsi z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu, na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejméně po dvou, třech dnech pokaždý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba čtyř lístku. A takže v tom jsem si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtěla se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý a mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale já bych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, Kulón, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Takhle, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dále, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koněmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Žlutých mincí, co to bylo za mince? Jako, nebo jestli jste to...
1: To vám to vysvětlím. To, my jsme napřed viděli, co to je. A protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený. A bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo. Ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo? Že to nebylo vůbec. To je to krásný kov nějaký, žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za toto, za to jeden koš nebo věrtel, nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: To je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda. To vám říkám rovnou.
1: No, ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad. No děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni, to každý si
0: Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli?
1: No všecko, no, jsem říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo? Protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já se nedívím,
0: a další, pozdě bych a honiti. Kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci?
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci, jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom i holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to štěmrali a každý si bral, no tak až to bylo všechno pryč.
0: No, už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuju vám za zavolání, děkuju vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak, to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí, a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou, nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No, je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si, ať už den nebo noc, obě stejně dlouhé, a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propo kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak jsi říkal. Taková výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné, Noskovi, takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří, zdraví, štěstí, spokojenost, a jestli někdo z vás je tatínkem, no, máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové. A je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere!
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Vy se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: No, já ti říkám, že tatínek nesmál.
4: No jo, nesmál, já ti tady už dělaj, máš svědky, prosím tě.
5: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
4: Ta? No, dovol. Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. No.
3: Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta, vystřízlivý, teď jich nám dá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
6: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem se tady připravil i další příspěvky, které dorazily, ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčili, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? ...731-800-900, telefon, který vás provází do noční linky, klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolí. Máme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volející, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Mason přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte, do půlnoci máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení po Němcích, uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprve nádech. Halo, halo, Honza u telefonu. Pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic. Povězte, no, jak se tam máte?
2: No, tak celkem dobře. Popršelo. Mm-hmm. Syn se u mě stará, jak o miminko, všecko mě zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě vzpomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, dědeček byl prostě ševcem. A když mě maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepřovské v Ostravě, teda v Maránských horách a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepíka v tom Rušperku, on byl zubařem a za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný

0: Ano. Fotoaparát, si veri, no, je to, keď si nespomenú, ale dávali mne za nej 10 tisíc, ako ja rekam, ne, to nepredám, to mám od tatínka, pak som se dovedel, že niekde na burze v Americe měl přes půl milionu dolarů.
1: A to řekněte, a to, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo nebo se bavíme jenom o tom, co jste podědil, co jste si schoval?
0: Ne, to, to mám tady v šuplíku.
1: Jo, to jo, ale téma máme, to, víte jaké, poklady z půdy, no, tak jestli jste jako na půdě, no, taky něco nikdy našel.
0: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl šéfcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. U to mě kousali brechy, protože ten dílně těch jeho zákazníci chodili se psem a podobně, čili se opravoval, no, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky říkal, stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, to mě jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolíjeli, nenechali mě spát. No a potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
1: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no, ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mě to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
0: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
1: domě. Dobře. Probereme když tak do příště, no, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně ať přežijeme ta horka. A vy taky.
0: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
1: Dobrou cokoliv. Noc. Dobrou noc.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni.

0: nevíme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli, nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady neprší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční ligu, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. V 50. roku tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtíšku, škoda, že tady nejseš. Tady je to nádherné. Tady se promenáduju a kde si cosi. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si do té, a já jsem, když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes tý Hluhačovic jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem se nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu mazenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a no prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkových lázních, byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem moc krát, já mám neuropatii, artrozu a tak dále, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během dvou roku já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bycha honití.
1: No,
0: nedá se nic dělat.
1: To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
0: Děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším, já už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Haló, haló, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly, vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bych a honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Orlických hor se švagrovou a s bratrem jsme jeli do toho, do Žamberka jako k tetě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu na té půdě prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík 16. Taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blázen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne? Já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho tam u Orlice jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrpela. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká, člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek a to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali, protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala, to. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pán si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny. Našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s takovým dřevěným tím otvírátkem. No našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak vařila to prase, co z něho vařila, co já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to a tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpany, dám, moje maminka se jmenovala Štěpanka, říká, to si to vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, že si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já to rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okna a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrýte se. Máš prodávání.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helper Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits, můj tátovej brácha, tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Straits tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaký, nebo co to bylo. No a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásný to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, on říkal, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Straits dělal šichtových závodech, tam tak byly šichtovka. A normálně tam uklízeli od těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v té vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydlel to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk z teky to rozvlátil nebo něco a oni odešli, oni věřili ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte, a bydleli tam, no, sejda tam, bydleli tak, leta. Hle,
0: ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Bezvadný, díky moc a mějte se hezky, díky.

Velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny. Tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou. A nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Třeba Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí balíčky a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

Boty proti las, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je Den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka zavináč rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupni Celsia z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím se, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Hrázi rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení, jedeme na hrázi, ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježiš.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně, vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Božko, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš voříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si voříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase voříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty voříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou stofifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakýho hezkýho spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: ne. Měla.
9: Jo, tak aha.
2: To máš sedláče.
9: Jak to máš sedláče?
2: Ty jsi s ním chodila?
8: Teď se to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný. My když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano. Teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak

0: a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel. A já jsem říkal, no všichni říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
1: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
0: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
1: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hüttnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hüttnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hüttnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
2: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
3: Snad s ním ne.
2: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
3: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
2: No, to jistě. A vy sám se o dítě starat nemůžete?
3: Chodím do školy.
2: Máte k dítěti nějaký vztah?
3: Je to úplně cizí dítě. To on si myslí, že jsem jeho.
2: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
3: Nemyslí. To byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce. Co to mám napsat?
2: Tak napište svoje.
3: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
2: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
3: To už mi ho nikdo neodpáře.
2: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
3: Kdy byste se mohli vzít?
2: Třeba hned zítra, když to stihnem.
3: To je takovým fofrem?
2: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
3: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
2: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
3: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
2: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
3: Já bych nerad nějak...
2: No tak jak to chcete udělat?
3: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
2: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
1: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hüttnerové?
0: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko podvěží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukradl, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobré cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Iva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, ano. Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídá, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer. No a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemáty, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to, ale to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě polštářku, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne. Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když se ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla v Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom Národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď sem. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: Teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Johochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč 9krát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy V pořadu sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.